0: sú fakty, s ktorými sa jednoducho nedá nič urobiť. Za oknami upršaná posledná septembrová nedeľa pre rok 2023. Na hodinkách máme niečo po 11. Čas, ktorý je možné využiť napríklad na relax. No a my vám k tomu budeme hrať a rozprávať možno až priam neuveriteľný príbeh dnešného hudobného hostia. O to neuveriteľnejší, že sa na tej svojej ceste muzikanta stal pred 10 rokmi súčasťou legendy, ktorá v podstate už 10 rokov fungovala, keď sa narodil. No a v tomto roku si aj kapela, aj on sám pripomínajú jubileá, skupina Olympic 60 a bubeník Martin Weigl, takzvané Abrahámoviny, ktoré pripadnú na 17. októbra. A je mi cťou teda, že si napriek tomu všetkému našiel čas a prijal pozvanie na dnešný rozhovor. A ak nám spojenie funguje, tak želám do Českej republiky príjemné predpoludnie.
1: No já vás velmi zdravím, děkuju za pozvání, doufám, že spojení funguje, že se slyšíme.
0: Slyšíme.
1: A zdravím posluchače Slobodného vysílače a musím teda podotknout, že my tady máme počasí lepší, protože zatím aspoň je ještě takový babí léto, svítí sluníčko a těším se, že odpoledne vyrazíme ven.
0: Ja sa teším, že sa budeme mať o čom rozprávať, hlavne teda o tých dvoch základných faktoch, ktoré som spomenul. 60-ka Olympiku, vaša 50-ka, mne to ani v jednom prípade k sebe ako si nesedí, lebo Olympik je stále živým organizmom a kto si všíma aj vašu hru na koncertoch za tými bicími, tak to zrejme vidí rovnako. Alebo sa mýlim trošku?
1: No tak v těch číslech se nemýlíte a já doufám, že se nemýlíte ani v tom dojmu, nebo rád bych, aby to tak bylo. V každém případě já teď i dřív vlastně, když jsem se setkával se staršími muzikanty, tak jsem měl velmi dobrý příklad z mnoha jako mých starších předchůdcích, že to jde dělat se ctí do velmi vysokého věku, jo. Takže vždycky jsem říkal, že třeba takový můj velký vzor byl Vláďa Žižka, nestor československý jako jazzový scény, bubeník, a ten byl aktivní, mám pocit, do 85 let, jo. A vzpomínám si, že jednou jsem mu dokonce už jako tak po té 80 určitě mu bylo. A jednou jsme se někde potkali a já jsem mu nabízal, že mu pomůžu s bubnama do výtahu, on si je tahal sám. A on mi říkal, ne, to já musím sám, to je moje fyzkultura.
0: No ale napriek tomu, aký je to život bubeníka, lebo mně přijde aj dost nebezpečný, keď se pozrieme na zoznam tých, ktorí nám už žial nikdy nezahrajú a Olympik tam teda má tiež už celkom slušné zastúpenie v podobe Jeníka Pacáka, Petra Hejduka, Milana Peroutku, po ktorého odchode ste sa vy dostali na tento post. A to nehovorím o katapulte, tam to tiež žiaľ už je dosť preriedené.
1: No taky musíme zmínit Petra Hejduka, že jo, který taky bohužel velmi ve vlastně mladém věku umřel. A určitě i další kapely, který jsou z ranku téhle rokový generace, tak mají ve svých řadách už hodně děravo. No, je to hodně dáno samozřejmě věkem. Jako nepříčítal bych tomu ten styl života, ani třeba nebezpečnost rokový hudby na zdraví člověka, to si myslím, že je naopak. Takže já bych v tom neviděl nějakou až jako zásadní nebezpečnou záležitost být hudebníkem.
0: No a čo teda jiné musí robit bubeník od gitaristů alebo klávesáka?
1: Podle mě přece jenom ty bicí nástroje jsou hodně fyzický nástroj, jo, takže klávesák ten, když to vezmeme vyloženě z toho fyzického hlediska nebo tělesního hlediska toho, jak se udržovat fit, tak určitě nemusí do toho dávat třeba tolik celkově, jako když se musí udržovat tedy bubeník, jo. To znamená, pro toho klávesáka jsou samozřejmě důležitý ruce a rychlý prsty a cvičit vlastně záležitosti, které se týkají téhle části těla. Ale bubeník do toho jde mnohem víc a dá se říct, že se skutečně bubne celým tělem. I když já s oblibou říkám, že důležitá je filozofie toho pohybu a že to vždycky říkám i svým žákům, že si musí uvědomit, že bubnování by nemělo být box, ale karate. A to znamená, to strašně uvolní člověku ty energie. Najednou místo toho, abyste do toho šli silou, tak do toho jdete jenom povelem, takovým jemným povelem, který ale může udělat velké věci.
0: A to ještě bubeník má velmi těžké začátky přesvědčit doma rodinu, že chce bicí a že to bude doma zkoušet na tom.
1: To máte pravdu, ale taky je to individuální. Znám spoustu případů lidí, kteří od dětství, když se rozhodli, ať už hrát na bicí nebo jakýkoliv jiný hudební nástroj, tak se setkali s radostí a zájmem těch rodičů a podporovali je, a vždycky, když vidím takový případ, tak jsem jako za to dítě těm rodičům vděčný, protože já jsem spíš zažil na začátku v dětství ten opačný případ, protože jsem se narodil do rodiny, která nebyla muzikální nebo muzikantská. To znamená, neměla zkušenost s tímhletím světem. A tím pádem působilo divně, když jsem v poměrně útlém věku najednou začal požadovat věci a sledovat věci a zabývat se věcmi, které nebyly vlastně pro naše třeba úplně samozřejmě nebo nebyly zvykem v té rodině. Takže já jsem místo jako desek s pohádkama gramofonových, tak najednou už ve školce chtěl desky s muzikou a tak. A to se týkalo i nástroje, takže jako docela chvilku trvalo, než třeba jsem naše přesvědčil, že potřebuji fakt mít ty bubny, ale pak se to podařilo a myslím, že velmi brzo zjistili, že to bude zřejmě moje cesta.
0: Dostaneme se i k tým bicím. Ještě jedna taká možno pre mnohých nádej v tom, keď ich dieťa sa chce venovať práve tomuto hudobnému nástroju. Tá vďaka technickému pokroku sú dnes aj tie také bicie na svete, tie takzvané kartónové, že si to dáte len na sluchátka a doma je v podstate relatívne kľud. Vy ste zástancom takýchto bicích nástrojov?
1: Určitě jo. Elektronické bicí jsou velká výhra pro spoustu lidí, kteří bydlejí třeba v panelácích nebo prostě někde, kde nemůžou dělat hluk. A je to skvělý způsob, jak třeba cvičit doma. A musím říct, že hlavně ty vyšší řady, které samozřejmě bohužel jsou dražší dost, jo, než třeba nějaký ty základní soupravy. Ale ty vyšší, střední a vyšší řady, tak poskytují už i ten důvěryhodný pocit toho, že hrajete na bicí soupravu, což je prostě skvělý a dřív to tak vůbec nebylo samozřejmě.
0: No, aby hned od začátku bylo jasné posluchačovi, že Olympic dnes počúvat nebudeme, protože vy máte aj svoje vlastné hudobné projekty a možno už hovoriť teda v množnom čísle, čoho dôkazom bola aj úvodná pesnička z albumu Zakopaný romance, ten je z roku 2017, tak než sa úplne rozbehneme, skúsme sa vrátiť k tej úvodnej pesničke, čo by ste dodatočne k nej povedali?
1: No tak to byla písnička Karinea, která je poměrně stará, protože já jsem už v 12 letech hrál s kapelou, pro kterou jsem začal i psát písničky. Nebyl jsem teda ústřední autor, podíleli jsme se na tom s dalšíma spoluhráčem, ale ta vlastně se dá říct, že začala nějaká moje etapa autorství a už tam mě to zajímalo, a protože kromě bicích jsem hrál už v té době i na další nástroje, chodil jsem i na klavír a začal jsem hrát na kytaru, na kterou jsem teda samouk, i na baskytaru, ale vlastně postupně jsem se naučil je ovládat nějakým způsobem, který mi vyhovoval třeba pro skládání nebo nějaký naznačování aranží. A tahle ta písnička, kterou jsme poslouchali, sice vyšla v roce 2017, ale vyšla na desce Zakopaný romance, jak jste správně zmínil, a ta deska je takzvaná šuplíkovka, to znamená, to je album, kdy jsem po xx letech vytáhnul nedokončený písně právě z toho mýho mladého období, když jsem tenkrát psával pro své první kapely, a zhruba v tom roce 2016-2017 jsem se rozhodl, že ty písničky dodělám, a tohleto album je tou výslednicí, to znamená, to, co jsme teď slyšeli, tak vlastně třeba není obraz toho, jak chci se vyjadřovat hudebně teď, ale spíš obraz toho, jak to bylo před 30 lety. Což taky třeba pro někoho může být zajímavý.
0: No, ten čas máme limitovaný, hodinku jsme si slúbili, to by jsme mohli dodržet. Aby jsme teda stihli aj pohrať nějakou muziku, tak by jsme se mohli pozrieť aj trošku jiným smerom a na vás bude, čo si budeme dnes hrať. Mám k dispozícii 21 piesní, jedna z nich je teda za nami. Tak čo by sme dali jako druhou ochutnávku, či už z jednotky alebo z dvojky?
1: No vzhledem k tomu, že teď pro mě ta druhá deska je úplně čerstvá, aktuální a hodně ji prožívám, ačkoliv album se jmenuje Moc to neprožívej, tak přece jenom ten zrod samozřejmě jako autor a interpret ústřední, tak jako hodně jsem prožíval a chtěl jsem, aby se to lidem líbilo, aby se to k ním dostalo. Rád bych tím pádem pustil co nejvíc věcí z téhletý desky a pokud by to bylo možný, tak si myslím, že by to i těm posluchačům představilo, v jaký podobě třeba to album vypadá.
0: A co dáme jako takovou prvou ochutnávku z té novinky?
1: Já bych, aby jsme nevyděsili hned třeba nějakýma těžšíma kouskama, tak bych navrhoval písničku, na kterou i vzniknul první videoklip. Ty videoklipy budou celkem tři, už jsou vlastně dokončený další dva, ale ten první už je i zveřejněný, můžete ho najít na YouTube a objevil se na začátku prázdnin, když ta deska vyšla a je to na písničku Jedu autem, což je taková rozverná, easy, poproková písnička a mohla by pro ten začátek hezky posloužit. Jedu autem.

0: No, to snad není možný, ale hudobně ano. Dnes s Martinom Vajglom nad jeho hudobnými aktivitami. Dúfam, že se stále počujeme.
1: Ano, já taky doufám.
0: No, hovorí klasik, že na počátku bylo slovo, vo vašom případě Kutná Hora. Čo sa vám dnes vybaví jako taká najstaršia spomienka na detstvo a či je to niečo, čo si možno spojiť rovno aj s muzikou?
1: Nejstarší vzpomínka, myslím si, že úplně s muzikou ne, protože já se musím přiznat, a už jsem to i konzultoval s několika lidma, jestli mají třeba podobné vzpomínky, já mám totiž vzpomínky, které jsou na období dětství, kdy se údajně ještě na všechno zapomene, jo. Já si pamatuju věci z kočárku. Ale víte, že máte pravdu, protože už mi tam nějakým způsobem figurovalo, že jsem si pamatoval v té době, že jsem viděl rádio. Takže vlastně to rádio, nevím, jestli je zrovna hrál nějakou písničku, třeba písničku Olympiku, to nevím, ale vlastně si pamatuju jako jednu z prvních vzpomínek na rádiový přijímač, tenkrát samozřejmě jako i ten starý transistorák. Mm. Takže něčím už to tam jako v tom bylo, no, ale jinak ty první vzpomínky jsou opravdu až takhle hluboko. Mm-hmm. A když bych si měl vzpomenout na první hudební vzpomínky nebo takový první zážitky jako s muzikou, no tak to bych se dostal někdy jako do období někdy v mateřské školce takových třeba 4-5 let, kdy už asi nějak začala ta touha hrát nebo prostě poznávání, takový to první poznávání toho, že existují hudební nástroje a muzika a chuť to jako dělat, jo. To si přesně pamatuju, že jsem se díval na televizi, na nějaký televizní pořád a tam byl orchestr, zřejmě to byl třeba orchestr Československý televize nebo nějaký prostě každopádně takový swingový orchestr a tam byl záběr na bubeníka a na tu ruku, jak hraje na činel a to mě úplně fascinovalo, takže tohle bych možná mohl pojmenovat jako můj takový prenatální hudební první jako lákavá vzpomínka na to dělat.
0: No nie je žiadnym tajomstvom, že ste ročníkom 1973, keď to prepojíme s Olympikom, tak ten vtedy ponúkol jeden zo svojich megahitov Slzy tvý mámy. A keď ste spomenuli 77. rok, tak tiež ponúkol jeden zo svojich výrazných projektov s názvom Maratón, to už nastúpil do kapely aj Milan Brown, ďalší z vašich hudobných partnerov v tejto kapele. Kedy ste zaregistrovali Olympik premiérovo?
1: To si pamatuju. Můžu se mýlit samozřejmě, ale moje vzpomínka je, že to bylo v období zhruba, když slavili 20. Protože velmi intenzivně si pamatuju ten koncert, který potom byl v televizi, záznam z Lucerny, z toho oslavního koncertu. Takže tam si to pamatuju už úplně konkrétně, ale každopádně ještě předtím se mi někde zahlídnul v nějakým studiu Kamarád nebo Pionýrský Vlaštovce nebo možná TKM, že jsem sledoval, i když jako jsem byl někde v první třídě, ale pamatuju si, že byla novinka písnička Jasná zpráva. A já jsem ji potom od našich vědny dal na desce a hrál jsem si na židle takový jako, pouštěl jsem si takový half playback a vždycky už tenkrát mě bavilo poslouchat na těch nahrávkách bubny a poslouchat jako čím se od sebe liší na těch jednotlivých nahrávkách různých kapel. A teď jsem to ale tak naivně zkoušel hrát na těch židlích, takže jsem různě hledal třeba úhel, já jsem hrál vařečkama, neměl jsem paličky. A tak jsem hledal třeba, jak ta vařečka pleskne od tu židli a měl jsem takovou jednu koženkovou a ta pleskala jako malej buben vlastně, tak tu jsem použil jako malej buben. A pak jsem měl potom takový polstrovaný, ty měly tupější, hlubší zvuk, to byly jako tomy. A takhle jsem si vlastně vytvořil první bicí soupravu.
0: No to no. Máme asi společné, mnohí jsme takto doma zkoušeli na stoličkách búchať, ale vyzerá to, že máme ještě my dvaja třeba spoločné aj to, že ja keď som začínal na ľudovej škole umenia, tak som v podstate ešte nevedel čítať, písať, lebo som zároveň nastúpil na základnú školu a keď som pozeral ten váš životopis, tak mi to príde, že ste rovnako išli na súčasne na tú základnú školu aj do hudobky.
1: Jo, ano, je to tak, ale měl jsem teda ještě přemostění přes hudební nástroj zvaný akordeon, čili tahací harmoniku. Mm-hmm. Protože to byl vlastně můj první nástroj, na který jsem začal chodit. V té době se ani bicí nástroje u nás v Kutné Hoře jako samostatný nástroj neučili. Ale potom asi mám pocit ve druhé třídě nebo ve třetí třídě, tak tam začal učit bicí učitel trubky, a tak jsem k němu začal chodit na bicí a potom to postupně převážilo, že jsem tu harmoniku opustil, ona mě až tak úplně nebrala. I když teď jsem rád, že vlastně jsem měl takovou předpřípravu na klavír a jako na tyhle věci, které jsem začal dělat potom. No.
0: A vyzerá to tak, že jste se celkom rychle uchytili, lebo aj pedagogovia začali vaše služby využívat vo svojich orchestroch, súboroch. Aká muzika sa v tom čase hrávala?
1: No tenkrát se hrál, ve školách se hrál buď swing, nebo takový jako náznak, něco mezi dechovkou a swingem, bych řekl. To byly takový ty taneční orchestry. A nebo vyloženě dechovky, jo. Takže já jsem i hrál ve školním orchestru normálně dechovku, hráli jsme Kolína, Kolína, takovýhle pochody. Jo. Hrál jsem i na prvomajových průvodech s tím dětským orchestrem. Mám na to hezký vzpomínky vlastně, takový jako romantický, jak tam děti chodili. Prostě s mávátkama, my jsme hráli s dechovkou a ten kapelník potom požil mnoho piv a my jsme si z toho dělali legraci. No, prostě každá doba přináší hezký věci, i když třeba zpětně je vyhodnocená, jakože že byla útlakem, jo. Ale potom, jako ta hudebka pro mě byla důležitá vzhledem k osobnostem, který jsem tam potkal, protože tam bylo pár učitelů, který zároveň teda fungovali na té okresní scéně normálně jako muzikanti praktický a ty mě velmi brzo potom začali nějak brát do těch svých kapel a to mi dalo strašně dobrou školu praktickou. Hmm. Takže jsem s nima absolvoval už opravdu, ještě vlastně jsem, protože oni tenkrát se museli hrát přehrávky takzvaný dělat, aby ten muzikant dostal nějakou honorářovou třídu, aby za to mohl dostat peníze, jo. A já jsem ještě neměl na to ty roky, tak oni vlastně na mě napsali někoho jiného na tom okresním kulturním středisku a já jsem jako dostával teda honorář, ale dostával jsem ho přes někoho jiného, aby vlastně to jako papírově mohlo projít a a už opravdu jako já nevím, kolik mě mohlo být, 14-15, tak jsem hrál s něma plesy a takový akce, na kterých jsem poznal i tu stinnou stránku hudebního života a takový ty někdy i konce těch muzikantů, když opravdu to špatně dopadne třeba s alkoholem a podobně. To byla opravdu velká škola ve všech oblastech.
0: Vy jste se to dokázali ustrážit teda?
1: Já jsem to dokázal ustrážit jednak, protože jsem, myslím si, měl tenhle ten obraz těch špatných vzorů, jo. Když jsem viděl hned na začátku, jak to může končit. A další věc je, že úplně jako nějak k tomu asi netíhnu jako typově, jo. Měl jsem i období, já jsem vlastně alkohol nepil asi 9 let, protože mi to prostě najednou přestalo dělat dobře. Cítil jsem, že to jako tělo nechce. Ale po těch 9 letech jsem to jako trošičku zkusil dát si tak jako nějakou skleničku a to už začalo být v pohodě, ale není to úplně nějak to, co, ale myslím si, že to je generačně, že i už jednak moje generace už třeba tolik neholduje alkoholu jako ta předtím, a spíš se zabývá jinýma věcma, ale hlavně ty mladí dneska, jo, takový ty lidi kolem 20, si myslím, že spíš, když už ujíždějí na něčem, čím si pomáhají v náladě, tak to není alkohol, ale jiný chemický látky.
0: No, ale podobně i rockery například mají svoje úskalia v závislostiach, či už na alkohole, alebo na tých drogách, aj v tomto smere ste teda odolali, hoci ste sa na tom gymnáziu začali venovať viac tej rockovej muzike.
1: No, jasně, tak ale tak v té době samozřejmě jsem si zkusil všechno, včetně situací, kdy jsem totálně našrot šel domů a tak jsem někde na autobusový zastávce plakátovací plochu a ráno, když jsem se probudil, tak jsem vůbec nevěděl, kde se to tam vzalo. Jo. Jako, to zas ne, že bych byl až takový svatoušek, ale nějak jsem se na to včas vykašlal. No,
0: no pojďme teda k tým rokovým formáciám. Prvá byla teda skupina Sial?
1: První, ano, první byla, první hrající, vystupující roková byla Sial. Předtím jsem teda fungoval v těch orchestrech, takových těch tanečákách ve dvou nebo ve třech, který, do kterých mě teda nanominovali ty učitelé z hudebky, ale to jako nebyl big beat, to nebyla roková muzika, to byla taková všeho chuť, plesy a tak dále, jo. Ale první roková skupina, se kterou jsem vystupoval, tak to byla Sial, ano.
0: Uhum. No a potom aj teda súťaž kapiel, rock salón, aké boli vtedy atmosféry na takýchto prehliadkách?
1: No, to byla taková hrozně jako výřivá doba, všechno se strašně měnilo. Vzpomínám si, že tenkrát každý rok přišlo do muziky, do rockové hudby oblasti něco nového, nový vliv, objevila se nová zásadní kapela nebo nová deska. Bylo to hrozně živý oproti tomu, jak se to ustálilo později. Jo? A nemyslím si, že by to bylo tím, že bych to jenom přestal sledovat, ale spíš se fakt domnívám, že později najednou se to tak všechno zastavilo a že od takového roku 2000 teď už se všechno jenom jako vyvařuje znovu, jak starý pitlík čaje, jo, dokola. Ale tenkrát na konci těch 80. let, nebo v druhé polovině 80. se toho i na naší scéně dělo strašně moc zajímavého a já jsem to hodně sledoval a myslím si, že i hodně z toho vlastně, že mi to taky hodně dalo jako určitá inspirace nebo taková informace o tom, co všechno vlastně se v muzice může objevit. To znamená, i na těch hudebních soutěžích, byl to Rock Salon, předtím byla taková velká soutěž celostátní, ale teď se nespomenu, jak se jmenovala. Každopádně finále bylo v Paláci kultury v Praze. Ale teď si nespomenu, jak se to jmenovalo.
0: Nebyl to Rockfest, alebo něco?
1: Rockfest, ještě jinak možná se to jmenovalo, ale to je jedno. No. Tak prostě to vždycky jako všichni strašně řešili, kdo se tam dostal do toho dalšího kola a bylo to takový důležitý. Dneska je doba, že třeba kapela vyhraje nějakou soutěž někde, jo, jak vždycky lákají, že když se zúčastní soutěže, takže že ta vybraná kapela hlavní dostane třeba možnost zahrát na hudebním festivalu. Jo. Mm-hmm. A teď se to zdá jako strašná, opravdu úžasná výhra, ale ono to ve finále vůbec nic neznamená, protože nakonec to vystoupení na tom festivalu je třeba někdy v poledne, když se teprve lidi scházejí, nedostanou vůbec jako důležitý čas, dostanou nějaký pódium D, že jo, který je, kde před ním stojí pár lidí, takže pak jediný, co můžou použít pro svoje PR je, že někde na Facebook napíšou, že hrají na festivalu XY velkým, ale v tom reálu to pro ně nemá žádný dopad, protože prostě nebyli na tom hlavním pódiu v ten hlavní čas, ano. To znamená, nikdo je tam stejně neslyšel. Jo. Takže tenkrát to bylo lepší, myslím si, v tomhletom hledisku. Víc lidi sledovali hudbu, víc lidi zajímali o mladý kapely a ty mladý kapely tím pádem měli větší šanci prorazit.
0: Pozrieme se na 90. roky, ale opět bychom to mohli preložit pesničkou, takže která bude ďalšou v poradí?
1: Tak teď bych zkusil dát písničku, která je taková dost závažnější, aspoň pro mě jako autora, než byla ta Jedu autem. Je to teda opět z toho alba Moc neprožívej. A je to písnička, na kterou taky teď právě si dokončil, nebo dokončuje se videoklip a písnička, na který mi hodně záleží, je to písnička založená na takovým osobním příběhu, jako vlastně většina těch mých písní, vždycky v těch textech jsou odraženy nějaký osobní věci. A je to píseň, která je trošku delší, ale snad teda posluchači vydrží pozornost a budu moc rád, když budou hodně vnímat text a vůbec atmosféru té písně, protože myslím si, že je to vlastně taková nejsilnější věc asi z té desky. A jmenuje se Prorok.

0: Ten záver pesničky tomu moc nenasvedčovalo, ale ono nám to tu aj trošku znežnelo, pretože sme počuli nielen mužský hlas, ale aj ženský. Martine, Tereza Chovitová sa toho zúčastnila tiež?
1: Áno, áno.
0: No a pesnička si trošku zavarila tým, ani nie tak obsahovo, ale skôr svojou dĺžkou, lebo toto v rádiách asi veľký priestor nedostane.
1: No, tak já s tím počítám, proto kdykoliv mám tu možnost, tak tu píseň aspoň sám nabídnu, když někde třeba dělám rozhovor na rádích typu třeba v Čechách je takový rádio Beat, rockový rádio a tam nemají problém s tou dílkou a tady u vás, snad tady posluchači taky nám prominou, že ta píseň trochu delší, ale určitý sdělení prostě potřebují svůj prostor časovej, no a tahle píseň je právě ten případ.
0: Ano, muzikant to má v podstatě podobné jako maliar, keď prostě cítí, že to nedá do troch minut, maliar na malé plátno potřebuje k tomu velkou plochu, tak se nedá nič robiť.
1: Je to pravda, zároveň ale musím vlastně říct nebo trošku i vysvětlit, proč třeba na téhle desce nebo i v těch písničkách se vyjadřují právě takovýmhle pro někoho jako dá se říct i trochu podřadným poprokovým jazykem, protože pro mnoho lidí, který mě třeba znají z jiných projektů a předtím jsem měl období, kdy jsem dělal instrumentální muziku a to byly takový jako artificiálnější záležitosti, než třeba jsou normální rockové písničky. Tak mi možná i můžou vyčítat, proč se jako vyjadřuju takhle plitkým způsobem, ale já jim musím vysvětlit nebo říct, aniž by mi teď tu otázku teda někdo položil, tak předpokládám, že někde tam ten posluchač třeba je, kdo by si ji položil a já mu musím vysvětlit, že prostě je to jednoduchý, že jsem se rozhodl, že budu vyjadřovat, že budu používat tenhle jazyk. Je to stejný, jako když někdo, jako když někdo chce svoji myšlenku sdělit vizuálně a rozhodne se buď pro nějakou hyperrealistickou kresbu nebo pro nějaký abstraktní umění nebo opravdu pro nějaký úplně jako strohej náčrt té věci, ale v každý z těch podob může zůstat a cílem by bylo, že zůstane ten pocit, který ten autor chtěl do toho dát. To znamená, já vlastně používám jako plitkej způsob nebo pro někoho třeba jako hudebně nízký způsob toho vyjádření poprokem, ale snažím se díky tomu jazyku vyjádřit pocity, které těma písničkama vyjádřit jdou. A proto mám zase tu výhodu, že to nemusí být symfonie na 40 minut, ale můžou to být písně, které mají 2,5 minuty.
0: To je jako maliar. Někdo rád pastely, někdo olej, někdo zase, já nevím, ceruzku. Tak vy jste se rozhodli týmto způsobem v úvodzovkách maľovať. Ještě se vrátíme k Tereze, lebo ona vystupuje vo viacerých pesničkách. Proč jste oslovili právě ju?
1: No tak Terezu znám z předchozí spolupráce z jiných projektů a ukázala se jako hrozně poctivá, nadaná mladá hudebnice, která má v sobě takovou zvláštní kombinaci toho svého generačního názoru, protože ona samozřejmě, nevím teď, abych ji neurazil, ale myslím si, že je třeba 20, takže je to opravdu mladá dívčina a to sebou nese i jako určitý generační vyjádření, má svoji kapelu a dělá muziku svým způsobem, ale zároveň jako ctí ty staré věci nebo starší svoje předchůdce hudební a ráda jim naslouchá, jo, a to mě na ní baví, že se nechá ráda inspirovat i muzikou, která je třeba z generací předchozích, anebo že se nechá vlákat ráda třeba do projektů, který samotnou by jí nenapadlo udělat, ale ráda se jich zúčastní jako interpret a je v tom hrozně poctivá a navíc je fakt úžasná variabilní zpěvačka, když jsme nahrávali tu desku, tak opravdu, protože mi tam zpívá i sbory, i teda ty solový party, a to jsme se vůbec nebavili o intonaci, vůbec jsme se nebavili o nějakých věcech, jako hrubozrnejch, to už byly fakt jenom pocitovky, že jsem jí řekl, spíš jako já jsem vždycky instruoval, na co má při tom daným slově v tom textu myslet, aby ten zpěv vyzněl tak, jak chci, jo. Ne, že je níž nebo vejš, takže, nebo že nevyslí nedoslovuje koncovky slov, takže my jsme fakt jako spolupráce s Terkou je na této úrovni, to není jako opravování, jak to někdy zažijete se zpěvákama, že jim stříháte každý druhý slovo, protože to nedají. No. Ale Terezu jsem už vlastně použil, no i když to je ošklivý slovo, ale objevila se v doprovodné kapele, kterou jsem dal dohromady k té předchozí desce v tom roce 2017. A to bylo, jak jsme se předtím zmiňovali, to byla ta šuplíkovka takzvaná, to znamená starý písničky, který jsem jenom udělal nově, ale já jsem původně s tím nic nezamýšlel, každopádně pak se mě lidi víc a víc ptali, jestli to budu hrát živě. A mě napadlo, že vlastně proč ne, tak jsem dal dohromady kapelu, s kterou bych to živě provozoval, ten tehdejší ten repertoár. A napadlo mi, že by bylo docela zajímavý dát tu kapelu tak jako kontroverzně trochu právě z mladých hudebnic. Takže já jsem se obklopil mladými hudebnicemi, dal jsem z nich dohromady kapelu, udělali jsme videoklip a naskoušeli jsme i část toho repertoáru. Zahráli jsme si na křtu desky a pro spoustu lidí to bylo překvapení a dokonce jsem zaregistroval třeba názor, že mi někdo říkal, to jsou nějaký holky, někde prostě si sehnal modelky, navěšili si to na ně kytary a vyfotili se, nebo byli v klipu. A já jsem říkal, to vůbec, to jsou prostě normálně muzikantky z těch kapel, které fungují v současné době a ty holky byly úžasný. Problém jediný nastal v okamžiku, kdy jsme chtěli dát dohromady termíny, protože se ukázalo, že vždycky někdo z nás nemůže. Takže nakonec pak do toho stejně skočil covid, takže stejně nešlo hrát, ale problém začal být v tomhle tom, protože každá z nich měla svoje kapely a já jsem hodně zaplať pámbu, teda hodně hrajeme s Olympikem, takže jsem tam měl hodně termínů s ním. Yeah. Ale Terezu znám, když se vracím teda zpátky k té otázce, tak Terezu znám i jako ze spolupráce v téhle kapele, proto jsem měl jasno, že na novou desku, když jsem ji začal točit, takže ji znovu oslovím a že využiju rozměr, který tomu dokáže dát.
0: Ano, tých prekvapení, keď tak človek prechádza váš životopis, by sa dalo nájsť množstvo. Skúsme teraz aspoň pár slovami opísať 90. roky. Jednak tam bolo štúdium na konzervatóriu, v 93. skupina Klaxon, potom vlastná kapela Bell a aj album Líbat není hřích, ale v 94. skupina Vltava a potom napríklad spolupráca, dá sa povedať, že dnes už s legendou Lubošom Pospíšilom. Čo vám 90. roky dali?
1: No, jak jste správně zmínil, tak to bylo hlavně teda na začátku 90. let příchod na konzervatoř, protože to je vždycky prostředí, který pro toho muzikanta je strašně osvobozující. Najednou jste mezi svejma, jak se říká, jste mezi stejně postiženýma hudbou a navíc jste přesně v tom kotlíku, kde to vře a kde se něco děje, nebo to, co se děje, tak se dovíte, protože se to na té škole řeší a snadno se třeba přichomejtnete k nějakému projektu.

0: tvorbu. A marně třeba dnes hledám kapely, které by trošku v našich šlépejích pokračovaly, protože se obávám, že nějak všichni strašně myslí právě na to, aby je hráli rádia a aby se to takzvaně vešlo do formátu a že tím ztrácejí trochu svoji osobitou tvář. A s tou Vltavou to bylo naopak, tam nám šlo hlavně o tu svoji tvář, tam nebylo hlediskem, jestli jim to někdo bude hrát nebo si to kupovat, ale ty 90. leta byly tak zvláštní v tom smyslu, že byly ještě dvířka otevřený i tím alternativním projektům a my jsme vlastně během té první poloviny 90. let, nebo i druhý, tak jsme, dá se říct, docílili docela jako velkého úspěchu. Koncertu bylo hodně, desky se prodávaly, měli jsme takovou hodně prodávanou desku Marx Engels Beatles, to se všichni na té firmě divili, jak se to krásně prodává. A myslím si, že tehdy opravdu Vltava měla ten svůj vrchol. Ale v každém případě jsem rád, že Vltava pořád pokračuje a pořád je to moje srdcovka, ačkoliv už ní neúčinkuju.
1: A speciální kapitola Luboš Pospíšil.
0: Jo, pardon, na Luboše jsem zapomněl. Mm-hmm. No Luboš, tam je totiž zvláštní, jak jste se úplně na začátku ptal na tu Kutnou horu, no, tak Luboš je z Kutný hory. Jo? Takže já jsem ho znal nejdřív jako interpreta z desek a pak jsem se teprve dověděl, že je to Kutná hora. Později a na začátku 90. let jsme se nějak poprvé někde setkali, ale on v té době neměl kapelu a jezdili jenom s Bohoušem Zatloukalem ve dvou jezdili a když potom začal skládat kapelu dohromady, to bylo v roce 96, myslím, tak jsme se prostě domluvili, že zkusíme udělat kapelu z kutnohorských muzikantů, jo. Takže vlastně první kapela, ve které jsem s Lubošem hrál, se jmenovala Biograf a byla složená z kutnohorských muzikantů. Natočili jsme desku pro Bonton Music tenkrát, ta se jmenovala Můžem si za to oba. A asi dva roky jsme s tou kapelou jezdili. A potom se to nějak rozpadlo, ale vlastně s Lubošem jsme udělali novou kapelu a ta se jmenovala Ježišmarja. Ne, tak se nemenovala, ale teď mě úplně vypadl ten název, ale každopádně to se tam vrátil Bohuš Zatloukal jako kytarista a hrál tam Pavel Ryba na baskytaru.
1: Můžem si za to oba?
0: Ne, to bylo to album s Biografem, ale potom jsme udělali desku Hazardní slavnost.
1: Ano, Hazardní slavnost.
0: A tu už jsme natočili v jiný sestavě pod jiným názvem.
1: LPG by to mohla být,
0: jo, ne? LPG, ano, děkuju. Jenom protože Luboš Pospíšil Group, jo, to byla jako zkratka, která zároveň byla for, protože LPG bylo to palivo do aut, jo. Takže takový...
1: Slovná hračka, ano.
0: No. Až mi to z toho teď vypadlo, no.
1: Mm-hmm. No ale vy jste to mali pestré i potom.
0: S Lubošem vlastně jsem v tom LPG pokračoval, ale potom jsem dostal nabídku do minus 123 minut a protože minuty v té době strašně moc hrály venku v zahraničí a opravdu se hodně jezdilo, nebylo možné paralelně fungovat něčím jiným. Tak já jsem potom teda Luboše požádal, jestli se nebude zlobit, že bych teda jako kapelu opustil a on se nezlobil. A do dneška jsme přátelé a spolupracujeme. Teďka jsme nedávno spolu dělali tu jeho solovou desku, která vyšla, vlastně my jsme ji natočili za covidu a vyšla někdy v roce 2021 nebo 2. A spolupracujeme prostě dál a věřím, že ta spolupráce bude ještě pokračovat.
1: No ale nebylo to len o kapele minus 123 minut, ještě předtím, jak se nemýlím, tak tam byl i Český národní symfonický orchester, čo je skok úplně někde inde a hlavně Vanastovky.
0: No, tak Český národní symfonický orchestr, to byla spíš taková letmá spolupráce, vždycky na nějakou akci, jo, protože oni potřebovali, to je normálně symfonický orchestr, klasicky obsazený, který ale v rámci svých akcí nebo svých aktivit někdy žánrově přesahuje. A to znamená, že tam potřebuje třeba rockovou nebo jazzovou rytmiku. Mm-hmm. Takže to bylo spíš jako, že jsem se občas nachomil, když potřebovali takhle jako zahrát na soupravu, jo, a pár docela pro mě zpětně zajímavých akcí jsem tím pádem s nima zažil, protože to je skvělý orchestr a spolupracuje opravdu se světovýma solistama, takže jako setkat se s nima, to je prostě úžasný. A vůbec jako hrát s takhle profesionálním velkým orchestrem je úžasný zážitek, se do toho člověk úplně položí a fakt si najednou začnete užívat, jak přes vás teče ta muzika těch x nástrojů a skvělých muzikantů.
1: Ale
0: Vanastovky, to byl zvláštní příběh v tom, že já jsem na konci 90. let začal docela často hrát ve studiu jako studiovej muzikant. Tenkrát ještě bylo období, kde se třeba hudba do třeba televizních reklam

0: nebo nějakých rozhlasových reklam a podobně, prostě takováhle jako užitková komerční hudba se fakt hrála na nástroje. To nebylo jako dneska, že to ty lidi dělají doma na VSTčka, jo? Že si to všechno nahrajou v MIDI. Doba pokročila. A tenkrát se to ještě jako velmi často, ne vždycky, ale velmi často se na to zvali i muzikanti, takže jsem točil i takovýhle věci, plus třeba určitý spolupráce třeba na deskách interpretů, který vlastně potřebovali kapelu a chtěli to nahrát. Takže ta diskografie moje obsahuje spoustu takovýchto titulů a neobsahuje spoustu dalších písní nebo nahrávek, který ani už si sám nepamatuju, že jsem dělal, protože toho v té době bylo strašně moc a bylo to fakt jako takový kolikrát anonymní studiový zahrání, že jako člověk tam přišel, dostal do sluchátek nějaký polotvár a nahrál do toho ten part a pak už ani nevěděl, jak to dopadlo, takže to byly kolikrát i zahraniční věci, ale jsem to zase, to byla další škola, to, jak jsem předtím mluvil o tom, že jsem hrál v těch nácti s orchestrem a plesy, tak považuji tu studiovou práci v těch 90. letech za podobně důležitou školu pro mě. No a v té době právě jsem dostal taky nabídku natočit desku kapele Vanastovy věci, protože v té době oni chystali nový album a nějak slyšeli v tom studiu, kde jsem předtím točil něco jiného, tak tam slyšeli ty nahrávky a nějak se jim to líbilo a chtěli to pojmout trošku jinak. A protože chtěli, v té době Robert Kodym byl trošku ovlivněný, nebo jednak on, ale jednak producent jejich desek Pavel Karlík, chtěl do toho dostat trochu takovou tu moderní, jako elektronicko-ambientní rovinu, tak se jim to zdálo, že by to mohlo být zajímavý, takže mě pozvali do studia a nahráli jsme první písničku, vlastně, že mě pustili normálně. Nazvučili jsme bubny, pustili mě track, já jsem si to jednou poslech a pak jsem říkal, já tam půjdu něco zkusit, jo. A takhle vznikla nahrávka Chůze po ostří, která takhle je normálně na tom albu. To je první take, to pak už se to vůbec nepředělávalo, takže to je docela pro mě jako zajímavá píseň v tomhle smyslu. A takhle vznikla ta spolupráce, natočili jsme tu desku, ta se jmenovala Hračky, je to velmi, v diskografii Vanastovek je to velmi zvláštní album a takový ojedinělý právě těma vlivama jiných stylů. A měl se k tomu i jet nějaký koncerty, ale ty potom nebyly, protože zase jako se vrátila na scénu kapela Lucie a tam vždycky byl problém jako organizační v tom, že když hrála Lucie, tak nemohli jet Vanastovky, jo.
1: Ano.
0: Takže vlastně ty Vanastovy věci potom na nějakou dobu zase úplně usnuly. Tam byl vždycky problém té kapely, že hrála tak nárazově, že to nebylo kontinuálně, jako třeba jezdí Olympik pořád, jo.
1: Ty Vanastovky najednou třeba po dvou letech. Vy jste se osvědčili, lebo potom ještě byla spolupráce i při albume Torpédo.
0: Ano, ano, potom Robert mi znovu volal, že budou točit novou desku, jestli bych do toho šel, a vznikla deska Torpédo, která je zase úplně jiná než ty Hračky, a Torpédo je zase takový návrat úplně ke kořenům, a je to taková hardrocková deska i zvukově. Takže my jsme i zvukově chtěli, aby třeba bubny zněly opravdu jak v 70. letech. Já jsem podle toho zvolil jako tu soupravu, i to nazvučení soupravy bylo takový, jako se to dělalo v těch 70. ladění. Hodně jsme si s tím pohráli a hodně jako naturálním způsobem jsme do té nahrávky se snažili dostat něco, co z toho nástroje poleze opravdu už při nahrávání, ne až po mixáži. Jo. To je zase dneska trošku jiná situace, protože dneska se často ty věci prostě nahrajou na surovo a pak se to dohání pluginama. Tohle bylo ještě to období, kdy se točilo opravdu do analogu. Dokonce to Torpédo se točilo ještě do pásu. A vlastně všechno muselo být už hodně zvukově připravený cestou do toho záznamu.
1: No a nakoniec ste sa aj tak zúčastnili ich turné, ktoré malo končiť tým obrovským koncertom v Saska aréne, keď teda Vanastovky si pripomínali 20. výročie.
0: Ano, ale ono to bylo obráceně. My jsme nejdřív hráli to vystoupení v Saská aréně a pak se teprve jeli jako ty menší koncerty k výročí. Mm-hmm. Takže to bylo opačně. Nebylo to úplně na konci. Možná, že bylo pár koncertů někde, potom byla ta Saská aréna, dnešní O2 aréna. A pak teda se dojížděl zbytek toho turné, to už si přesně nepamatuju, ale vím, že to rozhodně nebylo jako ani v polovině toho turné, spíš na jeho začátku. Ale to byl krásný zážitek, no, to bylo opravdu, to bylo vlastně po druhý, co jsem hrál v Saská aréně. Předtím jsme tam hráli taky s Vanasovkama na nějakým předávání nějakých cen, ale samostatný koncert byl můj první vlastně ten a bylo to velký auditorium, velký koncert.
1: No, já s hrôzou pozerám na hodinky, Martine, nevím, ako ste na tom s časom, či sa dá...
0: No jo, vidíte to, ryť, ja som přestal sledovať čas.
1: Či sa dá ešte aspoň pár minút potiahnuť aj po tej 12.
0: No jo, môžeme.
1: No, super.
0: Sluchači vydržej, tak určite.
1: No, tak dajme pesničku teraz zase ďalšiu, aby sme si od slov oddýchli.
0: Tak já navrhuji zase zůstat u toho alba Moc to neprožívej.
1: Ano.
0: A navrhoval bych pustit titulní píseň.
1: Tak, bude a po nej pokračujeme.

0: moc to neprožívej. Martin Weigl v romantickom to prostredí, v studiu pod malinami. Tam ste sa vy rozhodli dať dohromady tieto pesničky. Niečím asi dôležité miesto.
1: No tak to je název pro moje domácí studio, takže celá deska vznikala, jako většina těch nahrávek vznikla za covidu. Mm-hmm. To znamená, nebyla ani jiná možnost někam jet do studia, tam to točit nebylo vlastně možný, ale hlavně k tomu nebyl důvod, protože mě jako ta studiová práce, jak jsem už popsal v předchozím povídání, tak baví strašných let a postupem času jsem zjistil, že mě baví právě nejenom jako hráč, ale že mě baví celkově, jako i jako z hlediska nějaký hudební produkce a jako těch technických věcí. Takže postupem času jsem začal si budovat svoje domácí studio, který využívám na projekty tohoto typu, nebo i třeba na nějaký demosnímky, který potom se převedou někde do nějaký finální podoby, ale v každém případě jsem toho využil pro vznik toho alba Moc to neprožívej od začátku do konce. Jenom jako úplně finální mastering jsem svěřil zase mému starému příteli právě ze studia Sono, kde jsem v minulosti natočil hodně věcí a mám s nima ty nejlepší zkušenosti a je to opravdu, no, upřímně řečeno, opravdu je to jedno z nejlepších studií ve střední Evropě, domnívám se, Pavlu Karlíkovi, takže studio Sono stálo za masteringem mý desky a myslím si, že to udělali skvěle.
0: No, že vás to baví, o tom zřejmě asi svědčí i celý rad interpretů, kteří to pocítili z té muziky vašej z předcházejících projektů a proto aj se to rozšířilo na Kamila Střihavku, Michala Pavlíčka, Michala Dvořáka, Lenku Novu, Oskar Petr je tam, Zuzana Navarová bola a hlavne Čechomor, lebo to je tiež zoskupenie, s ktorým máte zaujímavú skúsenosť.
1: No Čechomor, tam jsem dokonce dostal dvakrát nabídku, říká se muzikantsky lano, jo, jako když někdo dostane nabídku do kapely, tak je to takový slangový výraz lano. A já jsem právě, když končila Vltava v roce 2003, končila teda dočasně, protože Robert Nebřenský nám tenkrát oznámil, že už je trošku unavený z toho ježdění a že se chce věnovat víc projektům, protože on je zároveň herec samozřejmě, takže že se chce víc věnovat tomu herectví. Takže tenkrát se najednou z čisté jasná kapela Vltava rozpadla a já jsem dostal krátce na to tři nabídky, které byly během dvou dnů. A teď najednou se rozhodněte, že jo? A já jsem vlastně kejvnul jsem na druhou z těch nabídek a to byly ty minus 123 minut, kam jsem taky v tom roce 2003 nastoupil potom, ale každopádně následující den potom, co jsem si vlastně plácnul s minutama, tak mě volal ještě Karel Holas z Čechomoru a dal mi taky nabídku. My jsme spolu měli taky takovou už spolupráci předtím, protože jsem jim točil právě studiově jako nějakou verzi jedné písničky a jsme si někde zahráli, to už si přesně nepamatuju, ale hlavně z toho studia jsme se znali a dal mi nabídku, já jsem mu řekl, že se moc omlouvám, ale že jsem přijal ty minuty. No a protože Čechomor v tom roce 2003 byl úplně na vrcholu a bylo to potom projektu Proměny a opravdu jako by prodávali hály a měli za sebou ještě ten slavný film Rok ďábla a opravdu to byla jako kapela, která byla takzvaně in, tak on se hodně divil, že jsem jako, že to odmítám a že jsem dal přednost klubové kapele. Ale snad potom jsme měli možnost si to říct, vysvětlit a já jsem s nima potom rok následující 2004 mi zase volal, jestli bych neměl čas aspoň jet s nima do Anglie na turné a tam jsme si to vyříkali a vlastně oni vlastně potom si našli bubeníka Romana Lomtadzeho a ten s nima jezdil. Takže jako to dopadlo všechno dobře. Nicméně potom v roce 2008 jsem vlastně dostal do toho Čechomoru lano znovu a to už jsem nějak přijal, takže od roku 2008 jsem potom, mám pocit, 4 roky, že jsme spolu hráli. A udělali jsme hodně desek, tenkrát jsme točili pro Suprafon takovou sérii desek.
0: Tam byly Pověsti z hradu a pověsti, zámku.
1: Ano, mm-hmm. Pověsti, no.
0: A Místečko.
1: A desku Místečko a jezdili jsme, s Čechomorem jsem absolvoval nejvíc cest po světě, teda musím říct, že jsem se s Čechomorem objevil v takových destinací, kde bych vůbec netušil, že se někde vyskytnou.
0: Mongolsko dokonce.
1: Ano, přesně tak. Přesně to jsem chtěl říct, jako, že bych se někdy vydal do Mongolska, to by mě teda ve snu nenapadlo. A najednou jsme tam hráli v Ulan-Bátoru, v kulturním domě jsme měli koncert. A
0: jaký jsou tam posluchači?
1: No tak pro ně samozřejmě jsme byli úplně jako zjevení, že? Protože jako tam vyjedete za Ulan-Bátor a končí civilizace, tam začíná už jenom jako pole, kde široko daleko nevidíte drát nebo nějakou jako známku toho, že je 21. století, ale zároveň tím, že žijou ten život tak vzdálený našemu spěchu a našemu takovému jako srovnanému životu současné civilizace, tak se mi zdá, že opravdu si umějí užívat věci, které my třeba vůbec nevnímáme. Jo? A i tak podobně poslouchali tu muziku, takže jsem měl z nich dojem, že oni třeba v té naší hudbě, ačkoliv pro ně musela znít strašně zvláštně, takže třeba si užili věci, které my jsme v tom ani už jako neslyšeli. Byl to velmi zajímavý zážitek, no.
0: A je to aj inspirativné? Je to pro vás aj inspirativné jako pro autora?
1: Myslíte to Mongolsko?
0: Například.
1: Myslím, že ne, protože já přece jenom vycházím, jednak v těch písničkách, které, jak jsme si řekli, tak jsou nějak stylově daný, že jsem se rozhodl, že to bude v tom ranku poprokovým, tak to přece jenom vychází z nějakého jako euroamerického jako vlivu. A pokud jde o jiný věci, které třeba jsem v minulosti dělal, tak tam spíš jsem ovlivněný třeba soudobou vážnou hudbou, jo. Mm-hmm. Jako třeba v projektu Drumwave, ačkoliv je hodně založený na elektronice a syntezátorech, tak si myslím, že vlastně podvědomě jsem byl hodně ovlivněný lidma typu Igor Stravinský a podobně. Nechci teď se vůbec jako přirovnávat takovýmhle velikánům, ale spíš jenom jmenovat hudbu, která mě nějakým způsobem ponoukla k tomu začít psát věci, jako třeba byly ty Drumwave. A nebo Karl-Heinz Stockhausen samozřejmě, tak to je úplně, to byl jako velký experimentátor. Ale spíš bych jako viděl tuhle tu větev nebo jako nějakou rovinu vlivu, než třeba to etno. To mě nikdy úplně jako, nemyslím si, že mě to inspirovalo vyloženě.
0: No, než sa dostaneme k tej dosť dôležitej vašej hudobnej kapitole, a to je Olympic, to sa nedá jednoducho obísť, tak ešte skúsme pár slovami spomenúť aktivity, ktoré tomu predchádzali. Vy ste dosť často sa venovali bubenickým workshopom a výukovým seminárom. Kde skrsla táto myšlienka skúsiť aj toto ponúknuť?
1: No tak ja to mám asi nejak jako součást svý cesty, protože mě to od jak živa baví. Já jsem už, když jsem začal chodit na konzervatoř, tak mi tenkrát nabídli právě v Kutnohorský hudebce, že bych si tam mohl otevřít jako svoji třídu a vzít si pár žáků. Takže od toho roku 1993, což teda opravdu, jestli dobře počítám, tak je teďka 30 let, tak vlastně učím bubny a hledám tu metodiku a baví mě to a pořád si udržuju jako nějaký okruh těch žáků, ačkoliv je to někdy časově složitý, někdy i hodně složitý časově, ale prostě mě to baví. A když jsem v období, kdy jsem učit z časových důvodů nemohl vůbec, když jsme právě jezdili s Minutama hodně ven a potom i s Čechomorem, tak jsem měl 10 let pauzu a strašně mi to chybělo. A paradoxně v té době jsem si to jako kompenzoval aspoň tím, že jsem vytvořil takový video učebnice, které se jmenovaly Bicí souprava, proč a co cvičit. Vyšlo to tenkrát na DVD, dneska už je to jako mrtvý médium, samozřejmě DVDčko, ale tenkrát to byl způsob, jak k lidem přenést až k ním domů nějaký video školy v dobrý kvalitě, technický. Takže jsem dělal ty DVDčka, hodně jsem se věnoval tomuhle. Už předtím v roce 2001 jsem vytvořil učebnici takový etýdy pro malý buben, no a pak jsem udělal ještě etýdy pro soupravu a teď nedávno, někdy před 2 lety jsem ještě udělal, vlastně dal jsem dohromady takový poznámky, který jsem měl léta připravený vždycky pro ty žáky a psal jsem jim individuálně do sešitů, různý nácviky na rytmy a breaky a takový prostě jako doprovody a nějak jsem to shrnul do učebnice, která vyšla teda v nakladatelství Frontman někdy loni nebo předloni. Takže i tahle ta rovina nějak tam je, no, jako taková metodická, didaktická. Když mám čas, tak velmi rád přijedu někam, kam si mě pozvou na workshop a o tom si s ním povídám.
0: Čo mě zaujalo, to už se dostáváme v podstatě do toho obdobia olympiku, že jste ponúkali aj videá. Taký, povedzme, bežný poslucháč si možno ani nemusel uvedomovať, keď počúval pesničky tejto legendárnej formácie, že či už teda Jeník Pacák alebo neskôr Petr Hejduk, ono to môže pre niekoho vyznievať, že pesničky typu Jasná správa, Osmý den a podobne, Okno mé lásky, že oni znejú z pohľadu poslucháča, ten bubeník, ako keby tam hral ten istý rytmus, ale vy ste to odhalili a hrali ste len na bicie nástroje bez všetkých tých ostatných inštrumentov a ukázali, že to predsa bola každá pesnička trošku inak zahratá. A ako vznikol tento nápad ponúkať tieto piesne, dokonca ešte súťažne ste to riešili?
1: No tak to bylo taky, to byl dopad covidu, to jsme tenkrát se snažili aspoň nějakým způsobem zůstat ve spojení s fanouškama a protože to nešlo prostřednictvím koncertů, tak jsme aspoň každý natočili pár videí, které se potom dali na Facebook a bylo to jako určitá interakce docela zajímavý, že když tam vlastně byla takováhle soutěž, i když vlastně nešlo o nic, jo, jenom to bylo o to se pobavit. Takže třeba bylo zajímavý, kolik lidí opravdu ty písničky jenom podle samotných zahraných bubnů poznalo a kolik lidí vnímá v tom ty detaily. Já musím říct, že pro mě jsou ty detaily a určitý charakteristiky těch písní, třeba v tom daném nástroji, hrozně důležitý a snažím se často je tam zachovat nebo často z nich vycházet, protože se domnívám, že písničku stejně jako dělá melodie a harmonie její, tak dělá i nějaká energie, která je kolem ní i v tom zvuku a v tom, jak ta písnička je zahraná, jo. Hmm. Takže já nejsem úplně příznivce toho, když se třeba nějaký písničky jako nedodržujou pětně a zahrajou a třeba přijde nová sestava a začne to hrát úplně jinak a jako zruší to, jak to bylo předtím, protože někdy se stane, že to kouzlo, který v té písni bylo, nebo taková určitá jako atmosféra, tak se úplně ztratí a myslím si, že to škoda. Takže mě baví to v tom hledat a baví mě to do toho třeba někdy vracet zpátky, pokud se mi to daří.
0: A byli jste překvapený z toho, co všechno tam Jeník Pacák, Petr Hejduk a Milan Peroutka nabůchali do těch pesniček, která myslím na Olympik?
1: No tak já jsem ty písničky znal, protože jak jsme se o tom bavili, tak od roku 82, kdy jsem jako nějak zaregistroval, byl pro mě hodně důležitý ten koncert tenkrát k 20. Olympiku, tak pak už jsem je sledoval, pak jsem ty desky v 80. všechny měl a takže to byla vlastně jako součást toho, samozřejmě jak jsem tu muziku poslouchal, že jsem nějak jako nasával do sebe ty aranže a ty způsoby provedení, jo. Ale myslím si, že někdy je to překvapivý a takový jako přínosný pro ty posluchače, kteří jsou na té písně zvyklí jenom v té formě jako klasického poslechu písně, jo. Že někdy, když jim jako dáte tu možnost podívat se na tu nahrávku jinýma očima, takže si v tom najdou najednou rozměr, který v tom nevnímali a že jim to zároveň otevře takzvaně uši i pro další hudbu do budoucnosti. To znamená, už nikdy potom nebudou v těch jiných nahrávkách nevnímat, když to tak řeknu, ty jemné věci, které jim třeba ukážete, že v tom jsou.
0: Dosť dôležitým dátumom vo vašom životopise, aj keď nie priamo váš dátum to je 4. máj roku 2013. Olympik vtedy prišiel o Ferdu, Milana Peroutku a v úvodzovkách vďaka tomuto momentu sa vám otvorili dvere, ktoré sa nezvyknú otvárať. Keď tu Petr Janda v roku 2019 sedel so mnou priamo v štúdiu z oči v oči, tak som sa pýtal, ako to je teda s tým bubeníkom, lebo vy ste tam mali nastúpiť v pozícii hostia. Oni už boli rozhodnutí, že ďalšieho člena kapely nechcú, lebo aj v súvislosti s vďačnosti smerom k Ferdovi a aj celkovo predsa len, keď už je kapela 50 rokov na scéne, tak nepočíta s nejakým naozaj dlhodobým, ale našťastie Olympic stále šlape a vy ste sa, ako mi Petr vtedy v štúdiu povedal, už v tom čase stali súčasťou kapely, lebo sa rozhodli, že vás predsa len zoberú ako člena tejto formácie. Čo to pre bubeníka vášho typu znamená byť súčasťou legendy?
1: Tak pro mě je to hlavně symbolicky nějaké uzavření takového zvláštního dlouhého kruhu, který začal tehdy, když jsem jako malý kluk hrál na ty židle, ještě jako předškolní dítě a pouštěl jsem si k tomu single Jasná zpráva, jo. Až takhle to je prostě zásadní okamžik, když potom hrajeme na koncertě Jasnou zprávu, tak si na to vzpomenu a úplně vidím jako ten oblouk toho života, který ved od bodu A do bodu B. Je to hodně zvláštní pocit, takový hodně osudovej. A myslím, že to prostě tyhle záležitosti jsou vždycky otázka osudu. Ale když bych si měl vzpomenout na to období, o kterém jste mluvil, jo, když vlastně jsem do té kapely přišel, tak to bylo hodně těžký, hlavně pro Petra Jandu, protože já jsem na něm viděl, že on je opravdu jako hodně zdrcený z něčeho, co nečekal, že se stane, protože předpokládal zřejmě, že takhle prostě už budou věci daný a že něco takového se nemůže stát, jo. A navíc přece jenom to bylo ještě v takovém symbolickém období, že ta kapela slavila 50 let kapely strašně moc, jo. Takže jsem na něm viděl, že on to spíš vnímá, jako že je to ten závěr a že to, jako to dopadlo spíš jako smutně, že zrovna na tom závěru takhle, ale pak najednou, když jsme začali hrát, tak jsem úplně na něm pozoroval koncert od koncertu jako kdyby do něj lila živá voda. Jo, úplně mu to bylo vidět ve očích, jak je, jako se začíná, jako, jak je takový natěšený a furt jako chtěl, aby jsme co nejdřív začali třeba dělat nový písničky. A tam se to zlomilo a už někdy v létě, když jsme začali připravovat a natočili vlastně hned v létě první desku z těch tří souhvězdí, to bylo Souhvězdí šílenců, tak si myslím, že v něm se to najednou jako překlopilo a že dostal strašnou chuť pokračovat a že ho to jako nakoplo znovu do nějaký etapy, která vlastně potom nastala a že ten Eifer ho drží pořád a vemte si, že najednou je to dalších 10 let a Petr je ve větším víru energie, než byl tenkrát, když jsem do té kapely přišel, to teda rozhodně. Tenkrát byl úplně vyšťavený a takový bez vize. A teď má jednu vizi za druhou.
0: No ono to na ňom bylo vidět, aj keď tu seděl po druhý krát, v tomto roku 6. mája, keď jste mali koncert v Brezně, tak se tu zastavili aj s Milanom Broumom na hodinku, jsme se mali možnost porozprávať a vyšívalo to s ním už pri tej prvej pesničke, tej novej verzii skladby Vlak, co nikde nestaví. Prostě ten člověk je stále neuvěřitelně nabitý.
1: No, jako je to, jak jsem předtím úplně na začátku mluvil o tom, že když jsme se bavili o tom, že přece jenom jako 50 let věku už jako se člověk může začít cítit starý a tak dále, tak jsem zmiňoval právě třeba toho Vláďu Žižku, starýho bubeníka, který pro mě byl takový příklad toho, že to fakt dělat se ctí a dobře do vyššího středního věku, jak říkám, jo. Tak Petr je další tak z takových případů. Prostě když se na něj podívám, jak ho to pořád bere a jak ho to baví a jak je úplně natěšený, jak malej kluk na to dělat nový písničky a vlastně znovu jako jít z kůží na trh do prostředí, kde už to dávno vyhrál. Teď on vlastně docílil všechno, co mohl a přesto má chuť ještě to znovu zkoušet i s tím rizikem, že třeba už nikdy to nebude jako druhý okno mé lásky. Jo. To je úžasný.
0: Zaujímavé bolo aj to, keď nastúpil do kapely Ferda v tom 85. roku a začali točiť album Big Beat, tak jemu už vtedy povedali, čo ideš do takej kapely, veď oni už budú končiť. Vás nikto neodhováral?
1: Odhováral, ale vůbec jsem to nebral v potaz. Pro mě, jak jsem před chvilkou řekl, pro mě to byla tak osudový moment, kdy jsem najednou jako cítil, že přichází něco, čím to celý začínalo, jo, pro mě, že to prostě musím udělat. A já jsem vlastně přesto, nebylo to úplně jednoduchý, protože my jsme znovu začali 2 roky předtím hrát s Vltavou. A jak už jsem předtím říkal, tak Vltava pro mě je opravdu jako velmi důležitá kapela, srdcovka a jsou to přátelé. A já jsem najednou byl postavený před nelehkou otázku rozhodnout se. a musel jsem opravdu tu Vltavu opustit kvůli Olympiku, takže to nebylo jako že, tak jednoduchý, že bych někde jako byl připravený vyprutá figurina ve skříni, která čeká na to, až někdo zapne, že jo? Člověk má nějakou, jako nějaký povinnosti, má nějaký plány a najednou všechno bylo buď a nebo. No.
0: S Olympikom 5 albumů a předpokládám, že se točí 6.
1: Netočí, ale připravuje. Teď je to tak, že desku, kterou jsme už teď měli možná i jako začít opravdu chystat a možná i točit, tak nakonec jsme přesunuli po novém roce až. A to je z toho důvodu, že teď se toho dělo tolik kolem oslav 60 a tak moc hrajeme a jezdíme a vlastně jsou i věci jako mediálně pořád zaměřené na tu 60 a na to finále v O2 aréně teď právě, kterým bude to turné končit, že by asi bylo trošku kontraproduktivní ještě do toho jako najednou dávat novou desku a trošku ty lidi třeba zahltit informacema. A bylo by to na škodu, protože my můžeme potom krásně se té nový desce pověnovat v příštím roce. A přestože máme na příští rok ještě vlastně jeden velký plán, který se bude týkat hlavně prvního, no a i vlastně druhý poloviny. A to je představit znovu po letech tu slavnou trilogii Prázdniny na zemi, ulice Laboratoř. Mm-hmm. V takovým jako společným hávu jednoho koncertu. Tak zároveň si myslím, že pak už nastane i to, ta doba, kdy začneme točit desku a na začátku roku zřejmě předpokládám, už se tomu začneme věnovat.
0: No vy jste v roku 2013 přišli do Olympiku, byli jste tam nejmladším, ale už to tak nie je, protože zhruba 3 roky je súčasťou už Pavel Březina jako nový klávesák. Ako sa zžil s kapelou?
1: No Pavel jednak jako profesně je nejmladší, to máte pravdu, ale jinak je mu 52, takže on je starší, jo.
0: Jste nejmladší v kapele, no.
1: Takže jsem stále Benjamínkem souboru, což v 50 letech je teda velmi jako pozoruhodné, řekl bych, jo. Ale Pavel se etabloval úžasně velmi rychle, jednak protože jako povahově je bezproblémový naprosto a je to jako příjemný kluk, nadšený muzikant, takže tam vůbec jako s tím nebyl s nějakým zžíváním žádný problém. Ale hudebně si myslím, že to úžasně zapadlo a že to bylo hned vidět i na té desce, kterou jsme natočili záhy po jeho příchodu. To byla ta deska Kaťata.
0: Ano.
1: A tím víc se těším teďka jako na novou nahrávku nebo novou desku, kterou potom budeme připravovat, protože v tom právě vidím velký potenciál s Pavlem.
0: No ale prejdeme k vašim projektom těsně před záverom nášho úžasného rozhovoru, velmi příjemně se s vámi rozpráváš, mi je ľúto, že už budeme pomaly aj teda končiť, aby ste sa mohli venovať aj iným aktivitám. A keď som si prechádzal jednotku a teraz aj túto dvojku, tak členov Olympiku som tam nezaregistroval, aj keď tie sola na jednotke mi tak trošku Petra Jandu dosť pripomínali. Aj ste skúšali osloviť chlapcov z kapely, alebo ste si to chceli spraviť vyloženie ako svoju inú záležitosť hudobnú?
1: Ne, já jsem takhle, jako Pavel Březina, když se podíváte do těch rozepsaných jako tracků, kdo se na tom podílel, tak asi 3 písničky mi tam zpívá některý hlasy ve sborech. Jo?
0: A vlastně protože ano, i v té titulky, no. Ano.
1: On umí takový vysoký fistule, takový jako ostrý vejšky, který potom v té barvě, v té sazbě třeba 4 hlasů dohromady úžasně fungují. Takže ten tam účinkuje, byť takhle teda okrajově a ne jako klávesista. Jo. Ale jinak musím říct, je to dobrá otázka, kterou jsem mi položil, protože skutečně to není samo sebou, je to záměrný. Já jsem totiž nechtěl toho zneužít. Ono by bylo velmi snadný a velmi laciný a možná i účinný, si tam třeba Petra pozvat a udělat tu desku třeba s ním, že by mi tam hrál kytary, nebo prostě koho, nebo to i natočit, a vím, že by to kluci pro mě udělali, jo. Mm-hmm. Milan Brou by mi nahrál úžasný basy, o tom jsem přesvědčený, ale já jsem nechtěl toho zneužít. Já jsem se bál toho, že by potom někoho velmi oprávněně mohlo napadnout, že jsem to udělal právě proto, aby ta deska byla jako třeba komerčně atraktivnější. Takže já jsem to schválně udělal bez nich, ale ne jako, že bych chtěl ukázat, že to bez nich svedu. Mm-hmm. ale spíš z tohohle důvodu, aby mě někdo nemohl říct, že jsem toho zneužil.
0: Tak v podstatě i Petr Janda tak postupoval při svojich solových projektoch. Keď už teda to išel vydat jako Petr Janda, tak chcel mať aj skúsenosti s inými muzikantami. Asi tak to můžeme to...
1: No, ano, to je další věc, že ačkoliv třeba repertoár by byl podobný, tak i když vám to potom zahrajou jiní lidi, tak najednou to je jako jiná hmota, než když by to natáčeli stejní lidi, jako jsou v kapele. Jo. Mm-hmm.
0: No a čo by bolo pre vás takým zadosťučinením, že by ste dosiahli s týmito svojimi solovkami?
1: Já, vlastně moje ambice není jako nějak komerční, řeknu v tomhle smyslu, jo. Jako rozhodně pro mě největší zadosti učinění nastane v okamžiku, kdy ty písně někoho oslovějí a když se třeba bude pouštět a bude je poslouchat a dá si je víckrát za sebou, protože přestože to je teda ten plitkej poprok, jak bych to sám nazval jako stylově, tak se domnívám, že třeba ty texty vůbec nejsou jednoduchý, že je potřeba si k ním najít takový klíč. A že to zároveň nejsou jako nějaký říkanky. To teda rozhodně nejsou, v každém tom slově je něco zakódovaného. Na těch textech mě vždycky strašně záleželo. A myslím si, že texty na téhletý desce prošly fakt jako velkou cizelací, než dostali podobu tak, jak je mají. Takže tam skutečně každý slovo něco znamená. Jenomže nikdy nedocílíte toho, abyste přinutil posluchače váš jazyk třeba v textech nebo vaše myšlenky v těch textech třeba pochopit nebo chtít vůbec vnímat, jo? To nejde nikoho přinutit. Takže pro mě největší zadosti učinění by bylo, kdyby vlastně tuhletu desku někdo skutečně zavnímal, tak jak jsem to myslel.
0: A představte si, že jsem muzikant, který vstupuje do predajně hudobných nosičov a teraz tam blúdím medzi regálmi a vidím tam váš album. Tak čo by som mal od neho očakávať ako muzikant teraz?
1: No tak jednak by ho to asi mělo zaujmout, protože je to tak šílený obal, protože tam jsem jako rozpětilej, že jo, tam je jako... Je, ano,
0: ako 5 prstov je na ruke, tak tam vidím 5x Martina Weigla.
1: Což vlastně oproti původnímu návrhu, který byl takový standardní obal, pěkný určitě, ale byl standardní, tak mě napadlo udělat to trošku šílenější přece jenom. Jo. A zároveň v tom je podle mýho názoru dost vyjádřeno to, že je to jednak jako samovýroba, že jsem si to vlastně tu desku natočil sám, i když tam mám samozřejmě muzikanty, ale ty písně jsem měl kompletně nahraný vlastně z toho svého studia nejdřív jako sám a pak jsem teprve, kde jsem jako chtěl třeba kytaristu, tak jsem samozřejmě oslovil kytaristu, jo, ale ty písně už měly svou podobu kompletně vlastně z mých rukou, takže trošku o tom je ten obal, potom je tam i určitá taková schizofrenie toho, že člověk je zároveň teda autorem, zároveň hráčem, zároveň interpretem, jo, tak to si myslím, že ten obal taky říká. A pak ještě se mi líbilo vysvětlení jednoho mýho známého, který když se na to podíval, říkal, no tak to je jasný, seš ty ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne a večer. Směrem doprava teda, jo, což si myslím, že taky vlastně odpovídá.
0: A jste už zaregistrovali nějaké ohlasy?
1: No samozřejmě. Jako ta deska ku podivu docela zaregistrovaná nebo lidi si všimli, že je, což samozřejmě je taky hodně díky tomu, že tu desku vydalo nakladatelství Suprafon a to je prostě opravdu pro mě čest vydat desku u Suprafonu, jo. Mm-hmm. A oni o tom dali dost vědět, takže jako zaplať pánbu, myslím si, že kdo bude trošku chtít a sledovat stav na českých nosičích, takže že o té desce se dozvěděl. A měl jsem opravdu krásný na to reakce, jenomže to je, člověk vždycky musí zůstat trošku rezervovaný v tomhle smyslu, protože když se k vám dostanou reakce na váš počin, tak primárně jsou od lidí, kteří vás mají rádi, nebo jsou to vaši známí, nebo přátelé, prostě nějak jsou s váma v kontaktu. Mm-hmm. A není to potom úplně ten nejobjektivnější obrázek.
0: Ano, ano.
1: Takže já spíš by mě zajímalo, co o tom říkají, nebo jak to působí na, ty, na tu šedou, na to šedý pozadí těch osob, který, s kterýma se neznám, který mě nenapíšou, jestli se jim to líbí nebo nelíbí, ale který si toho alba všimli, nebo který ho nějakým způsobem nazřeli a mají na něj názor. Tak spíš by mě zajímalo, co si o tom myslejí oni, i když si samozřejmě vážím každého jako hezkého slova, který mi řekli třeba moji přátelé o tom. To jako opravdu.
0: Toto byla studiová záležitost, bude aj koncertná?
1: Já bych strašně rád, ale přiznám se, že po zkušenosti s tou minulou deskou, kdy, jak jsem vám popisoval, tak jsme se vůbec časově nepotkali, tak se obávám, že teď se může stát něco velmi podobného. No. Uh-huh. Tak v současné době řeším, jestli dělat s tou kapelou, jestli dát dohromady vlastně kapelu, zase v nějaký podobě třeba těch lidí, kteří se na té desce podíleli. Jo, myslím si, že ta tichčí kapela, co jsem měl před těma 5 lety, tak ta už se dohromady nepodaří dát, protože každá z těch holek jednak mají rozjetý projekty a třeba ta Verča basistka, ta nějak už se ani, mám pocit, muzice bohužel moc nevěnuje a spíš jako zvolila rodinný život. A tak jako ty ženy hudebnice to mají hrozně těžký, my to máme snažší. Mm. Takže v tomhle smyslu ještě nevím vlastně, pokud kapela, tak v jaký podobě. Určitě se tam teda vyskytne Tereza Chovítová. To, no, tu jako, ta pro mě je hodně důležitá v tomhle smyslu. Už jenom proto, jak moc participuje na té nahrávce. A uvidíme, no, ale jako koncertně a vůbec jako takovým tím běžným hudebním životem, tak pro mě pořád zůstává číslo 1 teď Olympik. A protože máme spoustu plánů, tak si nechci zase jako dělat moc svých aktivit, abych z toho neměl zbytečně termínový guláš.
0: No keď jsme pri tom Olympiku, tam víme, že hlavním zpěvákom je Petr Janda, sem tam si nějakou pesničku, například Je to nářez, zaspěval Milan Broum, ale aj bubeníci zpěvali, či už to bol teda Jeník Pacák a jeho Bonsoir Mademoiselle Paris, alebo v tých 80. rokoch Petr Hejduk, aj v 70. to sem tam mal možnosť predviesť. Nie je to tak trošku aj pre Petra Jandu ukázané, že aj ja viem spievať, že či by vám nedal aj v Olympiku priestor?
1: No tak to já myslím, že ví. Ale tak já jsem třeba v roce 2015, když měl výročí Petr Hejduk, tak jsem nějak dostal vlastně nabídku tehdy od fanklubu udělat remake jeho asi nejslavnější olympijské písně Ten den,
0: ano,
1: kterou taky zpíval a Olympik, myslím v roce 83.
0: Jako single to Olympik.
1: Vydal na singlu, přesně ano. Tak. No tak jsem říkal, jak to pojmout. Tak buď úplně jinak, jo, anebo zkusit právě jako vlastně udělat takovej remake, který bude co nejblíž nějaký atmosféře té původní písně, jo. Tak jsem zvolil teda postup B a natočil jsem novou verzi písničky Ten den spolu s Olympikem, ale tím způsobem, že normálně, aby to mělo opravdu všechny atributy, ta písnička, ta původní nahrávka nebyla točená na metronom, ta byla jako bez kliku, to znamená trošičku se houpe, jo. Tak jsem to udělal tak, že jsme si dali normálně tu původní nahrávku do sluchátek a já jsem na ně nahrál bubny, úplně stejné noty, jako jsou v té původní nahrávce, jo, akorát jako vlastně nově nahraný a prostě mnou nahraný, ale jako úplně stejný part. A pak Milan Broum nahrál velmi podobnou slepovou baskytaru a prostě takhle vznikla nahrávka, která se liší vlastně z hudebního hlediska pouze v tom, že je v jiný tónině. Já jsem si to dal o terci, mám pocit, vejš, už nevím přesně, ale jako jo, jenom kvůli poloze, aby se mi to dobře zpívalo. Ale jinak je úplně stejná. A Petr Janda tam s tím svým hlasem brouká zase to, jako na té původní nahrávce. No může se, posluchači si to můžou najít snadno na YouTube, když si tam dají Ten den 2015, tak to je tahle ta verze naše nová, tý písně Petra Hejduka, já ji zpívám, jo, takže to je vlastně ten případ, kdy jsme udělali jako i tribut Petrovi Hejdukovi a musím vám říct, že pro mě bylo největší poctou, když potom jsem byl někde v rádiu a tam se tahle ta písnička pouštěla, Já jsem o ní předtím mluvil, takhle, jak vám to popisuju, tak jsem to říkal i tam, že jsme teda udělali remake, který je ale vlastně co nejvěrnější těma atributama té původní nahrávce. A pak tu písničku pustili a do toho studia rozhlasového tam zazvonil telefon, jo, a volal nějaký programový ředitel nebo co, a to ukázalo se, že to fanoušek Olympiku, a říkal, že to ten redaktor splet, že pustil původní nahrávku.
0: A on to nepoznal teda.
1: To bylo prostě to největší, jako ta největší podsta, že on opravdu mu to tak připomínalo tu původní nahrávku, že si myslel, že to ta původní nahrávka, jo. Takže to byla jedna ze situací, kdy třeba jsem s Olympikem si solově zaspíval, no potom třeba, když jsme dělali desku, když jsme dělali jako takovou připomínku Alba Želva v pražském klubu Doupě, točilo to Radio Impuls tenkrát, mm-hmm, a přenášeli to, tak tam jsem zpíval písničku Jen Bůh ví, kterou napsal Pavel Krastina, on ji i zpíval, mm-hmm, takže on měl zase takový jako hladší, vyšší hlas, tak se to jako tak hodilo, že mi Petr nabít, abych si tu písničku zaspíval. Ale jinak, upřímně řečeno, já vlastně vidím na Petrovi, jak ho to strašně baví, a on prostě potřebuje být ten lídr, on potřebuje být autor těch písní a on potřebuje být ten, kdo to těm lidem potom zpívá. Já to tak naprosto respektuju a beru.
0: Ale je aj vo forme úžasnej.
1: Jasně.
0: No ale vaše jubileum se blíží. Čo s ním si možno spojit? Nějaký koncert, případně novou pesničku?
1: Ano, ano, písničku určitě, a sice samozřejmě se to bude týkat tohletoho alba, protože to jsem si vlastně vydal k těm 50. že jo, mm-hmm, to je jako součást toho, jak to prezentuju, takže deska Moc to neprožívá je vlastně hlavně pro mě samýho, jako k mým 50. a ten vzkaz je pro mě, protože já jsem odjakživa typ, který věci hrozně řeší a strašně si všechno bere a všechno prožívá, takže já sám sobě vzkazuju přes to album Moc to neprožívej. Ale moc se mi to nedaří zatím. No a takže máme naplánováno, že teda v podstatě i v den těch narozenin, aby to bylo takový symbolický, takže bude zveřejněný druhý klip k té desce, mm-hmm, a chystám takovou oslavu a zároveň jako křest alba, kde se sejdeme právě i, chci, aby mi to kluci z Olympiku pokřtili. Takže určitě kolem toho nějaké věci budou, ale já spíš musím se přiznat, že nejsem typ, který by byl vyloženě jako na ty oslavy moc zaměřený, takže pokud by to nebyly takovýhle kulatiny, tak bych to ani nějak neřešil.
0: Co si dáme jako bodku za tím naším rozpráváním? Kterou pesničku?
1: No, já bych zůstal teda u toho alba Moc to neprožívej, a pokud by to bylo možný, mm-hmm, tak bych to uzavřel takovou lirickou pomalou písní Když byla malý dítě, což je taková téměř folková písnička, řekl bych, a je to zase příběh, na který mě hodně záleží, ačkoliv je to mnohem jako jednodušší na poslech věc, než třeba byl ten Prorok, jo. Ale je to taky píseň, na kterou bude ten třetí z klipů, a je to určitě jeden z bodů na té desce, který pro mě je důležitý, a myslím si, že by ho posluchači měli mít možnost třeba si poslechnout.
0: No, já velmi často přemýšlím, keď sledujem Olympik, aj koncertně som mal tu možnost v těch ostatních rokoch dvakrát vás vidět vo Zvolenskej Slatine, aj tu v Banskej Bystrici na amfiteatri, tak som přemýšlel nad tým, kde ten Petr Janda berie tu energiu, ale keď vás dnes počúvam, tak mám pocit, že aj vďaka tomu vášmu pohľadu na svet a tej energii, ktorá z vás ide, že práve toto je ten dôvod, prečo on je stále v tej úžasnej forme, tak sa chcem v tejto chvíli poďakovať nielen za to, že ste prijali tú pozvánku na rozhovor, ale aj za ten váš pohľad na svet, a nech vám to vydrží aj ďalších 50 rokov.
1: No, moc vám děkuju. Děkuju za pozvání do vašeho pořadu. Děkuju posluchačům, pokud vydrželi poslouchat, tak děkuju za jejich pozornost, a když je bude bavit moje muzika, tak jak jsem už říkal, tak to bude vlastně pro mě to, co bych rád, aby ta deska způsobila. Takže všem přeju hezkou neděli, vám ještě jednou díky moc, a budu se těšit někdy na viděnou, třeba na koncertě.
0: Rovnako, a případně při dalším projektě si rád posedím.
1: Tak dobře, zatím si užívám to, že je tahle deska, ale vždycky po čase začne v člověku nějaký nápad zase hledat, a může se stát, že někdy v budoucnosti budeme zase o nějaký další muzice povídat.
0: Tak nech vám to ladí a hrá i naďalej, tak jako doteraz.
1: Děkuju. Hezkou neděli.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 160 věnovaného Tristanu Tzarovi, spoluzakladateli hnutí Dada. Od jehož narození 28. dubna uteklo 130 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: 1920. Tristan Zara brings Dada from Zurich to Paris, where he is awaited like a messiah.
1: Píseň Dada, mesiářská. Je to píseň dadaisty, jenž nebyl ani rád, ani smuten a zamiloval se do cyklistky, která nebyla ani šťastná, ani smutná. Ale její manžel na první den v roce dozvěděl se o všem a rychle konal. Do Vatikánu poslal 3 kufry a v nich 2 těla. Ani milenec, ani cyklistka již nebyli ani šťastní, ani smutní. Dada, Dada, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu.
2: La chanson de Dada, musique de Jean Jolic.
3: La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste et aimait une bicycliste qui n'était ni gay ni triste. Mais l'époux le jour de l'an s'arrête tout et dans une crise en voyant au Vatican leurs 2 corps en 3 valises. Ni amant ni cycliste n'était plus ni gay ni triste. Mangez de bon cerveau. Lavez votre soldat, dada, dada, buvez de l'eau.
1: Dadaismus byl ve 20. letech 20. století tak převratnou a nejen v umění revolucí, že Tristan Zara, kterého jsme slyšeli osobně, byl v roce 1920 v

0: Paříži opravdu očekáván co by nový spasitel. Jak je to možné? Co jiného ještě dadaismus hlásal?
1: Kristen Zara from Romania writes Dada manifestos.
2: I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things and in principle I am against manifestos. As I'm also
0: against manifest a zatím nic nechci. Říkám určité věci a v zásadě jsem proti manifestům, stejně jako proti principům. Princip miluj bližního svého je pokrytecký, poznej sám sebe je utopický, ale přijatelnější, protože zahrnuje zlo. Žádná lítost i po tomto masakru si stále uchováváme naději na očištěné lidstvo. Mluvím jen za sebe, protože nechci nikoho přesvědčovat. Nemám právo tahat ostatní do své řeky. Nejsem ani pro, ani proti. A nevysvětluji, protože nenávidím zdravý rozum. Někteří lidé si myslí, že mohou racionálně vysvětlit myšlenkou, co si myslí. Ale to je extrémně relativní. Psychoanalýza je nebezpečná nemoc. Uspává antiobjektivní impulzy člověka a systematizuje buržoazii. Dialektika je zábavný mechanismus, který nás banálně způsobem vede k názorům, které jsme měli na začátku.
3: Pokud plánujete napsat báseň, vystřihněte článek a poté vystřihněte každé slovo. Jednotlivá slova vložte do sáčku, jemně protřepejte a poté postupně vyjměte jednotlivé útržky v pořadí, v jakém opustili sáček. Svědomitě opište. Báseň bude jako vy, tudíž spisovatel nekonečně originální a obdařený citlivostí, která je okouzlující, i když přesahuje chápání vulgárního člověka.
2: Here you are, a writer. Infinitely original and endowed with a sensibility that is charming.
0: Co dále praví Dada? Náhoda je důležitější než umění. Moderní civilizace je absurdní. Umění nevzniká tím, že ho vytvoříte, ale tím, že rozhodnete, že to umění je. V chaosu může být pravda. I v nesmyslu smysl. Dada je nesmyslné jako příroda. Dada je pro přírodu a proti umění. Dadaismus je proti všemu, včetně logiky, rozumu a jazyka. Jakýkoliv rozpor, který najdete, lze začlenit do dadaismu. Dada nelze porazit, protože pokud se o to pokusíte, podporujete ho. Dada je nevyvratitelné. Dada je věčné. Aneb, jak jej parafrázují v písni, například američtí The Residents. Život není než situace, život není než hra, život není než jen vodní vír, jenž volá mé jméno.

0: Tristan Tzara, vlastním jménem Samuel Rosenstock, se narodil podle juliánského kalendáře 16. dubna, podle gregoriánského nového kalendáře 28. dubna 1896 v Rumunsku, a přestože je tedy rumunsko-židovského původu, je považován za básníka francouzského. Jméno Tristan odkazovalo k jedné z Wagnerových oper, ano, Tristan a Isolda. Tzara byl francouzský přepis rumunského slova Tara, jež znamená země nebo také vlast. Zpočátku inklinoval k symbolismu a od roku 1916 žil v Curychu ve Švýcarsku, protože Švýcary byly zemí neutrální, takže šance přežít tam byla větší než jinde v Evropě. Spolu založil kabaret Voltaire a v něm hnutí Dada, jež ve francouzštině značí houpacího koně a znamená ano v ruštině i v rumunštině. Po první světové válce odešel do Paříže, kde ovlivnil kubistické a futuristické umělce, spolupracoval s Aragonem, André Bretonem a mnoha dalšími. Surrealismus nejdříve odmítl a po roce 1929 se k němu přidal. V letech 25 až 26 si nechal zbudovat vlastní dům v Paříži od českého architekta Adolfa Loose a v něm také zemřel. Tento dům je považován za jednu z nejvýznamnějších realizací tohoto architekta. Začátkem 30. let se tak stalo, že měl přednášky i v Praze a potkal zde svoji lásku.
1: Proč, Heliko, kdy už půjdeš tady?
2: Nechte mě, nenuďte mě, já nechci.
3: Slečno, všichni, jak tu jsou, vás prosí, abyste si aspoň jednou zatančila do kola.
2: Ne, prosím vás, nezlobte se, ale nechte mě být. Až potom, jenom teď ne, až potom.
3: Čeho se bojíte?
2: Ne.
3: Pěkně prosím, slíbila jste, že půjdete na druhou písni.
2: Ještě chvilku, jenom chvilinku malinku.
3: Podívejte se.
2: Tož já teda půjdu. Nevíte, jak se bojím?
3: Nic se nebojte. Prosím.
0: Tzara česky neuměl. Za to Nataša Golová uměla anglicky, německy, rusky a francouzsky. A tak si velmi dobře rozuměli. Za Natašu ostatně hovořil i její úsměv, její taneční pohyby, smysl pro humor a příjemné vystupování. Zamilovali se do sebe téměř okamžitě. Pod vlivem nového bouřlivého vztahu Nataša zavrhla vztah, který měla v Praze, domů poslala lístek a v něm uvedla, že se svým novým přítelem Tristanem uteče do Pyrenejí. A opravdu, románek se krátce odehrával v kulisách překrásných hor, kde prožili zamilovaní milenci několik týdnů. Jejich vztah byl však bohužel neudržitelný. Po návratu do Prahy, a to vše ještě před válkou, se Nataša začne zbližovat s českým hereckým prostředím a s kolegy. Jedním z nejlepších přátel se jí stal herec milovník Svatopluk Beneš, jehož jsme v ukázce rovněž slyšeli, který později vzpomínal takto. Moc se milovali, často za Natašou jezdil do Prahy i do Olomouce, kde měla potom angažmá. Tehdy byla Nataša opravdu šťastná. Ale zpět k Dada. Nejen obskurní kapely jako The Residents, nebo třeba dokonce skupina s názvem Kabaret Voltaire, ale i melodický poprok si našel své místo na výsluní Dada. Ano, byla to americká kapela s tím, že názvem, a ač její hudba by se dala zařadit jako konformní, v textu zůstali věrní nevyspytatelné muze. Ať se ráno probudím, ocitnu se v Disneylandu. Ať večer usnu, ocitnu se v Disneylandu. Ať uteču z domova, ocitnu se v Disneylandu. Ať nabourám auto, ocitnu se v Disneylandu. Ať vykradu obchod, ocitnu se v Disneylandu. Asi si stopnu u dálnice opici a ona mne na svém hřbetě odveze do temnot západu.

Tristan Tzara se dožil 67 let, vstoupil do komunistické strany, ale zase z ní v roce 1956 po událostech v Maďarsku vystoupil. Byl to zajímavý člověk, který založil hnutí před cirka 100 lety, kdy situace byla v určitém slova smyslu možná podobná jako dneska. Hnutí, které nám pomáhá v boji proti singularitě, proti tomu, aby se z nás stali roboti. Kalendárium číslo 160 končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Life.

0: Šípková růženka. Byl jednou jeden král a královna, kteří vládli překrásné a bohaté zemi. Byli spolu šťastní a jejich země žila v míru. Bydleli v nádherném paláci. Všechno v tom jejich království se zdálo být v nejlepším pořádku. A přece jim něco scházelo. Král s královnou neměli děti a byli z toho moc smutní. Už se vzdali všech nadějí na to, že by se jim mohl narodit nějaký malý princ nebo princezna, když najednou královna zjistila, že bude mít děťátko. O 9 měsíců později přišla na svět malá holčička, opravdová princezna. Král z toho měl takovou radost, že uspořádal ohromnou slavnost. Do paláce byl pozván každý, kdo v království něco znamenal. A taky všichni přátelé a příbuzní, aby tu uvítali příchod malé princezničky. Jelikož si král přál, aby jeho dceruška měla spoustu dobrých vlastností, pozval i sudičky. Vlastně jich z 13 pozval jenom 12. Neměl pro ně totiž přichystáno víc než 12 židlí. Ani mu to moc nevadilo, protože o tu poslední zlostnou lesní vílu nijak zvlášť nestál. Slavnost se velice vydařila. Mluvilo se pak o ní ještě léta. Když se blížil její konec, přistupovali víly jedna po druhé ke kolébce a udělovali princezně dobré vlastnosti.
1: Dávám ti do vínku krásný hlas.
2: A já ti dávám andělskou trpělivost.
3: Já se postarám, abys byla v celém království ta nejkrásnější.
0: Každá z těch víl tak princezničce dala jeden úžasný dárek. Když přišla řada na 12., rozlétly se dveře od balkónu a dovnitř kdosi vpadl. Byla to ta zlostná lesní víla.
4: Koukám, to je nějaké slávy, že ano? A mělo se to celé odbít beze mě, že ano? Takže se sezvali všechny víly, aby přinesli dárečky, jenom na mě se zapomnělo, že ano?
0: Král se až zakoktal, jak se honem snažil z té šlamastiky dostat.
5: Ale milá vílo, já nemám.
4: Jen se do těch kliček nezamotej. Pozvání sem, pozvání tam. Já ten svůj dáreček princezně dám tak jako tak. Milá princezničko, budeš žít jenom na kratičko. Jednoho dne se při předení na kolovrátku píchneš do prstíku a v tu ránu zemřeš. Pěkný den všem, vinčuju.
0: Princezniny rodiče to zdrtilo. Přesto si král vzpomněl, že se ještě nedostalo na 12. sudičku, do jejíhož přání tak ošklivě skočila ta zlá lesní víla.
5: Prosím tě, milá vílo, pomoz nám. Řekni teď něco, čím to zlé kouzlo zaženeš.
1: To já bohužel nedovedu, veličenstvo. Takové ošklivé kouzlo ničím neodvrátím, ale trochu zmírnit ho snad můžu. Princezno milá, až ty se do toho prstíčku píchneš, neumřeš navždycky, jen tvrdě usneš. Probudíš se až políbením od prince, kterého si vysníš.
0: Jen co se král probral z prvního ohromení, rozhodl se, že to tak nenechá.
6: Nařizuji každému obyvateli této země. Všichni víte o nebezpečí, které hrozí naší dcerušce. Proto každý z vás, kdo má doma kolovrátek, ho odevzdá neprodleně do královského paláce. Do jednoho pak budou zničeny. Nesmí tu zůstat ani jediný kolovrátek.
0: Jelikož všichni obyvatelé toho království měli princeznu rádi, uposlechli a své kolovrátky odevzdali. Na náměstí před palácem z nich postavili hranici a ta pak hořela, dokud nezbyl v celém království ani jediný kolovrátek. Teprve potom byl král spokojený a mohl se s klidem dívat, jak mu dcerka roste. Z děťátka bylo brzy patole, potom malá holčička a ještě za nějaký čas slečna. Když pak slavila 16. narozeniny, byla už princezna mladá dáma. Vyrostla do krásy, ale měla i laskavou a milou povahu. Na oslavu těch narozenin se k paláci sešli všichni lidé z celé země, aby jí popřáli všechno nejlepší a provolali slávu. Stovky jich tam stály, mávali a volali na princeznu, která stála s rodiči na balkóně, aby ji každý dobře viděl. Princezna se podívala na tatínka.
2: Taková krása, tolik lidí sem přišlo a jen kvůli mně. Myslím, že je to od nich moc pěkné.
5: Ano, miláčku, naši lidé jsou takoví. Znají tě, vědí, že jsi hodná a laskavá a proto tě mají rádi.
2: Víš co, tati? Půjdu si stoupnout k oknu ve věži, aby mě líp viděli.
0: Jak řekla, tak udělala. Princezna vyběhla po železných schůdcích do patra a potom vyšplhala po dřevěném žebříku ještě výš až na vrcholek věže. Když byla v polovině cesty, napadlo ji, že v těch místech dosud nikdy nebyla. Chystala se otevřít dveře komnaty, kde bylo okno, z něhož chtěla zamávat lidem dole, když v tom zaslechla z jiné místnosti prapodivné zvuky.
2: Podívejme, to je divné. Tady přece nikdo nemůže být. Třeba je to nějaké zvíře.
0: Pomaloučku otevřela dveře místnosti, odkud ten šramot vycházel, a rozhlédla se po ní. To, co uviděla, by byla vůbec nečekala. Seděla tam nějaká stařena a předla přízy na kolovrátku. Princezna chtěla dveře zase honem přivřít, ale to už ji stařena oslovila.
4: Neboj se, děvenko, jen pojď dál.
0: Princezna za sebou nejistě zavřela a pomaloučku se loudala ke stařeně.
2: Co pak to děláte?
4: Předu přízy. A tomuhle se říká kolovrátek. Ten můj je jediný v celém království.
2: Něco podobného jsem nikdy neviděla. Je to moc těžké?
4: Ale vůbec ne. Je to snadné. Chce to jen trochu cviku.
2: Mohla bych si to chviličku zkusit?
4: To víš, že ano. Pojď a posaď se sem. Já ti povím, jak na to.
0: Princeznička úplně zapomněla, proč vlastně do věže přišla, sedla ke kolovrátku a dělala všechno podle stařeně na návodu. Jenže v tom...
2: Au, píchla jsem se do prstu.
0: To byla princeznina poslední slova. Pak padla na zem jako mrtvá a tvrdě usnula. A nebyla sama. Král s královnou, sluhové i všichni ostatní lidé, kteří byli v paláci, znehybněli náhlým spánkem. Muži, ženy a děti, co stáli před bránou, se rozešli domů, protože už se nebylo na co dívat. Tak to tedy bylo a tak to zůstávalo dál, protože se lidé v paláci pořád neprobouzeli. O palácovou zahradu se nikdo nestaral a tak tu všude brzy vyrašily šípkové keře. Rozrůstaly se tak rychle, že se v nich zanedlouho schoval celý palác i svěží. A léta plynula. Postupným zarůstáním se z paláce stalo nehostinné místo a po 50 letech už lidé zapomněli, co se pod těmi šípky vlastně doopravdy skrývá. Někdo tvrdil zřícenina jakéhosi starého paláce, ale kdo by věřil takové pohádce? Našli se i odvážlivci, kteří se to pokusili vypátrat. Jenže ti se do trnitých křovisek zamotali, že se už nikdy nedokázali vyprostit a bídně tam zahynuli. Podivné zvěsti o té divočině se časem donesly až do sousedního království. Syn krále té říše byl smělý, pohledný mladý princ a řekl si, že sedne na koně a ten div si prohlídne na vlastní oči. Dorazil tam na vlásek přesně 100 let poté, co obyvatelé paláce upadli do svého spánku. Když princ tu houštinu spatřil, pomyslel si.
7: Pro pána Jána, jak se tímhle prokoušu? To by snad nesvedla ani celá armáda, tak jak na to mám stačit sám? Vždyť mám jen tady ten meč. Sotva se ale ještě trochu přiblížil, všiml si, že se před ním křoviska rozestupují. Čím hlouběji pronikal, tím víc se šeřilo. Jenomže i tak pořád viděl, že kamkoliv se otočí, tam mu keře ustupují, aby mohl projít. Opatrně si razil cestu a po půl hodině zjistil, že se kolem dělá větší světlo. V tom už se také ocitl na úpatí schodiště vedoucího ke vchodu do paláce. Na chviličku se zastavil a uvažoval.
8: Když už jsem se dostal až sem, mohl bych zajít dovnitř a zjistit, co se tam stalo.
7: Princ vyšel po schodišti nahoru a strčil do dveří, které se s vrzáním a skřípotem otevřely. Nahlédl dovnitř a první, co uviděl, byl pes. Ležel u krbu, jako by spal. Nedaleko něho v houpací židli hlasitě oddychoval jakýsi stařík. Princ šel dál, procházel palácem, až došel do kuchyně. Na zemi tu ležel kuchař, vedle něj kuchtík a i oni spali. Princ je vzal za ramena a pořádně zatřásl.
9: Hej, vy dva, probuďte se! Tak holá vstávat! No co se to tu děje, oni se snad neproberou. Tady muselo dojít k něčemu náramně divnému.
7: Princ pokračoval v cestě palácem a všude, kam vkročil, nacházel spící lidi a zvířata. Veškeré pokusy o jejich probuzení byly marné, žádný z nich se ani nepohnul. Nakonec se dostal až do věže, kde spatřil princeznu. Ležela na podlaze vedle kolovrátku a také tvrdě spala. Princi její krása tolik učarovala, že se neudržel a vtiskl jí na rty polibek. Sotva to udělal, otevřela princezna oči a pohlédla na něj. Jakmile se princ vzpamatoval z úžasu, zeptal se jí.
8: Jak se jmenuješ?
2: Říkají mi prostě jen princezno.
8: Jsi krásná, jako ty růžičky kolem. Ode dneška tedy budeš šípková růženka.
7: Princ s šípkovou růženkou pak sešli po schodech dolů do paláce. Všechno, co do té doby tvrdě spalo, se teď kvapem probouzelo. Lidé se spolu zase dávali do řeči a radovali se. I psi se rozštěkali, kočky rozmňoukali a ptáci rozespívali. Divoký porost obklopující zámek zmizel jako sníh na jaře. Netrvalo dlouho a zámek zářil nádherou a oslňoval celé království jako dřív. Princ a šípková růženka se do sebe zamilovali a začali přípravy na svatbu. Byla opravdu slavná a po ní pak spolu oba šťastně žili v paláci a jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes.

patří katům, katům jim v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

ti stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.

0: Príjemné, dobre. Ešte stále ránko môžem hádam povedať takto v rámci prvej májovej listárne, ktorá sa nám začína tak trošku jemne, netradične, nie o 9. hodine ranné, ako to robíme bežne, ale som si to posunul dnes, alebo sme si to posunuli dnes o hodinku neskôr, na 10. hodinu, a to z toho dôvodu, že boli v tom moje nejaké osobno-pracovné záležitosti, ktoré by som nebol býval, stíhal, keby nedošlo k tomuto presunu, takže to je na vysvetlenie a zároveň aj také poďakovanie, že ste to nejakým spôsobom prijali, však čo vám iné však, že ostávalo. No ale v každom prípade listáren sa začína a je tu preto, lebo keď sme vysielali v piatok hodinu vlka, tak sme sa už nestihli dostať k vašim mailom, ktoré ste nám poslali. Niečo ešte ste písali aj počas víkendu, takže máme tu zo pár mailov, ktoré čakajú na svoje vyriešenie a vybavenie, to znamená na odpoveď. Predovšetkým od môjho kolegu Vočka, ktorého malú chvíľku privítam. Ale ešte predtým naozaj len tak veľmi skrátke poviem, že v piatok, hoď som v to ani veľmi neveril, ale podarilo sa nám vlastne rozobrať také tie najdôležitejšie udalosti posledných dvoch týždňov preto, lebo nám vypadla jedna hodina vlka. A ako sme to hovorili už aj v piatok, ten svet je dnes taký, že tak rýchlo sa vyvíjajúci a tak neuveriteľné zmeny sa dejú pomaly z hodiny na hodinu, že keď urobíte dvojtýždňovú pauzu, tak zrazu tam sa vám nakopí toľko tém, ktoré je potrebné rozobrať a pri ktorých je potrebné sa pristaviť, že zrazu máte pocit, že dve hodiny sú na to šialene málo. No ale napokon, ako vravím, všetky tie témy sme prešli v piatok, čiže začali sme tým, že na Slovensko už prúdi ropovodu Družba. Zelenskému, teda prezidentovi Ukrajiny, sa podarilo opraviť to, čo pokazané nebolo. Takže o tomto sme sa pozhovárali a o tom, a samozrejme nie len o tej Družbe ako takej a o Zelenského klamaní a vydieraní, ale aj o tom, že ja neviem, že Rusi od 1. mája stopli dovoz kazachskej ropy cez svoje územie smerom do Nemecka, tak sme sa pýtali na to a hľadali odpovede, že do akej veľkej miery teraz vlastne bude mať Nemecko problém, alebo nebude mať problém. Hovorili sme aj o tom aj Česká republika. Hoď sa za vlády pána Fialu odstrihla hrdo od všetkých ruských zdrojov energii, tak zrazu jedná so Slovenskom o dodávkach ropy, práve z Družby. Potom sme hovorili, keď už sme pri rope, o ďalšej dôležitej téme, a to bolo vystúpenie Spojených arabských emirátov z organizácií OPEC a OPEC+. A tam sme sa bavili o tom, čo tento krok vlastne prinesie do budúcna. To je vlastne vec, ktorá súvisela s ďalšou témou, ktorú sme rozobrali, a to bol Irán, alebo také aktuality, aktuálne informácie z Iránu, čo sa tam deje. Tak viete, že tá situácia má samozrejme ďalej svoj vývoj. Dnes je už situácia taká, Američania hovoria o odblokovaní, o potrebe odblokovania tohto hormuzského prielivu a o ako vyvedení lodí, ktoré sa tam nejakým spôsobom zasekli, tak mali rozbehnúť včera, myslím, nejakú operáciu na odblokovanie týchto lodí. Iránci to samozrejme vnímajú inak a hovoria, že keď tam Američania prídu, tak aby rátali s tým, že ich budú bombardovať. Medzi tým niekto zbombardoval Fužajru, to je tá veľká nejaká, neviem, čo teda myslím, to je asi nejaké ložisko ropy, alebo plynu, neviem, myslím ropa, Fužajra, niekde v Spojených arabských emirátoch. Špekuluje sa kto, no tak všetci vedia, že Irán, už pani Lajenová to odsúdila, ale Irán mimochodom vraví, že on nič nebombardoval. Tak to je taký aktuálny vývoj. No a ešte v piatok sme sa tak na chvíľočku pristavili aj pri téme telefonátu Putina, teda ruského prezidenta Putina s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Tak toto boli taký vejarik tém, ktoré sme v piatok otvorili a ktoré, myslím, že aj tie témy, ktoré ste nám poslali, tie maily, tak sa budú týchto tém týkať. O malú chvíľku sa už do nich pustíme, ale ešte predtým mi dovolte privítať už spomínaného Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko, alebo príjemné predpoludne, Vočko, do Plzne.
1: Ďakujem za privítanie, Borisku. Pekný ráno z Plzne do Banskej Bystrice. Nejspíš budeme mít další horký den bez deště, kdyby jsme potřebovali nutně, aby zapršelo. Jo. Ale to začíná být opravdu velikánský problém. Sucho. No, takže pěkný ráno tobě a pěkný ráno především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílača Hodiny Vlka, jeho poštovny zejména, ať už jsou na země kdekoliv, a asi sa pustíme rovnou do práce.
0: Presne tak, ideme hneď na to a máme tu prvý mail, ktorý nám poslala poslucháčka Jana. Veď, a tak to píše bez otázky, iba taký skôr jej názor, veď Orbán nakoniec vždy zahlasoval, teraz to blokoval, lebo mal pred voľbami, keby bol voľby vyhral, tak znovu zahlasuje, alebo pôjde na Vécko, aby hlasovanie prešlo. A čo Danko? Keby sme mali zastavené dotácie, tak by zase kričal, že je to Ficová vina, je to darebák. Tak toľko napísala Janka, ktorá sa takto vyjadrila vlastne k tej prvej téme, lebo toto sme tieto veci riešili práve pri tom ropovode Družba, pri tom, že bol odblokovaný, opravený, jak to tak mám povedať, že nám tá ropa už prúdi. Tak sme si tam v úvode púšťali zvuky 2 Roberta Fica, ktorý tento krok veľmi pochválil, pristavili sme sa aj pri tom, že je to také podozrivé, že mimoriadne tam vychváľoval Európsku komisiu, menovite spomínala pani von der Leyenovú, ktorá pomáhala a uvedomuje si, aká dôležitá je aj ropa z týchto kútov sveta. Také niečo Fico naozaj hovoril. A tak sme sa pri tom pristavili, že to je také zvláštne, že ďakuje Európskej komisii, ktorá práve všetko preto robila, aby tá ropa netiekla. No. No a potom sme si púšťali aj Andreja Danka, ktorý naopak, na rozdiel od Roberta Fica, hovoril o tom, že je to prehra Európskej únie, prehra Slovenska, keď tento ropovod, bol, ani že otvorený ropovod, ale že bol odblokovaný sankčný balík protiruský a bola hlavne odblokovaná 90 miliardová pôžička pre Ukrajinu, takže toto vníma Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, ako veľkú porážku a výhru, veľkú porážku Európy a výhru prezidenta Zelenského. Takže k tomuto Janka napísala ten mail, ktorý napísala. Chceš, Ľučko, prípadne naň zareagovať?
1: No, pani Janka řeší, co by bylo, kdyby, jo. To je alternativní historie a o tom můžeme jenom spekulovat, ale já si myslím, že vývoj by byl trošku jiný, než předpokládá. Ano, Viktor Orbán vždycky nakonec umožnil nějaké řešení, ale Evropská unie mu za to musela zaplatit. A já si myslím, že kdyby byl Viktor Orbán vyhrál volby, tak bychom dneska byli svědky velmi zajímavého politického divadla, protože Zelenský by tu ruskou ropu, ten ropovod nesprovoznil. Ten by byl i nadále v poruše. A teďko by se čekalo, kdo ustoupí jako první. Orbán by byl neustoupil. A Ukrajina byla v situaci, že zoufale potřebovala tu evropskou půjčku. Oni by bez ní vydrželi možná do konce měsíce, ale potom by se začaly dít věci. Čili tam šlo o to, kdo prohraje v tom sporu. Konec to vyřešil maďarský volič, prohrál Viktor Orbán a prohrála Evropa. Já souhlasím tady s panem Dankem. Prohrála Evropa a Zelenský je na koni. Ty si správně řekl, že dokázal zázračně přes noc. Celou noc na tom musel těžce makat, aby ten ropovod, který nebyl jako v defektu, tak aby ho spravil. Až to chlapec dokázal. Ale je to prohra celé Evropské unie, protože porušila svůj základní princip, to znamená hájit zájmy svých členů. To jednak. A za druhý potvrdila Zelenskýmu, že si může drupat, jak chce a že vždycky oni udělají nakonec, co chce. Já připravuju pro kusu článek, překlad z Financial Times, který tohle řeší, kde Financial Times povídali asi 6 různých úředníků Evropské unie, a všichni se shodli na tom v různých variantách, že zkrátka v Bruselu a v evropských hlavních městech už začínají mít Zelenskýho plný zuby. Že zkrátka tou svou neústupností a v podstatě drzostí, jakou se dožaduje všeho možného, takže začíná už všem lézt na nervy. A je to konkrétně v záležitosti členství Ukrajiny v Evropské unii, kdy jsou takový návrhy, který vypracoval Francie společně s Německem, že by teda jako formálně členství dostali Ukrajina, ale protože zdaleka nenaplňují standardy, které jsou nutné pro nový členy, tak že by to členství bylo víceméně formální, ale nebylo by skutečný. Žádný hlasovací práva, žádný peníze, žádný výhody jo, ohledně přístupu na tedy na unijní trh a tak podobně. To jo, ale tam jde hlavně o peníze, jako vždycky, a o hlasovací práva. A tady to Ukrajině jasně dát nechtějí. Takže vývoj ohledně členství Ukrajiny, to bude velmi zajímavá šaráda. A myslím si, že Zelenský se dočká velmi nepříjemných překvapení. Jako jeden z těch úředníků konstatuje, že členství není nárokový, že si to každý musí zasloužit a že zřejmě to v Kyjevě vůbec nechápou, tenhle princip. Tak uvidíme, co bude dál.
0: My jsme v pátek hovorili aj o tom, právě v souvislosti s tím, co hovoríš teraz, že 90 miliard eur je fajn, on poďakoval pán Zelenský za odblokovanie, ale zároveň dodal pozor, ale treba ďalších 20 miliard priplatiť každoročne, lebo 90 je málo. Takže už medzičasom požiadal o ďalších 20 miliard. To je k tomu, čo hovorí, že už začínajú ho mať všetci plné zuby, ako sa drzo dožaduje. No, k tomu ešte jedna vec, Vlčko, to sa udialo potom po hodine vlka, medzičase. Robert Fico, slovenský premiér, sa stretol so Zelenským v Jerevane a mám pocit, že si celkom padli do noty, že ak boli doteraz medzi nimi vzťahy nejaké také, povedzme, že naštrbené a napäté, tak teraz to bolo všetko možné, len nie takéto. A Robert Fico na stretnutí so Zelenským si vzájomne poďakovali obaja. Robert Fico hovorí, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. A bude teraz Slovensko pracovať na tom, aby sa čoskoro stretli obe vládne delegácie na spoločnom rokovaní. Tak chcel som sa ťa spýtať, že či nemáš pocit, že nám Robert Fico po prehre Viktora Orbána v maďarských voľbách nejak vymekol?
1: Tak nejde o môj pocit, jo. Ja nejsem občanem Slovenské republiky a tohle je otázka pro každýho z vás, Borisku. A já si myslím, že si Robert Fico zadělává na těžký volební problém. Ono se mu povedlo, pokud vím, tak na Slovensku v současnosti fungují kontinuálně dva průzkumy voličských preferencí. Jeden je, ta firma se jmenuje Ano, nebo tak nějak podobně.
0: Ano.
1: Prosím?
0: To je, myslím, že firma Ako to asi robí.
1: Neviem. No, Ako. Jedna je Ako a pak ještě jedna Median, nebo jeden z nich. A podle jedné té agentury už Smer smazal ztrátu na progresivce. To zřejmě v důsledku problému paní Šimečkový. Povedlo se to, ale Robert Fico tímhle prohlášením v Jerevanu, já jsem ho taky zaregistroval, tak podle mě přijde o část svých voličů, zcela jasně.
0: No, víš, to treba do kontextu zřejmě ještě dať, ak se bavíme o tom jeho vymeknutí a o tej zmene retoriky. A to nie len vo vzťahu k Zelenskému, ale už sme sa pri tom pristavili v piatok, že nejakým významným spôsobom ďakuje von der Leyenovej, menovite ju tam spomína, ako ktorá pomohla s družbou, čo je úplne šialené, tak to treba dať do kontextu, že predsa Slovensku hrozí zastavenie eurofondov.
1: Áno.
0: Lebo čo? No lebo vraj právny štát je ohrozený. Tak už sa trošku sa pichlo do eurofondov a už sa nám tu mení rétorika. Takže či to náhodou spolu toto nesúvisí, Vočko?
1: No určite, to víš, že to spolu súvisí. Slovensko, teď vem si úsporné opatření, které provozuje předsova vláda. Vem si transakční daň a jiný povedený kousky, kdy se snaží přijít k nějakým penězům. No a teďko, kdyby byly zastaveny eurofondy, tak to je samozřejmě velikánský problém. A Fico to ví. Zase na druhou stranu, jakmile se začne jednou ohejbat, tak nikdy nebude pro Brusel ohnutej dost a mají na něj teda univerzální byč.
0: No, cez ty eurofondy a cez to strašenie právnym štátom ty môžeš takto vlastne krásne každého korumpovať, aby robil to, čo ty potrebuješ.
1: Áno, samozrejme.
0: To je také pekné v tej našej únii to tak sledovať v priamom prenose, ktorá tak miluje tie pravidlá a všetko postavené na práve, že ako si ona to vlastne, ako si to ona krásne vymyslela, ten Brusel s tými eurofondami, že keď nejaká krajina neposlúcha, že si robí nejako veľmi tú svoju politiku takú nejako nacionálnu, alebo ako to povedať, národ, pronárodnú, tak mu povieme, že no počkať, ale vy nedodržiavate hodnoty právneho štátu, tak vám asi siahneme na eurofondy. A okamžite hneď sa začne poslúchať. Tak však Orbán bol v tomto smere neoblomný, peniažke mu Brusel zablokoval, alebo zmrazil. No ale už jeho nástupca Maďar už robí všetko preto, aby sa peniažky odblokovali. A už dostal od Bruselu zoznam vecí, ktoré treba poschvaľovať, aby dostali peniaze. Tie peniaze, mimochodom, ktoré si tam Maďari sami posielajú, len aby sme ešte teda boli úplne zorientovaní, že tie eurofondy to nie sú peniaze, ktoré spadli z neba, to sú peniaze, na ktoré sa skladajú všetky krajiny, členské krajiny Európskej únie, dávajú do spoločného rozpočtu a potom si z neho berú späť. Tak to je úžasný nástroj, Vlčko, na korumpovanie vlád. No.
1: No samozřejmě, a vem si, že teda vám, Maďarům a předtím Polákům byl vyčítaný jako porušování zásad právního státu. A na Ukrajině, kde právní stát je naprostej výsměch, jo, vys teda násilná mobilizace, vys zrušení veškerých jako nepohodlných politických organizací, vys korupce, která sahá k Zelenskýmu existuje důvodní podezření, že hlavou celého toho korupčního systému je sám Zelenský, no tak tam jako nikdo o právním státu nepochybuje. Tam je to všechno v pořádku. A tam se naléje 90 miliard a všichni s tím žijou. Nebo nevím, jestli jsi byl dneska na kose.
0: Ne, ještě jsem to nestihl.
1: Tam jsem pověsil jeden z článků, který tam jsou. Také o španělském premiérovi Sanchezovi, který vymyslel skutečně ďábelskou věc a to jako v pravém slova smyslu. My máme teďko Sancheze spojenýho s tím, že zakázal Američanům používat španělský území a vzdušný prostor pro akce proti Iránu, za což teda sklidil obdiv a sklízí ho. Nicméně Sanchez vymyslel taky něco jiného. Oni mají problémy s nelegální migrací. A Sanchez se ho rozhodl vyřešit skutečně originálním způsobem. Chce dát 500 tisícům nelegálních migrantů španělský pasy. Což znamená, že z nich udělá Španěly. A protože to budou Španělé se španělským pasem, tak se můžou vydat díky schengenskému prostoru dále do Evropské unie.
0: Mm-hmm.
1: To je přece geniální.
0: No je, ano.
1: To je prostě zrůdnost, absolutní zrůdnost, kdy on se zbaví svého problému a přenese to do Evropské unie. A jeby Brusel, kdyby si slyšel o nějaký akci Bruselu, kde začnou hrozit Španělsku, že mu zastaví financování, že mu odejmou hlasovací práva, tak jako nikde nic ani potuchy po něčem takovým. A prostá katastrofa.
0: Tak možno sa radujeme z toho, že nám prídu inžinieri zo Španielska.
1: Asi jo, ano. To, Francúzi se ku podivu nějak neradujou. A přesto, že by přestože lze čekat, že ti inženýři a neurochirurgové a biochemici a nevím kdo co, prostě ta vědecká elita, která připlula na těch člunech, takže že si z ní budou moc vybrat jako první. Ku podivu se neradujou a naopak protestují.
0: Asi už mají dost inženýrov a boja se, aby jim tam to zřejmě nějako musí potom platy dvíhat, když jich tam mají veľa. No, ty v piatok, Vočko, keď jsme se zhovárali právě o tom ropovode Družba, tak sme tam zakomponovali aj tú vec, ktorú som už teraz v úvode spomínal dnes. A síce, že aj Česká republika dnes hovorí o tom, že by bolo dobre dohodnúť sa so Slovenskom a nejakú tú ropu dostať z Družby. Tak ty si vtedy v piatok sa tak akože ospravedlnil za to Slovákom. No, ja som ťa stopol a hovorím, že to nie je potrebné, tak preto to teraz takto vysvetľujem, lebo písal Andrej, poslucháč, a píše, prečo sa Vlk toľko ospravedlňujete, veď my normálni vieme pochopiť realitu a nenormálni, ak to nepochopia, nech si trhnú. V každom prípade sme vďační za každú minútu či hodinu Vlka, Trikolóry alebo Poštovny. Áno, je to tak, pospájať informácie zo sveta či domova a dať tomu výrazný punc zrozumiteľnosti nevie každý, o koľko musia byť ochudobnení progresívni liberálni fašisti. Toto stačí len konštatovať, nad tým sa nie je potrebné ani len zamýšľať, lebo ich chabé mozgy sú naučené na jednu mantru a oni keďže poväčšinou nememorujú, ich prázdnota je charakteristická, špecifická, len pre nich základom demokracie je diskusia a výmena názorov, čo je vo vašich vysielaniach známe a jednoznačné. Preto aj keď sa z času na čas stane nejaká výluka, stále my verní poslucháči zostávame vďační za vaše zmysluplné informácie. Prajeme vám všetci veľa zdravia a nech vás neodrádza žiaden nezdar. No, tak toľko ti priletelo od Andreja.
1: No, tak ja zdravím Andreje. Andrej, tá omluva je základním prvek slušnosti. A mne je úplne jasný, že lidem ako si ty není potřeba vôbec nic vysvetľovať. To je pravda. Nicméně je to prvek elementární slušnosti. A mě nezbývá v momentě, kdy se stydím za kroky své vlády vůči Slovensku. Tak to prostě řeknu nahlas. Ber to prostě tak, že se stydím za jednání ministra Havlíčka, ministra zahraničí Macinky Andreje Babiše, že jsme Slovensku v tom sporu s Ukrajinou krátka nepomohli. A dneska teda, když ta ruská ropa teče a my potřebujeme motorovou naftu, tak oni žebráme na Slovensku. Tak to prostě je. Mně to vadí. Mně by, abych se nepotřeboval omlouvat, kdyby Andrej Babiš byl ztratil aspoň slovíčko na podporu Slovenska, že Zelenský zkrátka musí tu ruskou ropu pustit. No a my se dneska my jednáme s Kazachstánem o tom, že by jsme teda taky a se Zelenským, že by se přepravovala takzvaná kazašská ropa do českých rafinérií. Za mě žádná kazašská ropa prostě neteče, to je ruská ropa. A ten Kazachstán, ten je tam jenom jako fíkovej list. A když Rusové stopli kazajskou ropu Němcům, tak proč by nestopli České republice? A to už jsme úplně jiné.
0: Víš, možno by ti teraz někdo povedal, že na toto sa nesmieš, na tú politiku vysokú pozerať takto naivne a takto veľmi ľudsky, že to je proste o nejakých veciach, ktoré človek potrebuje ako premiér presadiť, že je v tom vždycky nejaký machiavelizmus a niečo podobné. A napokon, vieš, veď hovoríš o tom, že mal ten Babiš stratiť aspoň slovo za Roberta Fica, za Slovensko, keď viedlo ten boj s Ukrajinou. No, pozri, veď sme sa o tom bavili, že dnes sám Robert Fico je kamarát so Zelenským, okrem iného, aj vlastne s Babišom, lebo včera dal Robert Fico na svojom facebookovú stránku, na svoj profil takú fotografiu, kde je on, váš premiér Babiš, a je tam poľský Donald Tusk, premiér, a je tam taký komentár Ficov, že traja mušketieri čakajú na štvrtého a na oživenie V4. Teda čaká sa na Maďara. Čaká sa na Maďara. Hej? No, čiže Vlčko, vieš, presne ako si povedal, Ježkovi oči, no tak taká to je politika.
1: No. Já jsem velký fanda Roberta Fica a asi se budu muset teda začít krotit. Mimochodem, určitě si zaznamenal to, že Maďar, budoucí premiér, nazval Slovensko horní zemí.
0: Ano.
1: Použil ten termín, který je
0: no, Felvídek.
1: Provokatívny.
0: Felvídek je to po maďarsky, tu Slovensko. Oni to tak volajú pravidelne, no.
1: je to naprostá provokace, jo. To je fakt naprostá provokace tohleto. A z toho chce udělat čtvrtýho mušketýra. A nehledě k tomu, jaký mušketýr je Tusk, pro boha zlatýho. Co to je za mušketýra? Já nevím. Robert Fico, ty jsi to nazval, že měkne. Láska je, jestli náhodou takhle Robertu Ficovi neměkne jistá část těla, jo. To by bylo špatně.
0: No, to nevieme, to ani zisťovať nebudeme, ale v každom prípade správa sa zvláštne a začal sa takto zvláštne správať v dvoch momentoch, poprvé, keď prehral Orbán voľby a v druhom približení, keď Európska únia pohrozila zastavením eurofondov, tak sa začal správať zvláštne. No, škoda. Ďalší mail vočko tu máme od poslucháča Kericha. Dobrý večer, ukrajinský diktátor si navykl na európsky krmelec. Ročne mu poskytujeme nad 100 miliard eur. Co se bude dít? Nedostane li tyto peníze? Ukázal vyhrožování Orbánovi a jeho rodine, včetne detí. Pokud přestaneme Ukrajine peníze poskytovať, neobáváte sa toho, že si je pán diktátor v zádech s miliónov vycvičenou armádou s bojovými skúsenostmi vezme v Európe sám? To je toľko otázka od Kericha.
1: No, Kerich je nová značka, tu jsem ještě nezaregistroval, takže máme novýho posluchače, nebo píšícího posluchače. Ne, co bude dál, já už jsem to popisoval. Jenom čeká obrovský rozčarování v momentě, kdy se přestane střílet, kdy začnou natahovat ruce, že chtějí ten bilion dolarů nebo eur na rekonstrukci. A ten jim teda nikdo nedá. Naprosto spolehlivě jim to nikdo nedá. A Ukrajina bude zadlužená tak, že se z té pasti nedostane. A když si k tomu přidáš ještě tu dohodu o surovinách, kterou podepsali se Spojenýma státama, tak ten stát je ekonomicky mrtvej. Jo, do budoucna, v momentě, kdy skončí válka, tak ten stát je ekonomicky mrtvej. No, posluchač Kerry říká, oni si mají dneska největší a nejvycvičenější armádu v Evropě a oni se pro ty peníze přijdou. Já bych na tohle, že by to byl organizovaný útok na Evropu, to si teda nemyslím, ale že budeme konfrontovaní s ukrajinskými zločinci, a to teda ve velkým, který budou disponovat válečnýma zkušenostmi, který budou disponovat obrovskými arzenály zbraní, jo. Budou nesmírně drsný, tak jak naše, dejme tomu, ty ozbrojené sbory nečekají a nebudou na to připraveni. Tak to je hotová věc, ale bude to záležitost organizovaného zločinu, nikoli v útoku ukrajinské armády.
0: No tak ako toto by som podpísal všetkými desiatimi, čo si teraz povedal, ešte dvakrát podškrtol, to si ešte všetci tu užijeme. Ja si tiež myslím, že týchto práve ľudí s bojovými skúsenostiami, zbraňami a samozrejme psychickými problémami z boiska, to bude katastrofa, keď to sem začne prenikať, ale dobre, však čo sme chceli, to máme, tak si to užijeme. Ďalší mailík od Rastia, toto bude asi, ten Kerich myslím, že on už písal, ale túto Rastio je asi úplne prvý posluchač, ktorý nám, teda prvýkrát píše, posluchač, ktorý prvýkrát píše takúto vec, že dobrý večer, prajem, pozdravujem vás z Lučenca, volám sa Rastio, rád vás počúvam. Akurát som čítal článok na stránke Slovanské noviny, tam je jeden článok, volá sa Američania ovplyvňovali počasie na Blízkom východe, Irán zničil zariadenia, že zbombardovali satelitné radary za pomocou výkonných lokalizátorov, ionizátorov a rozptýlu chemikálií. V oblakoch boli veľké vzdušné masy doslova zachytávané do vzduchu, že nejaká rieka Tigris, no teda, tak dosť komplikovane je to napísané, rieka Tigris, hladina vody v regióne stúpla za pár dní, ako tam nevideli celé 10 ročia, lebo tam začali veľké zrážky, ako to zničili. No neviem, je to veľmi komplikovane napísané krkolomne, že či k tomu niečo vieme povedať. No, ja neviem k tomu povedať nič, lebo priznám sa, že som ani nepochopil z toho mailu. Je tak krkolomne napísaný, že celkom ani nerozumiem, čo tam vlastne ten mail obsahuje. Takže ja odpovedať neviem, či si ty, Vočko, trúfneš, to nechám na tebe, na teba.
1: Ja som dneska ráno, když som kontroloval ruský zdroje, tak jsem zachytil malou informaci, která s tím koresponduje. A opravdu malou, kde bylo napsáno, že v Iránu konečně spadl déšť po dlouhém období sucha, ale že ten déšť byl vysloveně vydatné, jaký jezero, že tam stoupla hladina tak, jak to pamětníci nepamatujou. Čili to je jediný, co k tomu můžu říct, a jestli to sucho bylo způsobeno nějakou manipulací ze strany Američanů nebo někoho jiného, nebo jestli to byl přirozený jev, protože my tady v Čechách a vy na Slovensku nejspíš taky máme prostě hrozný sucho. Potřebovali bychom, aby zapršelo. A já si nemyslím, že nám někdo manipuluje počasí záměrně. Já bych to spíš přikládal jako buď teda změnám proudění mořských proudů a vzdušných proudů, a nebo teda, když už bych měl vymýšlet spiklenickou teorii, tak bych dával změnu proudění vzduchu do souvislosti se vznikem těch obrovských větrných farem, které jsou na pobřeží Severního moře a dejme tomu taky Atlantiku, kdy takový ten selský rozum mi říká, že jestliže dřív proudil vzduch, bylo to proudění z Biskajského zálivu, já nevím odkud ještě všude, a to přinášelo vláhu. Jestliže dneska tam stojí obrovský větrníkový farmy, tak to proudění nutně muselo změnit svůj charakter, jo? Roztáčet ty vrtule. Zkrátka oslabí ty vzdušní masy a ty se začnou tím pádem chovat jinak. Čili kdybych měl já vyslovit spikleneckou teorii, a zajímalo by mě, jestli někde existuje studie, která se tím zabývá, změnou proudění vzduchu těm farmám, nad Evropou. Tak zajímalo by mě to, jestli taková studie existuje. A nebo by mě zajímalo, proč neexistuje, když to napadne mě, tak proč to nenapadlo někoho jiného a nezačal to měřit. Tak já bych šel tímhle směrem. Máme sucho, jako v Iránu, nikdo nám to tady nemanipuluje, tak maximálně my sami. A jestli Američani jsou toho schopní, pak se ptám, proč nedokážou stejnou manipulaci nad Spojenými státy a nedokážou řídit počasí, když vypuknou ty klasický letní obrovský požáry třeba v Kalifornii. Jo? Kdyby to uměli, no, tak by to uhasili ještě.
0: Tak ono podle mě aj ten konflikt na Ukrajine, ako napokon aj konflikt na Blízkom východe, ukazuje podľa mňa celkom pekne, keď to človek chce vidieť, ukazuje celkom pekne jednu vec, že my pred týmito konfliktmi sme si mohli myslieť, že sú kadejaké Wunderwaffe zbranie, keď by sa niečo stalo, tak také vytiahnu z arzenálu veci, čo ľudstvo nikdy nevidelo. A vidíte to tak pri tých Rusoch a napokon ako aj pri Američanoch, že ako veľmi nič zázračné sa proste nedeje. Napokon o tom sme aj v piatok hovorili, že momentálne si tí Rusi na tej Ukrajine nevedú tak najlepšie, ako by si prijali, zrejme, že sa im ten front trošku zastavil a Ukrajina robí všetko preto, aby samozrejme zvrátila ten vývoj na svoju stranu, a takisto to môžeme povedať pri tom Blízkom východe. Čiže Američania tiež mali pocit, že majú zbrane, majú technológie, neviem čo všetko, a spolu s Izraelom sú neporaziteľní, a keď spolu zaútočia na Irán, tak sú to otázka dvoch dní a bude všetko vybavené. vybavené. No a pozrite sa, nevybavili nič. A napriek tvrdým a neviem akým slovám o vyhľadení civilizácie zo strany Trumpa a neviem čoho všetkého, čo už tento človek narozprával, to vidíte, že už nie je veľká snaha tých Spojených štátov amerických opakovať ešte nejaké bombardovanie. Zrejme im už naplno došlo, že tadiaľto cesta nepôjde. Čo tým chcem povedať, že nejaké také zázračné veci, ktoré sme videli tu v science fiction filmoch, ja nehovorím, že sa niečo nevyvíja, ja neviem, ale vidím, že také niečo zázračné, čo by ste vyťahli z vrecka, okamžite to vyrieši váš problém, že také nič nie je, lebo keby také niečo bolo, tak už to 100 razy aj tí Rusi na tej Ukrajine použijú, aj Američania proti tomu Iránu použijú, čiže podľa mňa mali by sme vedieť oddeľovať sci-fi filmy a realitu. A ja tým teraz nenaznačujem, že ja neviem, že niekto sa nepokúša manipulovať počasie, však viem si to predstaviť, že to môže byť jedna z metód, na ktorej sa pracuje, ale podľa mňa nie sú tie výsledky tak ďaleko, že by sme teraz my mali tú nejakú schopnosť, ja neviem, ovplyvniť tak počasie, že nezaprší v Iráne, a kým im nejaký radar nezbombardujete a potom záhadne zaprší, no neviem, príde mi to také ako trošku z filmov, čiže mňa utvrdzuje v tom presvedčení, že nie sme s tými technológiami tak ďaleko, ako sme si mysleli, keď sme sledovali filmy, tak mňa v tom utvrdzujú práve to sledovanie tých konfliktov, akým spôsobom sa uberajú. Vidím, že ani jedna, ani druhá strana, či už tá americká, ani ruská, nevie nič zázračné vytiahnuť. Takže preto by som bol možno trošku opatrný. A keď už túto vec spomíname, v piatok Vočko si hovoril o tom, keď sme sa bavili o Rusku a že sa mu dnes na tej Ukrajine veľmi nedarí momentálne, tak hovoril si, že keď sa vlastne nevedel ubrániť iránskym raketám, Izrael, ktorý má naozaj tú protizdušnú obranu viacvrstvovú, intenzívne na tom budoval, tam sa vliali bilióny dolárov do toho a je to malé územie, ktoré je tou protizdušnou obranou doslova nasýtené, tak ako sa majú tí Rusi brániť proti Ukrajine na tom obrovskom území, že to sú absolútne proste neporovnateľné veci veľkostne. No tak k tomu posluchač napísal vysoký Japonec, že Irán prenikol izraelskú PVO hyperzvukovými raketami, to nie je to isté ako ukrajinské a EU drony. Tak toľko jeho mail.
1: No tak to je samozrejme pravda, tohleto. Hypersonické rakety, to je samozřejmě problém pro každou protiraketovou obranu, ale ono se to povedlo i těm běžnějším raketám sem tam udeřit. Ale jako základní problém Ruska je, že je hrozně veliký, že má spoustu cílů, není možný to všechno obsadit. Dneska ráno zase ruský zdroje, tak našel jsem jeden, který se tomu věnoval, speciálně tomuhle problému a říká, konstatovali tam, že třeba se osvědčily ty systémy pancíř, zejména v boji proti dronům, ale že začíná být problém s municí, že je nedostatek jak těch pancírů, protože by jich potřebovali obrovské množství. No a je tam obrovská spotřeba munice. Takže Rusko prostě má ty též problémy, co mají Američani a jejich spojenci na Blízkém východě. Zkrátka, když někdo vypustí noconoc 500 dronů, 700 dronů a tak dále, no tak něco projde určitě.

0: Tak? Ukrajina nemá pěchotu. Kdyby nedošlo k nasazení dronů, tak Rusové už dávno měli celou levobřežní Ukrajinu. Tím jsem si jistý, prostě Ukrajina nemá vojáky. Ale Ukrajině se povedlo přes masové nasazení dronů kompenzovat nedostatek živý síly. Vytvořili 50-kilometrovou zónu smrti. Ale Rusové taky. Takže vlastně postup na frontě je nesmírně složité a posílat techniku, klasickou průlomovou techniku, tanky a obrněný transportéry a tak dále, nemá na to žádný význam, protože jsou učený, ještě než dojedou k linii kontaktu. No. A pěší síly, tak to jsou jednotlivce a dvojice.
1: Já jsem čítal naozaj taky velmi zaujímavý komentár od těch expertov vojenských, kteří hovorí o tom, že v podstate aj Spojené štáty americké si teraz vlastne na tom Blízkom východe uvedomili, akoby, ani nie, že chybnú stratégiu, no to nemusí byť chybná stratégia, nevieš dopredu predpokladať, čo či tie technológie proste prinesú, aký vývoj. A práve tie dróny, ako si povedal, tak preklasifikovali, tak zmenili podmienky boja, že aj americká armáda, ktorá roky vsádzala na to, že oni budú mať tie špičkové technológie, najmodernejšie, síce aj najdrahšie, ale musí to byť moderné, musí to mať milióny senzorov a všetko to, prehľad o bojisku a podobné veci. Dnes sa ukazuje, že na fronte, na tom bojovom poli vyhráva ten, kto vie masovo vyrábať a za lacné. Proste, že lacno a masovo, že musíš naozaj že masovo vyrábať vo veľkom lacné veci. Akože doslova si to tak predstavil, že dróny z kartónového papiera vyrábaš, že proste z kartónu jeden dron úplne najlacný a ten púšťaš a zahltiš tú obranu a potom pustíš nejaké dróny už s hlavicami bojovými a takto, že takto sa dnes proste vyhrávajú vojny, čiže ako technológie, to v čo si veril, že toto ti vyhrá vojnu, že budeš mať prehľad o bojisku a technologicky nad všetkými a niečo, že prestáva to platiť, lebo táto masovosť a lacná výroba toto všetko momentálne valcuje. Takže takto je to momentálne dnes rozohraté. Takto zmenili pravidlá vojny dróny.
0: Izrael, tak ten má zatím veliký štěstí, že Hezbollah těch dronů nemá dost a že s tím ještě neumí pořádně zacházet. Ale Izrael čeká přesně to samé. Oni teda mají jednu výhodu, kterou Rusové na Ukrajině nemají. A to je izraelské letectvo, který je pánem oblohy nad Libanonem. No. A pánem oblohy i nad Iránem. Tak samozřejmě nad Libanonem čtyřnásobně, pětinásobně. Tam není žádná PVO, která by bránila izraelskému letectvu, ale až bude mít Hezbollah dost dronů těchto levných a až se s tím jeho lidi naučí pořádně zacházet, tak si myslím, že izraelská armáda bude mít naprosto zásadní problémy se prosadit.
1: No to, lebo to je až také zázračné sledovat právě v tom Libanoně, však to jste se děje samozřejmě i na Ukrajině, ale ako vzlietne dron za pár tisíc na nejakom optickom vlákne a teraz narazí do toho miliónového tanku Merkava a ten zhorí. Proste to ty sa tomu nevieš brániť. A teraz máš tam také aktívne panciere a obrany a niečo a dokázaš, že to ti proste nezastaví ten dron. Ten nejako lieta, kľučkuje, niečo, buchne do tanku, tank zhorí, koniec. Milióny do vzduchu vyhodené a samozrejme výroba tanku, no jednak, že koľko to stojí, ako dlho to trvá, čiže to máš naozaj, keď to proste sleduješ, tak to vidíš v priamom prenose absolútnu zmenu pravidiel vojny, ale že totálna. To sa všetko otáča teraz z nohy na hlavu alebo z hlavy na nohy, úplne opačne proste, celá koncepcia je dnes úplne inde. No veľký Japonec ešte k tomu dodáva v ďalšom maili, že zabudlo sa na faktor Epstein ako spôsob tlaku na západných vodcov v Iráne je aj vrátane USA, zabudlo sa na X návštev Netanyahu a v Spojených štátoch tesne pred útokom na Irán v konotácii s Epsteinovým archívom, takže ešte veľmi vysoký Japonec dáva do hry faktor Epstein, že na to sa nejak ďalej zabúda.
0: Tak jako tohle se opravdu vyloučit nedá. Trump prokazatelně měl kontakty se Epsteinem a Melania Trumpová taky.

0: kdo ještě kdo další. Takže ano, tady může být, že tam existuje nějaký vydírací potenciál, i když já si osobně po těch skandálech, který už Trump zaznamenal, jaký sexuální obtěžování a tak dále, tak si dost těžko dovedu představit, jako čím by ho ještě mohli vydírat. S výjimkou, dejme tomu, sexu s nezletilejma nebo nějaký obětní rituály a podobný nesmysly, který bych teda nepřičítal ani Donaldu Trumpovi. Ale kdo ví.
1: No máme teraz tu ten druh mailu, z ktorého sa vždy potešíme, lebo poslucháč Roman začína takto, že do hodiny, posiela otázku do hodiny Vlka, dobrý deň, som dlhoročný poslucháč, ale prvopísateľ. Tak toto nás vždy poteší, keď tu máme prvopísateľa, ako túto Romana, ktorý sa hneď prevtelí, ako píše do tela Anglosasa, nenávidím Rusov, prepáčte, nenávidím Rusov, lebo už niekoľko desiatok rokov sa nám nedarí ich poraziť. Musíme Zelenského podporiť, pretože ten hlupák bol ochotný obetovať svojich ľudí a zem. A ešte má nejakých ľudí a Rusko je ešte silné. Musíme mu tie peniaze dať. Nech si Slováci s Maďarmi hovoria, čo chcú. Čo si myslia, že nám tu budú diktovať podmienky, veď sú tu len na to, aby nám udržiavali našu životnú úroveň a to právo veta, no bohužiaľ, to je len nutné zlo. No, tu poslucháč, novopísateľ Roman, vlastne uvádza presne to, čo som aj teraz nedávno zase niekde čítal, nejaký komentár, že Európa už dnes je absolútne na ceste antirusko, už tak ako by tomu uverila, že už všetko tomu obetuje a za žiadnych okolností jednu vec, ktorú si nechce pripustiť za nič na tomto svete, je ukončenie konfliktu na Ukrajine. Proste potrebuje ho. A bolo to v tom komentáre písané tak, že tu si treba hlavne všívať faktor Nemecko, ktorý je mimoriadne nebezpečný, lebo že Nemci to postavili do polohy, že no máme ekonomiku, ktorá nám dnes žiaľ pokrivkáva, máme problémy, takže vlastne by sme ho mohli zachrániť tým, že by sme prešli na nejakú vojnovú ekonomiku, čiže vyrábanie zbraní vo veľkom, ktoré budeme dodávať Ukrajine a tak podobne, nech vojna ďalej je. A my si rozpumpujeme ekonomiku a vyzbrojíme sa. A ten písateľ toho komentu vraví, že s Nemeckom máme zlé skúsenosti, už dve zlé skúsenosti zo začiatku 20. rokov a že sa nám tu teraz začína odohrávať pred očami po tretíkrát podobný scenár, kedy Nemecko je ťažké antirusko a zároveň hovorí o potrebe zbrojenia, o potrebe budovania silnej armády, že je tu veľmi akoby nebezpečný jav tento. Tak čo na to, Vlčko, vravíš? Možno aj také doplnenie moje k tomu mailu od písateľa Romana.
0: No tá paralela, ja zdravím posluchače Romana, prvopisatela a jak říkáš, mám radosť toho, že se přihlásil, ale ja tú historickou paralelu Nemecko dvakrát, antirusko zbrojení a tak dál nezdílím, protože první světová válka vzniklo vlastně z omylu a z hlouposti elit, stejný hlouposti elit, jako máme dneska. Ale tehdejší Německo nebylo antiruský. Ruský cár a německý císař, tak to byli bratranci. Jo. A ty si tykali a byli na tom osobně velmi dobře. A bohužel ani to nestačilo k odvrácení války. Protože jejich podřízení jednali tak, jak jednali. Kdyby bylo Rusko neprovedlo mobilizaci a bylo zdrženlivější, tak by pravděpodobně k první světové válce nebylo došlo. Kdyby bylo ovšem Německo nepočtívalo Rakousko-Uhersko k akci proti Srbsku, tak by k první světové válce taky nebylo došlo. To byla válka, která vznikla z takového toho hospodského frajerství vládnoucích elit. To, co zažíváme dneska. Oni nemají jiný téma. Oni na rozdíl teda od roku 1914, kdy svět byl nějak uspořádaný a v podstatě jediný Německo se cítilo jaksi poškozovaný tím, že nemělo dostatečně velkou koloniální říši a přístup na světový trhy, na rozdíl od Francie a na rozdíl od Británie. Tak to byl důvod první světové války, ale dalo se to zregulovat jednáním. Tím, co dneska, když se podíváš na Merce, když se podíváš na Macrona, když se podíváš na Starmera, tak všichni mají jednu věc společnou. Jsou v žebříčcí nebo v měření popularity kancléře francouzského prezidenta a britského premiéra, tak oni dokázali prorazit dno těch historických měření. Jsou tak nepopulární, jak nebyl nikdo po celou historii před nima. Což znamená, že nedokážou řešit problémy společnosti. Oni to vědí. A jediný, na čem se zachraňují, a co zachraňuje je ukrajinská válka. Protože dokud trvá ta válka, tak oni mají ten takzvaný narrativ, kde sjednotí nemalou část společnosti. My přece musíme pomáhat té napadené Ukrajině proti zlýmu Rusku. A tady vzniká ten antirusismus. Oni tu válku nemůžou ukončit a nechtějí ukončit, protože pak už by voliči neměli co nabídnout. To je dneska příčina té podpory, ale nejsou dostatečně velký frajeři na to, aby se postavili před svý voliče, kdy opakuju to, co už jsem říkal několikrát a naposled pátek, to, že Viktor Orbán blokoval tu ukrajinskou půjčku, tak vůbec neznamenalo, že Macron nemohl předstoupit před francouzský voliče a říct, no my ručíme z té 90 miliardový půjčky za tolik svým rozpočtem. No tak nebudeme čekat, až Viktor Orbán dostane rozum a my to Ukrajině prostě pošleme napřímo z toho našeho rozpočtu a Evropská unie nám to vrátí, až se Viktor Orbán umouří. To tež mohu říct Merz, to tež mohu říct holandský premiér a kdokoliv další. Nikdo z nich to neřekl, protože oni podporují Ukrajinu, ale nejsou dostatečně velký frajeři na to, aby to řekli svým voličům, že ta podpora něco stojí. Oni se schovávají za evropské peníze, které prostě nejsou na první dobrou vidět. Takže tady máš ten ukrajinský konflikt a podporu evropských papalášů v kostce. Zkrátka, oni bez té války budou nahý. Británii čekají za pár týdnů obecní volby. A obecně se očekává, že lejbristi utrpí takovou porážku, jakou ještě v historii nezaznamenali. Viděl jsem nějakou reportáž, kde se konstatovalo, že to může stát až 75% všech míst v obecní zastupitelstvech, který v současné době drží. Zkus si takovouhle volební katastrofu představit. Jo. Já to prostě neumím. Já jsem za těch 30 let nebo 35 let od převratu nikdy nic podobný výplach teda neviděl. A rád se na to podívám. Na Starmera.
1: No dobrý koment, ale ktorý v podstate hovorí toto isté, čo si teraz povedal, ty dal k tomu Jaroslav Daniška. Ja len niečo z toho zacitujem, že keď popisuješ, v akom je to dnes stave, tá Európa, antiruská Európa, že dobre to vidieť na Bruseli a Berlíne, ktorí dokážu schvaľovať pôžičky na dlh, sú schopní pre potreby financovania Ukrajiny vytvoriť nový paralelný rozpočet Európskej únie, ale nedokážu rozmýšľať o tom, ako vojnu skončiť. O tom majú vraj stále rozhodnúť Ukrajinci. Plánom je stále odradenie a zastavenie Rusov. Najďalej sú v mentálnom posune pobaltské štáty, tie myslia rovnako ako Ukrajinu, v Rusku vidia všetky hrozby, ktoré v ňom vidí Zelenský, sú ochotné podpisovať všetko, čo Kyjev žiada. Veľmi ďaleko je aj zbrojársky európsky priemysel, vojna na Ukrajine je pre zbrojárov príležitosťou zarobiť. Ukrajinci navyše ukazujú schopnosť zbrane vylepšovať, modernizovať, takže dnes už vo výrobe dronov školia Ukrajinci svojich partnerov zo západu. A dodáva k tomu, že najnebezpečnejší je ale prístup Nemecka s podporou Európskej komisie. Pokračovanie vojny na Ukrajine sa má stať príležitosťou, ako vybudovať silnú nemeckú armádu a ešte silnejší zbrojársky priemysel. Tento pokus má poslúžiť na to, ako sa vyhnúť hospodárskemu prepadu, ako sa pokúsiť integrovať imigrantov, ktorí prišli do Nemecka v poslednej dekáde do nemeckého spoločenstva a zachrániť sa vlastnými silami. To všetko sa ospravedlňuje ruskou hrozbou. Je to v podstate ukrajinský politický program adaptovaný pre Nemecko. Nemci sa krok za krokom stále viac vymedzujú ako antirusko. No, čiže že toto tu máš dnes, že čo všetko sú tí politici európsky schopní už dnes robiť len preto, aby sa ďalej ten stroj antirusky proste udržiaval pri moci, pretože to je jediný spôsob, akým oni môžu pred ľuďmi argumentovať, že keď budú chýbať aj peniaze, keď niečo nebude vychádzať, vždy sa to dá zhodiť na to Rusko, že sme museli požičať tých 90 miliárd, lebo inak by Ukrajina prehrala a inak by zajtra boli Nemci v Berlíne, Rusi v Berlíne, Nemci, Rusi v Berlíne, takže všetko si týmto vieš, Vočko, všetko si týmto vieš ospravedlniť. A ešte sa samozrejme spoliehaš na to, že tým, že rozbehneš vojnovú výrobu, tak si zachrániš hospodárstvo. Však ja som sa nedávno rozprával s jedným známym, ktorý robí automotív, robí tam tie, programuje roboty pre výrobu aut, vraví všetky zákazky, ktoré, alebo súťaže, ktoré sa teraz súťažia do budúcna, to sú všetko už armádne zákazky, všetko. Proste prestávajú ísť normálne tie civilné výroba aut, proste všetko prechádza na army, proste veci armádne. No tak my sa tu už ideme proste uzbrojiť, lebo toto je cesta, ako si zachrániť naše chorľavejúce hospodárstvo.
0: Ale vy sme to nemají peníze, oni na to nemají peníze. To všechno je na dluh.
1: Veď nemáme, a čo? Veď nemáme, veď ani na tú požičku pre Ukrajinu nemáme a pozri, požičali sme, a čo? Veď to nevadí, veď tak na dluh. Veď čo?
0: No dobře, na dluh, ale ten dluh není nafukovací, jo. Ten má nějakou hranici a potom je malér. A když si k tomu Green Deal od toho neustoupili, čili to jsou další peníze, nemáme na to. Jednoznačně na to nemáme. A zase, když budeš zbrojit, tak nakoupíš tanky, nakoupíš letadla. Teďko ono to bude stát v těch remízách, že jo, nebo na letišti, v hangárech. No, ale nakoupíš to a to nic neprodukuje. Když vyrobíš nákladní auto, tak to nákladní auto jezdí a vozí něco z místa A do místa B a potom do místa C. A prostě je tam nějaký koloběh zboží, za který se platí a tak dále. Ale ten tank, když vyrobíš, tak ten může maximálně nacvičat. Má tam žádnou hodnotu, za kterou by mu někdo platil, nevytvořit. Naopak, on potřebová pohonný boty, náhradní díly, servisní lidskou práci a aniž by to vyprodukovalo za korunu nebo za eura užiteční hodnoty. Čili je to železná kráva, kterou si pořídíš a pak už jenom krmíš. Tohle ty rozpočty nemůžou do budoucna zvládat. Dlouhodobě určitě ne.
1: No potom tú armádu musíš použiť, ktorú si, vieš, vybudoval. No na to, aby si z toho mal nejaký užitok, tak musíš ju potom použiť, no. Však na to sa to buduje.
0: Použiť armádu, to znamená konec sveta. Pretože by tá válka byla jaderná. A vydáš peníze na to, aby si zemřel v termojaderným žádným.
1: Tak ale vidíš, očividne, ja si to myslím tiež, čo si teraz povedal, no ale očividne si to naši lídri nemyslia, lebo zbroja ako šialení a hovoria o tom, že sa Rusko dá poraziť. Tak oni sa očividne buď neboja tejto veci, o ktorej si ty hovoril, alebo vedia niečo, čo my dvaja nevieme, že možno sa dá tá apokalypsa prežiť jadrová, ja neviem, ale keď sledujem ich kroky, tak očividne takto nerozmýšľajú. No. Poďme ďalej. Dobrý deň, som váš dlhoročný poslucháč a chcel by som reagovať nielen na poslednú hodinu vlka v niekoľkých oblastiach. Ak ste spomínali v podstate vydieranie pána Zelenského, nech sa na to pozerám akokoľvek celému vyspelému demokratickému západu. A nielen jemu musí byť úplne jasné, že sa značná časť pomoci isto v desiatkach percent rozkradne. Je na to samozrejme hromada dôkazov, ktoré boli publikované, isto nie, len podľa mňa. Sú to len špičkou ľadovca, každý aspoň trochu príčetný subjekt, poskytovateľ pomoci by už pri prvých náznakoch, respektíve podozreniach takéhoto konania okamžite pomoc pozastavil a nariadil audit. Toto sa ale nestalo a evidentne ani nestane, deje sa pravý opak. Z toho sa dá vyvodiť možný logický záver poskytovania tzv. Malých domov alebo vratiek, respektíve priamo zainteresovaní poskytovateľa pomoci, čo vytvára aj významný potenciál pre vydieranie alebo udržanie status quo. Samozrejme, už len hypotézou alebo konšpiráciou je otázka, či sa tajným službám Ukrajiny, podľa mňa sú veľmi dobré, nepodarilo tieto záležitosti aj zdokumentovať pre tých mentálnych titánoch na západe, by som sa ani nečudoval. Čím by sa ten potenciál pre vydieranie ešte znásobil? Toto je ale samozrejme len hypotéza, tak čo si o tom myslíte? No a potom mám ešte jednu oblasť, od 1.5.26 Čína úplne zastavila vývoz kyseliny sírovej a veľmi sprísnila podmienky vývozu magnézia a API, to sú aktívne farmaceutické látky. Vo všetkých týchto komoditách má svetovú dominanciu. Keď som bližšie pozeral využitie, respektíve oblasti použitia týchto komodít, respektíve ich nevyhnutnosť pre priemysel, hnojivá, liečivá a tak ďalej, pridám k tomu situáciu v energetických zdrojoch, nič dobré z toho nemôže výjsť a to už v najbližších mesiacoch. Tak poprosím o váš pohľad, veľmi pekne vám ďakujem, želám veľa zdravia a všetko dobré vo vašej práci, za ktorú som vám nesmierne vďačný. Peťo z Rajca napísal. Ja mám pocit, že tiež taký prvopísateľ, tak dnes ich tu máme požehnanie. Tak, Vlčko, chceš niečo k tomu?
0: A je to dobře, že tihle posluchači píšou, je to fajn. Takhle. Já o těch zákazech vývozu kyseliny sírový, tak to myslím, že jsem zaznamenal. Ale že by i magnézium byl zákaz vývozu, nevím. Nicméně, když se tak probírám svou slábnoucí paměti, vím, že jsem kdysi na tohle téma psal článek pro Kosu, který vycházel z nějakých teda tvrdých zdrojů a fakt je, že Čína je lídrem v těžbě magnézia ve světě. A pokud nebude magnézium, tak nebude pancéřová ocel. To je taková drobnost. Bez toho pořádnou pancéřovou ocel neuděláš. Ono neuděláš ani spoustu jiný ocele. Takže to by svět doopravdy pustil. Já si myslím, že jaksi jsou bezvadný ty nápady na to, že Evropa bude zbrojit. Když Evropa v podstatě zlikvidovala svůj ocelárenský průmysl a průmysl neželezných kovů, pys vaše hliníkárna a tak dál. Tak tohle Evropa Green Dealem úspěšně zlikvidovala. Stejně jako těžkou chemii, tak to je zase o té kyselině sírové a další věci, které jsou nezbytně třeba k výrobě trhavin a výbušnin. Tak jsem zvědavý, jak to budeme provozovat. Teďko je vyřazeno 5-7% kapacit hliníkárenského průmyslu tím, že je uzavřený hormuzský průliv a hliníkárna v Emirátech nebo Bahrajnu prostě stojí veliká hliníkárna. Ruský hliník jsme si zakázali, tak ten taky nesmíme. Tak jsem zvědavý, jak ty letadla budou stavět. Ale to není, Borisku, náš problém. Ale fakt je, že jestli Čína zakáže vývoz magnézia a kyseliny sírový, tak našemu západu bez sporu vznikají úzká místa, který asi nebude schopen řešit vůbec, anebo jenom s velkým obtížem.
1: Ďalej, čo tu máme, je mail od Vladislava. Dobrý deň, zaujala ma vaša poznámka o tom, že svetový konflikt už možno beží naplno, len sme si to ešte nevšimli, veď aj prvá svetová vojna sa začala ako lokálny konflikt v Srbsku a aj druhá svetová sa nezačala zďaleka až 1. septembra 39 a skončila atomovými bombami. Vždy to bola skôr séria konfliktov, ktoré sa až postupne prepojili do jedného veľkého globálneho konfliktu dvoch veľkých vojenských blokov a presný dátum počiatku nie je jasný. Jasný je až dátum ukončenia bojov, keď sa obe strany vyčerpajú. Často myslím na slova Eda Chmelára po Majdane, že politická situácia mu pripomína tú pred prvou svetovou vojnou a aj tá vojenská taktika sa skôr podobá na vyčerpávanie zdrojov, na vyčerpávajúci zdrojový konflikt, ktorý skončí až krachom jednej zo strán. Zatiaľ mi to vychádza skôr na tú našu, ktorá to nakoniec celé vyvolala. Možno aj teraz tá eskalácia konfliktov v Európe, Afrike, Latinskej Amerike či na Blízkom východe a potenciálne na Tajvane nezadržateľne už vytvorila dva nezmieriteľné bloky a postupne rysujú sa aj budúce vojnové línie. Mám z toho zlý pocit. Myslíte, že je ešte šanca túto zákonitú eskaláciu, do ktorej nás naši hegemóni zase raz stiahli, zvrátiť? Ďakujem za odpoveď a Vlkovi prajem veľa zdravia, Vladislav.
0: Děkuji za přání. Já se, že naděje umírá poslední. Já si myslím, že ten konflikt ukončit je, že to je opravdu evropských papaláších a jejich snaze za každou cenu politicky přežít. Jim nejde o nic jiného, to je jako nějaká demokracie na Ukrajině a jako podpora napadeného národa a takovýhle ty řeči, proč nezachraňujou napadený národ v Persii, jo. To na Ukrajině nás humanita a naše zásady jako vysloveně nutí, aby jsme stáli na její straně. Pokud je o Irán, tak tam podobný pocity nemáme. Čili to ukazuje, co jsme zač. A nikomu nemusíme nic vyprávět o našich hodnotách. Prostě ty hodnoty neexistují. Ty někdy jsou a někdy nejsou, takže nejsou. A naděje na to, na ukončení je vždycky. Otázka je, jestli se dřív vyčerpá Rusko, nebo jestli se dřív vyčerpají občané evropský zemí prohlídnout tuhle taktiku, která vede k dalšímu zadlužování, k plýtvání zdroje, k tomu, že vytváříme falešní hodnoty. To je prostě panoptikum křivej zrcadel, to, co my tu máme. Na čímž nic není. Naše elity jedou na dluh. Před chviličkou jsem to říkal. My se zadlužujeme tak, jak už to není dál únosný a možný. A děláme, že to je tak správně, ale jednou nás ty dluhy doženou. My nejsme Spojený státy, aby jsme měli světovou rezervní měnu, kterou každý potřebuje, protože každý obchoduje s ropou a plynem. Ne, v euru se ta ropa a plyn taky obchodují, taky, ale zlomkem. Čili euro je umělej konstrukt, který, když to půjde tímhle tempem dál, tak jednoho dne ten umělej konstrukt vybuchne ze všim všudy a skončí. Teprve bude mazec.
1: Ešte máme, pozerám, dva mailíky, to, čo sme samozrejme v období po piatku, to už je víkend, kedy nám poslucháči písali. Dobrý deň, možno nemám konkrétnu otázku, ale stále počujem a čítam, že celá Európska únia sa musí chrániť pred akože nebezpečným Ruskom a musíme zbrojiť a podporovať Ukrajinu. A aj vidíme všetci, že sa to tej Ukrajine nedarí a v podstate pomaličky stráca územia a sťahuje sa hlbšie a hlbšie do vnútrozemia a EU slepo posiela peniaze na podporu niečoho, čo nemá význam. A čo ak je to opačne? Čo ak musíme zbrojiť proti alebo pred Ukrajinou a držíme ju v tom boji len, aby neustúpili až po hranice EÚ. Falošná podpora Ukrajiny len, aby vojna ostala tam, kde je. Preto Zelenský dostane všetko, čo chce, len aby sa nestiahol s armádou až po Európu. Zelenský aj Trump vedia, že Európa má bez NATO slabú armádu. Je to iba môj pohľad, ale takto nejako si to aj Bandera predstavoval po vojne, keď utekal cez naše územie k svojim spojencom. Napísal Milana, zrejme by ho zaujímal, že čo si myslíš o tejto jeho teórii.
0: Ne, já si myslím, že takhle to nefunguje, že právě jsme oba dva složitě vysvětlovali, proč si myslíme, že ta válka na Ukrajině trvá. Tak jako nemůžeme teďko říct, že vlastně ne, že to je proto ta válka, aby se válčilo na Ukrajině, aby Ukrajinci náhodou nezautočili na Evropu. Ne, to jako tenhle konstrukt neberu. Ale Borisku, já se ještě vrátím k tomu, že nám říkají, že Rusko zaútočí na Evropu. Já jsem zatím neslyšel žádný vysvětlení, proč by Rusko na tu Evropu mělo zaútočit. Co by jako bylo smyslem, co by chtěli získat Rusové tím útokem na Evropu. Evropa má pětkrát tolik nebo čtyřikrát tolik obyvatelstva, co Ruská federace. Evropa nemá žádný zdroje jako významný. Vždycky šlo ve válkách buď o to, aby si zabral území, aby si získal novou zem. Tak Rusko, dřív Sovětský svaz, byla 1/6 světa, jsme se učili. Kolik je dneska samostatný Rusko ze světový plochy, já nevím, ale bude to pořádný kus, jestli to není šestina, tak to může být osmina, nebo devítina světa, nebo desetina světa. Furt je to obrovská plocha a Rusové žádný další území nepotřebujou. Teďko pokud další, o co šlo, byly suroviny. Nikdo nemá větší paletu surovin než Rusko. A chudá Evropa nemá suroviny žádný. Takže tohle taky neplatí. Pak šlo o trhy. Rusko má samo trh 145 milionů obyvatel. Proto, co vyrábějí s výjimkou zbrojního průmyslu, tak se najde uplatnění doma. Čili nepotřebují dobývat trhy. A to, co jsou schopní vyvážet, co jsou zejména ty suroviny, tak proto se zájemci vždycky najdou. Tam nemusí bojovat s Velkou Británií, Německem nebo s Francií o to, kdo kam dokáže vyvést kolik milionů barelů ropy nebo tun niklový rudy a tak dále, Dosaď si, co chceš. Ne, Rusko pro ten svůj export trhy vždycky najde, protože surovinových zdrojů je málo, čili neplatí ani tahle premisa. Tak a čtvrtý atribut, který vždycky byl ve válkách, dejme tomu v otrokářském řádu a ve feudálním řádu, bylo získání lidské pracovní síly. To znamená otroků nebo feudálních podaných, který prostě dělali na těch polích a v dolech a já nevím kde všude. No, ale to dneska taky neplatí. Rusko má demografický deficit. No, ale ten má celá Evropa. Ukrajina je země s nejhorší demografií na světě vůbec. A pak tam máš takový stát jako Itálie, která je na tom jenom o maličko líp. Není evropský stát, nebo já aspoň nemám povědomost o jediném evropském státu. Rozuměj, Evropská unie plus Norsko plus Británie, prostě členové NATO. Když se vezme členský země Evropské unie plus členský evropský členy NATO a vytvoří si z nich množinu, tak nevím ani o jednom státu, který by měl demografii v pořádku. Všichni jsou v deficitu. Takže Rusko, že by získalo otroky nebo feudální podaný a použilo je pro svou exploataci někde na Sebeře nebo v evropské části z nich usadil, udělal osazenstvo továrem. No tak to je čirej nesmysl. Tak kvůli čemu by to Rusko mělo na Evropu zaútočit? Kdybych se dostal do diskuze s těma, co jsou přesvědčený, že ty Rusové nás napadnou, tak bych položil tuhle otázku. A chtěl bych na ní odpověď, ale konkrétní odpověď. Proč by toto Rusko mělo udělat?
1: Však samozrejme, že to je sprostosť. No ale vidíš, že a koľké masy na to stále počujú. Že nevadí, že to nedáva logiku. No, tak to je tak ako s tým Hormuzom. Sme to tu hovorili v iných reláciách. Však Hormuz musí byť zavretý. To nehovoria Iránčania, to hovorí Donald Trump. Amerika robí všetko preto, aby bol do Hormuz zavretý. Prečo? No lebo treba potrestať, aby nemala tam zdroje Čína. Veď bol otvorený, veď bol Hormuz otvorený, kým do toho Američania nezačali píchať. Veď Američania chcú, aby to bolo zavreté. A budú ti tu rozprávať o tom, ako treba odblokovať Hormuz. No ale ako náhle Iránčania povedia, že dobre, tak poďme sa dohodnúť, tak počkajte, nie. Stojte, musí to byť zavreté. Čiže to je tak ťažké pochopiť? No, nie je to až tak ťažké pochopiť, keď to človek sa na to normálne pozrie. No ale keď si pod tónami propagandy, ktorá sa na teba valí vrchom, spodkom, no tak potom aj takú logickú vec, ktorú si teraz povedal, však aké má motivácie Rusko, ja neviem, tu obsadiť Európu? No žiadne. O schopnostiach sa nemusíme ani baviť. No žiadne. No ale nám asi to pôsobí. Funguje. Ľuďom toto stačí povedať. Ľudia, ktorí sa Rusov boja, oni sú schopní žiť v svete, kde môže Rusko zároveň napadnúť okamžite Európu, ak sa Ukrajina prestane brániť, ale zároveň to isté Rusko môže zúfalo prehrávať na Ukrajine. To naraz môže byť. Oni sa ráno si otvoria, lebo v tomto svere musím povedať, že som si myslel, že najpropagandistickejší je to v tomto smere na Slovensku denník N. Nie, pri téme Ukrajiny ho tromfla Pravda. Denník Pravda je na Slovensku absolútne najproukrajinskejší, najpropagandistickejší denník. Tam denne nemáš minimálne 3 až 4 správy o tom, ako Rusi prehrávajú, ako sa jedia navzájom, ako Ukrajina postupuje a tak podobne. Ale zároveň bez akéhokoľvek problému toto isté Rusko, ktoré katastrofálne dostáva na frak, ale že katastrofálne na Ukrajine dostáva na frak, toto isté Rusko kľudne zajtra bude v Berlíne. Ak si nedáme pozor. No tak títo ľudia, ktorí toto píšu a tí ľudia, ktorí toto čítajú, keby si im povedal, že tuto je rozpor ľudia, musí platiť buď jedno alebo druhé, nemôže platiť obe dve naraz, tak ich svete toto platiť môže naraz a ty si hlupák, že tomu nerozumieš. No takže propaganda robí svoje. Tak to už kto? Tam oný nemecký pohlavár nacistický už to hovoril, že stačí ľuďom len niečo na nich pôsobiť a spravím z nich, čo chcem ja. No, tak vedeli s tým pracovať. No nič, Vlčko, poďme si dať asi už poslednú otázočku, ktorá prišla síce dnes ráno, ale však nevadí, tak prišla ešte pred touto reláciou. Mám otázku ohľadom počasových volieb v Spojených štátoch amerických. Často sa totiž o nich hovorí ako o vopred prehratých pre republikánov a Trumpa, ale čo ak vôbec nebudú? Viem, že Vlk tomu neverí, ale skôr mi ide o argumenty, situácie, za ktorých by voľby mohli byť zrušené alebo odložené. Trebárs stanné právo a podobne. Trebárs na základe protestov No Kings alebo nevol ľudí ohľadom cien alebo neboli, neviem, nejaké slovo ste tam asi zledali, ohľadom cien pohonných hmôt, je toho veľa, čo by sa mohlo stať. Práve odloženie alebo zrušenie volie by sa totiž Trumpovi veľmi hodilo. Netvrdím, že Trump robí schválne kroky, aby napríklad k stanému právu došlo, ale kruhy jemu naklonené by to mohli využiť. Tak ďakujem za vašu širšiu odpoveď, aj keď tomu Vlk asi neverí. Plepsačátko napísal. Neviem, máme tu plepsíka, ale či je plepsík s plepsačátkom do rodiny, to nevieme, ale v každom prípade nový nick nám tu teraz zaznel tiež. No Vočko, tak čo vravíš na možnosť úplného zrušenia počasových volieb? odloženia.
0: No tak, posluchač to trefil přesně, můj odpověď. Dlouhá být nemůže, bude krátká. Já prostě na tohle nevěřím a moje fantazie není dost velká na to, abych si představil zrušení nebo odložení poločasových voleb. Odložením by Trump nic nezískal a zrušení, kromě protestů, obrovských protestů a myslím si, že by to šlo k nejvyššímu soudu Spojených států, který by velice rychle rozhodl a rozhodl by proti Trumpovi. A zrušení voleb vyhlášením stanného práva, na to bych musel víc znát americkou ústavu, bych věděl, jaký tam jsou možnosti. Ale toho se nikdo v celé historii Spojených států od jejich vzniku, tuším v roce 1777, nikdo neodvážil. Nikdo neodvážil tohle udělat. Měli volby i za druhý světové války, kdy tenkrát umožnili Rooseveltovi, nevím, snad třetí nebo dokonce čtvrtou kandidaturu. Jo. Normálně jsou dvě a Roosevelt měl tři určitě, já si myslím, že je spíš čtyři. Jo. Takže ano, excesy jsou možný, ale nikoli ve smyslu, že něco bude potlačeno, zrušeno. Ale naopak, že bude dovoleno něco, co normálně není. Ta Amerika, ta nefunguje tak na tomhle principu, že prostě uděláme půjč a bude hotovo. Ne. Americká tradice, tak jak jsem si ji načet, já nemám s Amerikou žádnou přímou zkušenost, ale tak, jak jsem si Ameriku za celý svůj život načet, tak prostě třeba žiju v iluzi, ale já to pokládám na vyloučení.
1: Zase na straně druhé, vieš, ak argumentujeme tým, že si niekto ešte nedovolil urobiť, tak práve pri Trumpovi by som bol opatrný, že on si dovoliť môže. Vieš, to je taký slon v porceláne, že pri ňom si viem predstaviť veci, ktoré som si nevedel predstaviť pri jeho predchodcoch. Niečo už môže naznačiť trošku aj to, že však myslím, že v piatok sme o tom hovorili, že už mal vypršať ten čas, kedy mal dovolené bojovať s Iránom. No ale on sa rozhodol nerešpektovať nejak práve tie časové limity a vymyslel si vec, že on to, kedy sa nebojovalo, neráta za boj či čo a vymyslel si a v konečnom dôsledku nerešpektuje rozhodnutia kongresu. Čiže ja nehovorím, že budú zrušené voľby, len hovorím, že zvlášť pri Trumpovi si viem predstaviť niečo, čo by som si pri iných jeho predchodcoch predstaviť nevedel. Vieš? Tak tu by som sa len toho trošku obával.
0: Borisku, tohle to je i na něj moc. Jak říkám, to by musel potlačit i nejvyšší soud. On se sice nominoval většinu soudců nejvyššího soudu, ale ty už dokázali rozhodnout i proti Trumpovi, jo, ten jeho soud. A tady by určitě prohrál. To jako ty soudci. Můžeme si o nich myslet, co chceme. Ale já věřím tomu, že mají svoji osobní čest a hrdost. Jo, že by to bylo 9-0 Trumpův neprospěch, kdyby něco takového zkusil. Jsem o tom pevně přesvědčený, ale přesvědčení není jistota. A samozřejmě, že nejsem nejchytřejší na světě. A samozřejmě, že se můžu mýlit. Vím o tom. Ale osobně si to představit neumím.
1: Tak, pozerám, že sme v závere a v takýchto chvíľach, keď už končíme s listárňou, štandardne poviem, že máme síce len útorok, ešte sa toho koncom môže do piatku udiať veľa, vždy tak smerujeme k tomu, že čo si dáme, akú tému, tak možno trošku
0: nedáme,
1: ale práve to chcem povedať, že bežne to tak robievam, ale že tentokrát to neurobím, lebo máme druhý piatok v mesiaci. A tým pádom hodina vlka nebude. A ty máš ešte o to zaujímavejší týždeň, že nebude ani trikolor, alebo teraz vychádza
0: nebude,
1: vlastne štvrtok na dualog. Takže ty si vlastne dnes takto začiatkom týždňa už aj skončil. Takže budeš mať teraz, budeš mať voľno, ti teraz udeľujeme. Budeš oddychovať.
0: Áno, ja mám odpracováno.
1: Tak,
0: áno. A budu točiť mlejnek a budu sa nudiť. Ba ne, nebudu sa nudiť, nebudu točiť mlejnek. Mám dosť co dělat inak.
1: Tak. môžeš ísť trošku žene pomôcť do zahradky. Isté to ocení.
2: Jo.
1: No? Popolievať. Sme začali tým, že je veľké sucho, tak môžeš ísť pomôcť popolievať. Napríklad.
2: No? Než nám to zakážou, pretože... musí... Ne, celá vážne. Musí dojít na to, že tohle, že zalejvání zakážou prostě, protože nebude rozvody.
1: No je to sucho katastrofálne. Som práve tiež čítal o tom nedávno článok, že Česká republika a Slovensko, že sú na tom veľmi zle momentálne. Tak, ale už, aby sme nekončili nejak negatívne, tak neviem, streda, štvrtok nejaké búrky hlásia, že by mal prísť dážď, tak hádam sa to zlepší. No.
2: Ale Borisko, ja som si práve pred 5 minútami aktualizoval počasí.
1: No.
2: A podľa toho počasí by mělo už hodinu u nás pršet.
1: Je tak.
2: A můžu tě říct, že nevidím ani sebe menší mráček.
1: Že někdy lepšie pomůže pohled z okna, jako pohled na meteorologické informácie. No, dúfajme, že zaprší už, lebo naozaj sucho je veľké. Vovočko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Piatok teda nič. Až budúci týždeň, hodina voka, ale potom už aj z listárne, aj z trikolorov. Takže zase to potom odpracuješ o týždeň neskôr. Takže na dnes ti ďakujem veľmi pekne.
2: Není za co, ako snad sú spokojení posluchačky a posluchači. Zodpověděli jsme poctivě všechno, tak jak jsme uměli, jak jsme věděli a jak to cítíme. To, že to není v souladu eventuálně s vaším očekáváním, tak nám to promiňte, váš názor je zrovna tak dobrý, jako ten náš, jo. Platí oba. No, bylo mi potěšením, Borisku, s tebou jako vždycky a přeju ti hezký zbytek dne a samozřejmě hezký zbytek týdne. A my budeme mít prodloužený víkend. Já si myslím, že vy taky.
1: Ano, i my.
2: Protože je výročí konce druhé světové války a já si přeju, aby skončily ty dvě vyšílené války, které momentálně probíhají, aby jsme si mohli říct tak a máme to za sebou. Je nejvejš na čase. Takže přeju všem hezký májový dny a hezký prodloužený víkend. A zase naschledanou.
1: Naschledanou do počutia, Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. Spolu s ním vám pekný zvyšok dňa praje z Banskobystrického štúdia Borisko.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.

0: je, keďže boli využívané aj na dronové útoky a podobne, takže sú tam ľudia teraz obmedzovaní v týchto technológiách kvôli tej aktuálnej operácii, ktorá prebieha, a teda úderom, ukrajinským úderom do hĺbky ruského územia. Takže Pavel, na úvod by si mohol aspoň, už si tam 40 rokov prežil si zo pár diktátorov, jak sa hovorí na slovenských médiách, že kedy si vlastne tam odišiel do Ruska a z akého dôvodu? Ja. Zase ženy? Alebo aký dôvod?
1: No to, tak to môžu říct, že viníkem toho všetko je Gorbačov. Aha. Ja som vlastne po vyučení...
2: Ten politik alebo tá vodka?
1: Prosím?
2: Že či ten politik alebo tá vodka?
1: Ten politik. Zkrátka dobře, v roce 87 navštívil Československo a původně měl navštívit JZD Slušovice, ale nakonec to dopadlo tak, že navštívil JRD Cífer.
0: Aha.
1: A tedy vlastně v rámci jeho návštěvy se dohodlo rozšíření výměny pobytu studentů. A vlastně v rámci toho já jsem se dostal, nebudu do pitvadu jako do nějakých těchto podrobností, ale v rámci toho to vlastně na základě toho jsem se vlastně, mi bylo nabídnuto, já jsem to využil a dostal jsem se vlastně do Ruska na vysokou školu. A dodělal jsem tady vysokou školu technického směru. Bylo to 5,5 roku, 5 ročníků plus 1 semestr na diplomovou práci a takovým způsobem vlastně jsem tady strávil skoro 6 roků. Pak jsem ještě rok po vysoké tady dělal. No pak jsem šel do České republiky, kdy jsem vlastně si odsloužil rok vojny a po vojně jsem se zase sem vrátil. A vlastně od té doby jsem prakticky v Rusku, kdy jsem celou dobu zastupoval české firmy. No a následně potom jsem už začal potom asi před 10 lety pracovat v jedné mezinárodní organizaci a po zahájení vlastně toho konfliktu na Ukrajině, bohužel Česká republika z mezinárodní organizace odešla. No, jsem po nějaké době vlastně z té organizace taky odešel, ale dohromady vlastně prakticky jsem tady těch 40 roků.
0: Už tak nám připojil kolega Vlado Koláček. Čauko, Vlado. Otestujeme mikrofon.
3: Dobrý večer všetkým.
0: Takže Vládu máme hostia z Ruskej federácie, takže ak budeš mať nejaké otázky, kedykoľvek môžeš pokladať, čo ťa bude zaujímať. Takže takýmto spôsobom. A teda ženu máš Rusku, alebo si tam došiel aj, neviem, či som to
1: predstavil? Ženu mám Rusku.
0: Takže deti si učil aj slovenský, teda český, alebo len ruský?
1: Deti umí český, ruský, takže majú oboje občanství, takže ako v pohode.
0: No, ďalšia vec, čo by ma zaujímala, chalani, keď budete mať otázky, kedykoľvek mi do mňa skáčte tuto. No, ohľadne české a slovenské mentality, či by si to vedel porovnať za tie roky, či si ešte spomínaš vôbec na tie nejaké rozdiely, aké boli teda... Áno?
1: Medzi Českou a Slovenskou? Áno, medzi Českou a Slovenskou, áno.
0: Nie, medzi Českou. Česká, Slovenská, Ruska, keby si tam pohľadal nejaké spojitosti a veľké najväčšie rozdiely.
1: Určite je to dané za prvé, my sme takoví ako Češi a Slováci, takoví trošku, jak bych řekl, pohodáři. Dosť často dokážeme, nebo máme to v sobě, že nějaké věci prostě spíš jako nebereme, nebo snažíme se nějaké vážné věci přehazovat do gardu, srandičky, nebo do nějakého foru, nebo prostě to trošku zlehčovat. Prostě já to vidím i obzvlášť v dnešní době, kdy vlastně se snažím bavit třeba s různými lidmi o té situaci, která je. A dost často ve většině případů lidé odchází nebo se snaží vyhnout se přímé odpovědi a jdou do toho spíš do toho nějakého debis. No proste trošičku to ako zlehčují, nebo for, anebo něco takového. Hodně sa

0: to pozná i třeba tím, že když třeba my jdeme si zahrát fotbal nebo házenou nebo cokoliv, tak si jdeme zahrát. U Rusů je to úplně jinak. Rusové, když jdou hrát, tak jdou zvítězit. Takže může to být opravdu nějaký zápas mezi, já nevím, mezi intrákama nebo něco, ale Rusy jdou vždycky zvítězit. A to je v nich. My jsme úplně jinačí v tomto směru. Takže toto by jako po zkušenostech tady po těch letech jednoznačně zdůraznil. Co je lepší, těžko říct, ale prostě v tomto jsme jako opravdu trošku jinačí. Takže proto ti Rusi jsou jako takový, že jako, když je fakticky problém, tak jdou řešit ten problém, nebo po tom problému. Z naší strany dost často ten problém se třeba neřeší. Je to trošku jiný, ten přístup, máme různé přístupy, tak to řeknu.
1: Znamená to být důraznější za cílem, alebo jako, že se víc obetuju?
0: Takto. Já mám jako příklad, protože asi se lépe budu vyjadřovat příklady. Takže když já třeba, jinak. Když v České republice přijde někdo, nebo na Slovensku, nevím, doktorovi do lékárny, na úřad, a uslyší odpověď, že takto to nejde, tak se většina lidí s touto odpovědí smíří, že takto to nejde. Když to u Rusa, 95% Rusů prostě řekne, ne, jak to, že to nejde. To musí nějak jít. A jde se a hledá se prostě způsob, jak to prostě vyřešit a jak to...
2: No, vyzerá to, že nám host úplně zmizol alebo vypol mikrofon. Neviem, vypol si mikrofon, Pavel?
0: Ne, odpojil jsem se náhodou, tak se to odpojilo, takže znovu se připojil. Ano, takže okay. Zopakuju, takže prostě ten Rus nemůže, a já jsem taky takový, já se nemůžu spokojit prostě s odpovědí, že tak toto nejde, takže prostě jdeš a hledáš prostě způsob, jak to musí jít. No, musí se najít způsob, aby to prostě se to vyřešilo. To je, bych řekl, ten dost markantní rozdíl mezi náma.
3: Koukám, že jsme tady v tom kasu zbyli asi všichni sami Rusové.
2: No, je to tak, že niečo
4: máme doma v skrini každý balalajku a válenky.
5: Už sa teším, ako ten tvoj výrok niekto vystrihne.
2: A budú to dávať slučky na četečku.
0: No, potom rovná trošku tú mentalitu. Tak když to vlastně vezmeme po osi, řekněme, z Prahy na východ až sem, tak třeba se vidíme v přístupu, trošku blbý, ale nicméně taková ta otevřená náruč, že daleko tím víc na východ, tak je víc otevřenější. Jako. Takže, ale to je asi dané okolnostmi, historickými a tak dále, ale tak to je. Že vlastně čím víc jako na ten východ, tak ti lidé třeba mají míň, ale když pro mě přijde host, tak prostě všechno jde na stůl ale to všechno znáte, já si myslím, že není nic nového, neříkám nic nového poslunku.
2: Jasné. No a keďže si tam 40 rokov, tak si tam prežil aj revolúciu, aj rozpad Československa.
0: No, to znamená, první, druhý půjč na 91-93. Zároveň potom, no, to znamená nějakým způsobem, kdy vládl Jelcin, jak to tady vypadalo dost tristně, jak se ta věci prostě rušila, bourala a likvidovala, především třeba v armádě.
2: Toto si mi ukradol na další otázku, co jsem tu mal nachystanou, porovnání, to tam byl Jelcin, potom tam byl Gorbačov, nie? A potom Putin.
0: Nejdříve byl Gorbačov. Kde byl Gorbačov, to je vlastně prvním prezidentem ještě Sovětského svazu.
2: Uh-huh.
0: A následně ho vlastně vystřídal v roce 1991 Vasil Jelcin.
2: Skús porovnať tie éry, ako sa žilo teda bežnému človeku za jednotlivých týchto vládcov až následne teraz
0: za toho Jelcina. Vlastně, dá se říct, když vlastně proběhl rozpad Sovětského svazu, tak to bylo opravdu hodně špatné. kdy se rušila celá rada prostě fabrik, výrob. Toto je jedna věc, další věc, protože byla určitá kooperace v rámci celého Sovětského svazu, že třeba v Armenii se dělaly nějaké části, něco jiného se dělalo v Gruzii a pak se to někde kompletovalo. Toto se narušilo vlastně tím pádem. Takže ta situace byla dost špatná pro tak obyčejného člověka, kdy vlastně celá řada lidí z nich stali jednak, aby se nějakým způsobem uživili, tak jednak jedno, dvě, tři práce, dále se z nich stali takzvaní prostě takový, by to řekl, lidé, kteří jezdili do zahraničí, třeba do Turecka nebo někam, odkud vozili zboží, tak to si vyvolili. Takže to bylo dostupné, hodně v kvalifikovaném vzdělání lidé museli se taky nějak uživit, takže se třeba přestali, jako se stali z nich taxikáři, já nevím, hlídači a tak dále. Takže pro celou řadu lidí prostě to období bylo velice špatné. Zvlášť takové, že máme ve středním věku, to znamená ještě nějakých 40-45+, pro ně to byla prostě úplná katastrofa. Já jsem samozřejmě tehdy byl mladý, řekněme řádově okolo 30-35 let, takže tak nějak jsme to jako mladí, tak nějak jako prožili, jako bych řekl, bez ztráty kytičky. No ale to, opravdu jako ta doba byla velice špatná. No a potom vlastně nastoupil taky určitý zlom právě s příchodem Putina, který vlastně začal...
4: Mal by som jednu otázku, keď hovoríš o tej dobe tých 90. rokov počas Jelcina, tak ja som sa registroval, že Scott Ritter, ktorý tiež u nás bol hosťom, tak on v nejakom svojom rozhovore hovoril, že, lebo on pozná tiež to prostredie, on ešte v 80-kách tam robil to zbrojného inšpektora pri tých odzbrojovacích procesoch a on tvrdil teda, že v tých 90. rokoch, že to bolo až tak zlé, že rôzne mafie sa snažili obrať ľudí o byty, starých ľudí, dôchodcov a že ich fyzicky ako likvidovali normálne, že či vieš aj volačo o tom, že či naozaj až tak toto mohlo byť.
0: No, ja viem, že jednak mafie, to bolo na denním pořádku, kde sa obzvlášť v oblastných vecech väčších, samozřejmě i v Moskvě se navzájem likvidovali, takže střílení mezi různýma skupinami byla prakticky na denním pořádku. To znamená, že lidé už se tomu moc jako nedívili, když občas někde někoho zabili. Likvidování důchodců možná něco bylo, já zase to nevím úplně tak přesně. Ono jako použil jako povodníci a tady takové vzhledy existují pořád. Tady třeba teďka poslední dobou byla takový problém, že vlastně našli si nějakým způsobem nějaký způsob, jak získávat prostě byty od důchodců, obzvláště, kteří jsou sami. Takže bohužel je to taková cílená nebo skupina, na kterou se cílí tady takové skupiny a živly, kteří jsou vlastně ty lidé bezbraní a dost často ani třeba nechápou, co se děje a tak dále, takže
2: Víš, ja som tam, Pavel, postrehol strašne veľa, čo Rusi píšu na tých telegramoch, že podvody cez internet, že strašne veľa ľudí, že sa okradajú, aj Ukrajinci sa chválili, koľko okradli Rusov a jak im to ukázali, že sú blbí, že sa nechajú okradnúť, ale oni veľakrát podviedli proste ľudí, ktorí nejsú tak zdatní, vieš, že na počítačoch a niečo im nasľubovali a
0: takto. To niečo iného stranu. Můžu říct, že samozřejmě dneska, to je jedna z příčin, proč je omezovaný ten WhatsApp, proč je omezovaný Telegram, protože opravdu celá řada tady těchto nějakých, to nazvu podvodů, se dělá prostřednictvím těchto messengerů. A já mě teda, nejenom toto, normální telefonicky, já jsem jedenkrát, dvakrát, třikrát určitě mi někdo volal, oni měli způsob, jak nějakým způsobem zjistit, přístup ke kartě a tak dále. Uh-huh. No, takže už potom jsem o tom věděl, většinou teda to byli z Ukrajiny, takže už jsem takový nějaký poslední hovor, tak jsem tomu danému člověkovi řekl, že ať pozdravuje v Dněpropetrovsku. No, a položil jsem to, ale určitě jako je to problém, tady do dneška vlastně, ale už je to méně, se nachází prostě po Rusku skupiny, kteří mají udělanou speciální techniku, kde mají nasázených, já nevím, 100, 120, 150, 200 simek, aby nedalo se zjistit, z jakého telefonu se volá a provádí různé takové činy.
2: Ale tak,
3: Česko ako, je to také.
2: U nás takisto. Mne volajú Ukrajinci každý druhý deň, že mám bitcoiny, hovorím, tak mi ich konečne už pošlite, už ste mi volali 1000 krát, tak raz by ste mi mohli už konečne poslať tie bitcoiny, ale ako, tak potom ho pozdravím do Kieva, že jak sa mu tam sedí, že či majú ešte elektrínu od Putina nejakú, alebo nemajú, a tak končia naše rozhovory. Takže to, je to asi podobné u vás.
0: Jinak, já nevím, jestli jste to někdy asi říkali, určitě Martin to bude vědět, klasické ruské přísloví, které říká, že když se narodil Ukrajinec, tak Žid zaplakal. Takže oni jsou velice vynalezaví a vynalezaví natolik, že prostě opravdu klobouk dolů, ta vynalezavost je u těch Ukrajinců obrovská, obzvláště v právě oblasti různých podvodů a takového.
2: No, přesně, no. Přesně. Takže tak to si to tam viděl. No a vlastně...
0: Tak to ještě řeknu. Já bych pár slov teda ještě k té minulosti. To znamená, že tehdy byl takový systém zaprvé, že nás sem chodilo na vysokoly mraky lidí. To znamená, já jsem nastoupil v roce 87, jestli se nepletu, z České republiky tehdy vyjížděl nějak přes 1000 lidí. Kteří se učili na vysokých školách po celém Sovětském svazu. A podle mě to byl velice dobrý správný způsob nebo systém, kdy my jsme vlastně tím, díky tomu, že jsme absolvovali tu sovětskou tehdy vysokou školu, tak jsme se naučili jazyk, naučili jsme se danou oblast problematiku, to znamená včetně názvosloví, dokumentace a tak dále. A byli jsme připraveni opravdu zastupovat ty naše zájmy tady vlastně tehdy v tom Sovětském svazu, potom následně v Rusku a v těch nástupnických zemích. Takže myslím si, že opravdu ten systém byl správně postavený a si myslím, že to opravdu ten obchod nám s tím Ruskem velice dobře fungoval. A fungoval i potom následně samozřejmě, ale v té době jako to bylo dobře postavené. No. A to se týče jako obchodu jako takového, já nevím, možná, že jste se s někým o tom už bavili, to vlastně při naší ambasádě existovalo takzvané obchodní zastupitelství, kde vlastně byly vysílání zástupci různých, ať už závodů, podniků zahraničního obchodu a tak dále, s tím, že vlastně to byla takzvaná delegátská síť, to znamená, že ten člověk, který sem byl vyslaný, se stával technickým pracovníkem ambasády, že měl diplomatickou kartičku, určitou imunitu a tak dále a vlastně takovým způsobem se řešilo to zastupování českým firem. Tady bohužel potom byl ministrem zahraničních věcí nějaký pan Želenec v České republice a ten přišel z iniciativou tady tento systém zrušit. Takže jestli se nepletu, to bylo někdy v roce 1997.
3: Nesmíme zapomínat, že Želenec v době, kdy nastoupil do pozice ministra zahraničí, neměl ani české občanství.
0: Takže to o mnohé napovídá.
2: Martin, a kedy to tak bolo, že vládli Češi alebo Slováci na svojich územiach? Nikdy ani to tak není, ne? Vždycky sú to cizáci. Jak hovorí vaš?
3: No, ako za té první republiky to ešte šlo. A v podstate po tom roce 89 to vypadalo, že by to mohlo jít, ale tam byl zásadní zájem Německa, aby se rozbila Československá federativní republika. Tím pádem máme dva slabší státy, které budou obtížně odolávat, řekněme, nepřátelství ze strany Německa a Maďarska. To se jim přesně podařilo.
2: Víš, já jsem můžeš, Vlado, jasné.
6: S hosťom našim sme sa tam prekryli v roku, ja som tam bol 90-92 v Moskve na postgraduáli na Žukovského akadémii ako vojak. Čiže my sme boli tí študenti, ktorí dostali byt a mali sa o dosť lepšie ako tí študenti civili a ktorí tam robili tie základné vysoké školy, to nazvem. No, ktorí tam študovali tie 4-5 rokov. Dokonca teraz som si spomenul, že môj predchodca, ktorý tam študoval a tiež bol z toho istého leteckého pluku ako ja, si tam našiel druhú manželku a to vďaka tomu, že my sme si mohli od akadémie vyfasovať byt. Náklady na ten byt boli mesačne asi 10 rublov. Hej. Náš plat vtedajší ako študenta, ale už na postgraduále, tvoril na začiatku 500 rublov, keď toľko isto zarábal plukovník, ktorý nám prednášal. Hej, takže my sme boli v podstate akože tá bohatšia vrstva študentstva, lebo sme to mali už popri zamestnaní. A si spomínam, že pre nás Československa bol Gorbačov požehnaním, ale pre Rusov doma, tých priateľov, čo som tam mal, tak oni ho za požehnanie vôbec nepovažovali. Lebo hovorím, to obdobie, keď ja som tam nastúpil v roku 90 a bol som do leta 92, to bolo snáď jedno z najhorších období, čo sa týka inflácie a nedostatku tovaru, na čo ani samotní Rusi nikdy neboli zvyknutí. Nikdy nemali nadbytky veľké, áno, ale nikdy nemali taký obrovský nedostatok, ako práve za Gorbačova, keď sa rozpadal socialistický tábor v Európe. A to je pochopiteľné, lebo tie štruktúry boli poskladané zo všetkých krajín ekonomické. Áno, tam okrem Varšavskej zmluvy sme mali aj RVHP ako ekonomickú zónu voľného obchodu, to nazvem. Hej. A na toto všetko Rusi veľmi doplatení, čo sa nás netýkalo, hej, v našich štátoch sovietského bloku, tak oni to pociťovali o mnoho výraznejšie ako my, ten rozpad bloku. Hej. No a k tým ešte, pokiaľ bol Pavel v Moskve, tak vie, že potom vlastne z toho obchodného zastupiteľstva sa stalo slovenské veľvyslanectvo, ktoré je dodnes. Hej. To bola, tá budova bola vlastne obchodné zastupiteľstvo pre firmy. Áno, a teraz je to slovenské veľvyslanectvo. Čo bolo československé veľvyslanectvo, taká veľká pieskovcová budova, ako taký palác, hej, tak to zostalo českým veľvyslanectvom. Čiže ono vlastne, tie firmy tam nemali kde zostať, lebo po rozdelení tá budova obchodného zastupiteľstva pripadla Slovensku a Slovensko tam má dodnes veľvyslanectvo. Vedľa toho bol ešte hotel československý, my sme tam mali takú enklávu vnútri a mali sme tam aj veľké ubytovacie kapacity, to bolo za tou hlavnou cestou a tam sme mali napríklad ako jeden z mála štátov svoju polikliniku, hej, v Moskve priamo. Mne tam robila manželka zdravotnú sestru u deckára, hej, keď som ju tam mal. Takže ako Československo sme tam mali obrovské zázemie, ktoré potom už vlastne nemohlo byť, lebo keď sme sa rozdelili, tak sme tie ubytovacie kapacity a nevedeli utiahnuť. Rusi vyrúbili za to už väčší nájom, ako bol dovtedy. A vlastne tie budovy sa niektoré predali, lebo tie boli vlastníctvom Československa. Oni sa nejak rozdelili 2:1 a potom sme sa ich museli zbaviť, lebo to tie štáty tam nevedeli utiahnuť. A dokonca my sme mali ešte na kraji Moskvy, ešte v 97. to patrilo stále aj Čechom, aj Slovákom, také jedno zariadenie, kde sa konali výstavy, hej, nášho priemyslu. Takže, a to bolo úplne na okraji Moskvy, lebo v 97. sme tam boli ubytovaní ako vládna delegácia a odtiaľ sme chodili na rokovania do centra Moskvy. Hej. Už som zabudol, ako sa to volalo, to bol tretí komplex vlastne. Prvý bol veľvyslanectvo.
0: Áno, to bolo obchodné centrum, obchodné technické centrum Čertanovo.
6: Áno, áno, áno.
0: No, takže ja vám to přesně, že prodalo se de facto jenom toto obchodně technické centrum. Žádná jiná z budov se neprodala. Jenom pouze toto centrum kompletovalo. A takže vlastně potom rozdělení republiky došlo k rozdělení těch jednotlivých budov. To znamená, že budova velvyslanectví připadla České republice. Za tou hlavní cestou, takzvanou dnes to je ulice Tverskaja, tak je tam vlastně komplex Českého domu, který připadl České republice, ale v Slovensku zůstal ještě potom společenský dům.
6: Ano, tam bylo to obchodné zastupitelstvo v tedy společenském dome. Byla tam velmi dobrá reštaurácia dolů v pivnici.
0: No, bohužel jedna z nejlepších reštaurací byla i na ambasádě. kde potom po zřízení nového konzulárního oddělení restaurace uzavře. Ale to není až tak důležité, podle doplnil bych opravdu, ta poliklinika byla na tak vysoké úrovni, že tam byly dvě patra. Nahoře byl ženský lékař, zubní oddělení, dětský lékař, obecní lékař, byla tam lékárna z léky. Na první patře bylo oddělení na rehabilitaci a různé procedury. Takže toto si myslím, tam je málo kdo. Jenom tak pro... Jak to my jsme tam opravdu měli zázemí.
2: Jasně. No, Pavel, musíš si držať ten mikrofon kús tam v tej istej vzdialenosti stále. Nemôžeš tým hýbať, lebo potom zvuk sa strašne zhoršuje, dobre? Lebo keď nemáš hendsfreečku,
0: musíš to držať.
2: Teraz to je lepšie. Dnes to lepšie, dobre?
0: Áno. Tak toto bolo.
2: Keďže sme spomínali tie obdobie Jelcina, Gorbačova, niekto tam má zapnutý mikrofón a mlaská, takže si vypínať mikrofóny všetci, ešte raz upozorňujem. Keďže sme sa bavili o týchto jednotlivých obdobiach, tak ono v týchto rôznych obdobiach západné korporácie tam veselo ako vykradali tie nerastné suroviny. A či by si to vedel popísať, že ktorý z nich bol teda najviac prozápadný, lebo mne sa zdalo, že ani za Putina sa nejak nerobili poriadky, až teda, keď začali ísť západné štáty proti Rusku vo veľkom štýle už teraz, že vyrábajú Ukrajincom drony a podobne, že až teraz sa začalo niečo znárodňovať. No, neviem, to je len taký môj pocit, že či by si mi povedal, aká je realita, že kedy sa šáhlo západu na majetky v Rusku v rámci týchto rôznych lídrov.
0: Určitě nejvíce byli spokojení západňáci, když tam byl Jelcin. Že tam prakticky byli z nich vací, byli Američani, podobně, jak se tři Američani. A to bylo úplně vynikající, ani by si samozřejmě přáli, aby to Rusko bylo zase takové, jak to bylo za toho Jelcina, to znamená, aby si lidé, co chtěli, a de facto to Rusko je poslouchá. Takže takhle to bylo. No a já si myslím, že ale prakticky opravdu s příchodem Putina se to začalo zlepšovat. Samozřejmě na ty metky jako takové, protože vlastně zase se jedná z druhé strany o nějaký základní princip soukromého majetku. Tak metky jako tak samozřejmě těch firm nikdo nesmál nikdy. Druhá věc zase, že ta politika se dělala, nebo politika, ta obchodní politika se dělala tak, že se vždycky dohodla se špičkama té dané země, přijala delegace s premiérem z Turecka a tak dále, kdy se vlastně tyto věci dohodly nebo tak obecný trend se dohodl na vyšších místech a potom už vlastně to fungovalo. A samozřejmě se do tohoto takových věcí, do těch jednání, brali velké korporace, já nevím, třeba z Itálie, firmy, které vyráběly spotřební elektroniku, pračky a takové věci a celou řadu věcí, jako to opravdu, tady ten nástup těch západních firm byl obrovský. Potom další samozřejmě taková nějaká etapa byla, že vlastně se to začalo nějakým způsobem zatahovat šrouby, že celá řada těch západních firm byla nucena vyřešit minimálně, řekněme, nějakou montovnu nebo minimálně perfektně vyřešený servis a potom montovnu, protože jinak to už potom nešlo dál. Zvláště to bylo markantní v oblasti automobilů. To znamená Škoda, Volkswagen, Ford a tak dále, Toyota, všichni zřizovali vlastně montovací fabriky na území Ruské federace, aby vlastně, my tam prostě na to dali takové cla, že prostě by ty auta byly skoro neprodejné. Takže to už byla taková určitá etapa, kdy nebyli nucení, něco podobného potom nastoupilo v oblasti farmacie, to znamená výrobě léků, kdy také vlastně ty západní firmy musely zase provést prostě proces, aby vlastně to nějakým způsobem zase vyráběli už tady a ne, aby to všechno prostě dováželi. No. Takže to je toto. No a nastoupila samozřejmě teďka ta poslední fáze, která se nějakým způsobem, řekněme, teď odehrává, kdy vlastně na základě nějakého příkazu Putina vlastně se nějaké ty firmy z těch nepřátelských zemí prostě, které opustili, řekněme, trh, tak prostě je tam nucená zpráva z ruské strany a postupně se dávají nějaké ty podniky, firmy, dostávají se do rukou prostě ruské strany.
2: No ďalšia veľká téma okolo Ruska je ruská zima, byrokracia, korupcia, čo máme samozrejme aj tu okrem tej ruskej zimy, my tu máme slovenskú zimu alebo českú zimu, ale ako to tam vidíš, teda vidíš v tom vývoji tiež počas tých 40 rokov, ako si zvykal na tú zimu a na tieto ostatné veci. Lebo konečne, ako dlhú dobu neboli žiadne správy o nejakých zatýkaniach skorumpovaných napríklad úradníkov v armáde, alebo že tie veci boli všetky filtrované, cenzurované, ale teraz už sa dostávajú von veľmi často, že taký nejaký generál dohodil nejaké kšefty za milióny rublov, vieš, a tie nákupy šelijaké, to isté, čo vlastne na Ukrajine tiež tam robia šelijaké podvody v tých nákupoch obranných vecí, zbraní a tak. Takže ako to teda ty vidíš?
0: Já bych řekl, jak to vidím, já zaprvé samozřejmě vím jenom to, co nějak jako spíš jako ze sdělovacích prostředků, nejsem nějaký specialista v této oblasti. Myslím si osobně, při jednu dobu jsem působil na Ukrajině, že Ukrajinci samozřejmě zase ty Rusy troufnou v tom směru a že ta korupce bude prostě daleko mnohokrát vyšší na té Ukrajině než tady. Já neříkám, že to korupce není, ale prostě zase ta ukrajinská vynalezavost, prostě super vynalezavost, to prostě jako, tak to jako vede tím směrem a takže jako samozřejmě korupce je problém na světě všude. Otázka je míra, procento a tak dále a potom, co se s tím dělá, že jo, no, takže určitě všichni víme, že za určité okolnosti vím, že jsou prostě v Číně někteří lidé popravování za korupci, jo. Takže tady jsou takové největší jako pár nějakých případů nějakých těch lidí, kteří byli na ministerstvu obrany. Těžko se mi k tomu něco říká, protože já si myslím, že je to něco podobného, kdybychom se měli bavit o slovenské korupci nebo o české korupci. Jako moc to asi nevymyslíme, nebo moc toho k tomu neřekneme.
2: No ale aspoň to, že ti zprávy o tom vůbec neby sa k nám nedostávali až teraz v rámci tej špeciálnej operácie.
0: Ja si myslím, že spíš je to možná o tom, že se tímto třeba neřešil tímto způsobem, řešil se to trošku jinak, takže třeba ani ty zprávy ani tady nebyly, jako jo, takže...
2: O to ide, že či teda začal tam Putin nejaké čistky v tej armáde, aby ukázali, že prostředky určené teda na tu operáciu, že sú není rozkradané, ale vynaložené jako nejakým normálnym spôsobom?
0: No, já si myslím, že asi bych to ukončil tím, že asi všichni víme, že před 2 nebo 3 rokama nastoupil na funkci ministra obrany nový člověk, který byl vlastně takovým poradcem přes různé věci, ekonomiky, rozpočet a takové věci u Putina, takže ten vlastně teďka řídí ministerstvo obrany a dostal to trošku jinou šťávu. No. A tím bych to asi ukončil, takže já fakticky nemám k tomu co víc jako bohužel dodat. Jako, to asi tak to vidím. Jestli bychom teďka mohli přejít té zimě, tak samozřejmě zima je tady různá. Já jsem jednu dobu tady pracoval pro jednu českou firmu, kdy jsem vlastně otevíral vlastně ruský trh. Jsem jezdil především pro na služební cesty na chemické různé velké podniky. No a se stalo, že jsem třeba v pondělí přiletěl do minerálních vod, ten Kavkazu. Já jsem tam je takový obrovský chemický kombinát, který se jmenuje ve městě Nevinomysk, to je pod Stavropolem. No a tam jsem byl, to bylo někdy nějaký snad buď listopad nebo prosinec, to znamená november nebo december a tam bylo plus 12 a ve středu jsem odlétal, jsem letěl do Moskvy a hned jsem na letiště do Moděrovo přestoupil na jiné letadlo, letěl jsem do Novosibirska, kde jsme přistavili nějak o 4:30 ráno, 5 ráno, A veselým hlasem pilot nám zahlásil, že Osvinsko je minus 37. To byla taková změna trošičku zajímavá. Ale jinak jako obecně v Sibiři ta zima se lépe snáší, to asi myslím, že kdo byl v Rusku, tak to zná, protože vlastně díky velkým mrazům ta vlhkost se z toho vzduchu vlastně dostane pryč, no a lépe se to prostě snáší, je tam menší vlhkost. No a samozřejmě zimy tu jsou, obzvlášť letošní, byla zajímavá po novém roce, tam tady napadlo opravdu hromadu sněhu, byla velice sněžná zima. V každém případě ty děti si to tady mají možnost daleko častěji užít tu zimu, nebo respektive prakticky pořád, až na nějaké výjimky než na Slovensku nebo v Čechách, to znamená sáňky a tak dále. Když už takhle se o tom bavíme, tak jsem si vzpomněl, když jsem byl na vysoké škole, tak my jsme vlastně prakticky celý tělocvik na prvním ročníku měli venku. Dokud to šlo, tak jsme hráli fotbal. A když už to šlo, tak jsme vyfasovali běžky a šli jsme na běžky. Takže celou dobu vlastně se chodilo ven a prostě jako ti Rusy jsou žádné bábovky, já neříkám, že my jsme bábovky, ale opravdu jako celku jako dost, jako tak jako nemazí se s nima někdo, jako no, takže asi tak.
6: K té zime, keď som bol, to byla rok 91, si myslím, tak vtedy kdy prišla do Moskvy zima, že bolo viac ako minus 32 týždne v kuse. Hej, každý deň. A vtedy sme chodili na akadémiu tak, že som prebehol z domu na metro, to som mal asi 300 metrov, doviezol som sa k akadémii, tam som vbehol do toho učebného bloku a vtedy sme chodili aj nakupovať. Proste bola ako fakt zima, keď bolo minus 32 cez deň, nie že v noci. No. A toto trvalo asi 2 týždne, potom sa oteplilo na minus 19, minus 20, to sme sa rozopli pod krkom, zhodili šály a začali normálne žiť pri minus 20. A práve preto, lebo to boli suché zimy. No tam tá vlhkosť u nás, preto hlásia už aj pocitovú teplotu, že keď je vlhkosť a vietor, tak to ti dáva 5 až 10 stupňov pocitu väčšej zimy, ako v skutočnosti je ten chlad. Preto dokonca sme si kúpili zmrzlinu, hej, tú rusku. Keď bolo minus 15, tak sme kúpili zmrzlinu, šli po ulici a jedli to moroženo. Ale to je fakt ten pocit, zimy je úplne iný. Aj minus 15, minus 20 sa ti zdá tak, ako u nás minus 10, minus 12. A vedel som, že už je pod minus 10, keď mi v nose, keď si sa nadýchol nosom, ako keby zlepovalo nos, tak som vedel, že je viac ako minus 10. Hej? Ale potom už si to nevnímal. Ale áno, keď bolo už viac ako minus 20, tak už to začínalo byť akože fakt len z metra do budovy. Hej? Na tých minus 30 cez deň, keď bolo. No a pravím, to bolo vtedy 2 týždne. Ale pri minus 19, 18 už sme chodili na prechádzky. Lebo sa to úplne inak znášalo. Hej? Toľko k tej zime.
0: Ano, já bych chtěl ještě k tomu říct, že já osobně jsem teda zažil nejvíc minus 48, kdy jsem byl v Norilsku za polárním kruhem. No a to už opravdu, jako, to je taková dobrá zima, že opravdu křupe to nohama a dobře se to snáší, hlavně, jak říkají si, při takovém velkém mrazu, když člověk dělá něco venku, hlavně hlavní zásada, aby se nespotil. Takže jinak jako v pohodě.
2: Ještě, čo jsem viděl taky dokument, tak tam dokonce musel, že pokud mal auto dlhšie vonku odstavené, tak ho musel do takého stanu a zakúriť v tom stane s nějakým plynovým horákom, aby to auto rozmrazil, a že to bolo na hodiny prípravy, kým si vôbec mohol naštartovať a ísť ďalej, že, alebo to muselo byť stále naštartovať.
0: Ano, přesně tak. To znamená, že v tom Norilsku prostě lidé, když jezdí tím autem, mají, já říkám, já jsem tam zažil minus 48, ale něco mají třeba minus 50, nevím, třeba něco přes 50, tak mají dvoje klíče. To znamená, že když jde do obchodu, tak on prostě nechá nastartované auto před obchodem a jde do obchodu zamkne auto dvěma klíčama. Protože jako jinak jako znovu startovat auto je problém. Je problém, já vlastně nějak mimochodem to jsem taky viděl, tady toto nějaký komentární film nebo co o těch, tak kdyby takový stan nahazuje na auto, aby to auto de facto méně pomalý vlastně schládlo.
2: Ano.
0: Takže jako, že takhle to platí. No jinak v tom Norilsku je zajímavé, ještě si dovolím, a oni tam opravdu mají strašně krátké leto, to trvá snad měsíc, měsíc a půl. A občas se stane, že i samozřejmě během toho leta jim tam sněží, protože tam už je to relativně nedaleko do toho severního ledového oceánu. No a mají takový krásný vtip, nebo no, řekněme vtip, kdy se vlastně ptá jeden toho druhého, říká, co člověče, ty jsi letos nějak málo opálený. A ten druhý mu odpovídá, no to víš, v den, kdy bylo léto, jsem byl akorát v práci.
2: Já se dobré. No ale vlastně najviac otázek je teda ku aktuálnej situácii s tou špeciálnou operáciou, ano. Že akým spôsobom to teda ovplyvňuje bežného Rusa. Tá základná otázka sa opakovala tuto v mailoch viackrát, že proste, že na nálady vlastne bežnej populácie, čo ty počuješ, o čom sa bavia pri pive, že ako to vlastne hodnotia bežní Rusi, že ako to vnímajú. Napríklad, čo tu písal Richard, že či nemajú Rusi pocit, že Rusi postupujú moc laxne a slabo, že to už trvá dlho proste.
0: Řekl k tomu asi to, že jednak lidé, samozřejmě, já si myslím, že to je logické, že všude lidé už jsou z toho trošku uvení, to je jako normální, protože samozřejmě ta situace je v tomto stavu už vlastně, už má u nás žijí pátý rok. To je jedna věc. Druhá věc, co se týče jako nějak jako kritizování toho postupu, to bych tím, že jsem se nějak jako takhle jako nesetkával. Samozřejmě, že tak to, myslím si, s postupem času lidé se o tom baví daleko méně než v tom roce 2022-2023. Určitě méně. To je další věc a jak si bych určitě řekl, že prostě lidé to považují za jako dost důležitou věc, co se vlastně děje. Jako každá společnost má různé bych řekl směry nebo různé názory s tím, že samozřejmě ti nejradikálnější se zvedli a v tom roce 22, já nevím, kolik to bylo, to se říkalo, to je milion 200, milion 300 tisíc lidí odjelo do zahraničí, kde zůstali prostě, kteří to jako nebyli schopni jako snést, takže to je jedna skupina. Naše skupina je, která opravdu to považuje za důležité a jdou třeba do těch náborových středisek a prostě podepíšou prostě s armádou smlouvu a jdou prostě opravdu tam jako bojovat. No a obecně jako si myslím, že opravdu dost vážný problém je ten, že to je můj takový úsudek, nebo jak to vidím já, že problém je v tom, že celá řada lidí v Evropě i u nás, ať už v Česku nebo na Slovensku, nějakým způsobem, jak bych to řekl, nechce přiznat, že nebo pochybňuje, že Rusko je velmoc. Takže to je takové dost složité, se říká vždycky všem, vážení přátelé, dokážete si představit, kdyby se něco podobného stalo Americe jako v Mexiku, tak si myslím, že prostě by to vypadalo daleko asi hůř, že v porovnání asi s těma Američanama ti Rusové pořád ještě jako jednají v rukavičkách. Ale to je věc názoru, takže ano, ta situace je taková, že obzvlášť nejhůře jsou postiženi ty jižní regiony, které sousedí s tou Ukrajinou, nebo je to tam relativně blízko. Potom je to otázka toho, že bohužel jsou atakovány různé fabriky, ať už ropné rafinérie, fabriky a tak dále na území Ruska. To to taky děje, no, takže bohužel jako je to takový stav, jaký je. Myslím si, že možnou odpovědí, proč se tak děje, je, když se mnozí ptají, tak je to válka, nebo to není válka. A určitě si ti vám 9 Rusů odpověš, jak není to válka, je to speciální vojenská operace. Takže asi tak, já nevím. Ještě, co tomu říct, jako, co se týče zasobování, tak jako, v obchodě jako nepociťujeme prakticky. Asi nepamatuju, že bych něco nesehnal. Je to zase pro Rusko obrovský impuls. Impuls toho, že vlastně, jestliže už předtím celou řadu věcí Rusko dělalo, vyrábělo ruské firmy, dneska zase dělají zase o hodně zase víc a tak dále, takže prostě nakonec to dopadá tak, že když třeba jdu do Evropy a ptám se nějakých těch známých, říkám, a nechcete třeba z toho Česka nebo Rakouska nebo tak něco dovést, tak oni říkají, tak se zamyslí, říkají, a víš, že ani ne, vlastně máme všechno. Takže jako takový ten odtoj těch Rusů, samozřejmě je tady cítit ten obrovská otočka na ten východ, to znamená, že i třeba na dovolené a tak to jako jezdí Rusové, ať už třeba buď po nějakých těch bývalých zemích Sovětského svazu, ať už je to řekněme Uzbekistán, Gruzie, nebo Arménie, nebo Kazachstán. No a zároveň teda hodně Rusů teda jezdilo na dovolené, protože to vycházelo relativně trošku levněji než do Evropy, kvůli letenkám, tak jezdili na dovolenou do Arabských Emirátů a do těchto, do tohoto regionu teda. No a samozřejmě Čína, Vietnam a tak dále. Takže
7: Turecko.
0: Život jde dál, jako samozřejmě jsou to určité věci, takové spíš bych řekl trošičku asi než materiálního, spíš takového nějakého charakteru, trošku takové jako nejistoty možná, nebo obavy, to určitě asi je všude, já si myslím, že to bohu máme všichni asi, ať je Česko, Slovensko, Rusko, já nevím, třeba to Polsko nebo tak, co vlastně bude dál, protože ta situace se tak vyvíjí, jak se vyvíjí, a je to spíš daleko jako zapeklitější, než že bychom viděli, že to směřuje k nějakému spíš sklidnění.
2: No a keďže sú údery na tie rafinérie, ako sa aktuálne prejavuje na cenách palív tam, kde sa ty pohybuješ?
0: Zatím cena je prakticky stabilní, taková nejaká orientační cena, průměrná cena za litr benzínu je asi řekněme 69 až 70 rublů, což je při dnešním kurzu, kdy máme dneska kurz, jestli se nepletu, nějak 89 rublů za euro, takže to vychází nějakých, já vím, 75-80 centů litr 95-oktanového benzínu. Na cenách se to jako neodražuje. Takže to je, co se týče toho 95-oktanového benzínu. Takže už to můžu říct, že jsem jeden spalil.
2: A diesel cca?
0: Diesel je vlastní, já diesel netanku, takže myslím si, že zase samozřejmě můžu podívat, ale bude to asi trošku dražší. Do toho řekneme třeba, já nevím, to nebude 70, bude to 75 rublů, takže to bude, řekněme, o nějakých,
2: tak to je,
0: nevím, o 5 centů víc.
2: Jako, to je OK, ale tak bajevočko, já to nechcem přesně číslo, ale to má zaujímavé všeobecně.
0: Tak nevím, já se můžu ještě tak podívat, zadám otázku Google, ale to je nějaký průměrná cena, jako, nafty, no a můžu říct, já jsem zkušenost, že jsem měl jednou na služební cestu do města Kostroma, což je na severu od Moskvy, jde se tam přes Jaroslavl, a akorát, když jsem přijížděl k tomu městu, tak akorát to bylo ráno, kdy na vjezdu do města Jaroslavl je ropná rafinerie, na kterou teda byl útok, a to vlastně zaprvé byla zácpa na dálnici, že to bylo ucpané, takže se to muselo potom nějakým způsobem objíždět. A hlavně největší problém tehdy pro ty řidiči, tak nefungoval internet, nefungovala navigace a s problémama fungoval telefon. Ale to je jasné, protože ty speciální služby to nějakým způsobem takto řeší, vlastně, když se něco takového stalo.
2: No takže a v rámci této situace teda však Evropská unie už představila 58 tisíc sankční balík a podobně. Čo mám známých, kteří cestovali po Rusku, tak tvrdí, že nejaké problémy predsa, ako to spôsobuje ohľadne nejakých špecializovaných dielov na auta, na motorky, na hradné diely, také, že stále...
0: Řeší sa to takzvaným paralelním importem, to znamená dopadalním dovozem, to znamená, že ti Rusy ale už za ty 4,5 roku už to mají zvládnuté. Jediná věc je, že je to trvá déle a ceny jsou vyšší. Jinak jako samozřejmě jsou trošku nějaké problémy, jsou, já vím, že dokonce celá řada firm to prostě vozila přes Turecko, jeden určitý moment na turecké celnice Američani nasadili svoje lidi,
7: kteří vlastně na těch celnicích kontrolovali, co jde, aby se to nějakým způsobem tady toto zamezilo, no, takže. Tak, tak no, našel jsem tu naftu, takže je tady zhruba plus minus 77 rublů, no, takže zase to spletlo. Za litr nafty.
6: Pepe, Pepe, tam treba objasnit, že treba objasniť, že prečo aj ruské nákladné autá vojenské bývali na benzín a nie na naftu. Hej. Je to práve kvôli tej zime, že nafta už máš problémy bez aditív a kedysi aditíva neboli, čo si si kúpil a dal doma, vieš, do nafty alebo na benzínkach. Tak nafta normálna je tak do minus 20 schopná v zime jazdiť bez problémov. Ale benzín, minus 40 až minus 60. Preto Rusi vyrábali všetko najskôr na benzín, že tam naftové, ani tie veľké nákladné autá neboli na naftu. Áno? A my sme sa z toho smiali, že nevedia vyrobiť diesel motor. Hej, ako úplne pomýlenie, lebo sme nevedeli prečo. My sme nevedeli, čo je to minus 40 ako zima. Áno, a to isté sa týka aj osobných aut. Áno? Preto osobné auta.
7: Ja k tomu doplním, že mám asi čtvrté auto, za tú dobu som tady a ja si vždycky kupujem auto na benzín. I když by si rád koupil nafťáka, nekupujem nafťáka, abych nemiel proste zbytečný problém. Ďakujem za
6: zima,
7: ano, presne tak. Tak to je.
6: Presne, zima pre naftu vôbec nesvedčí. A v prípade, že by niekto chcel viesť bojovú činnosť, pozemnú operáciu a má veci na naftu, no, tak to by som teda rád videl v tom Rusku, áno. Presne
7: to práve byl kámen úrazu tých Nemcov.
6: Tak, tak.
3: Nemci měli benzínový i tanky, Nemci neměli nafťáky.
1: A pritom Rusi mali tanky na naftu.
3: Áno, ale rozjížděli díky tomu, že tu naftu míchali s benzínem. Proto jim jezdili i v zimě a po od roku 1943 tam Američani vozili aditiva.
4: No. Nemci, Sovieti mali tanky až od T-34 na naftu, pretože to presadil hlavný konštruktér, predtým mali tanky takisto na benzín, ako aj Nemci.
6: Ten naftový motor je väčší krútiací moment v podstate, hej, pracuje pri nižších otáčkach, čiže je teoreticky úspornejší, ale je mohutnejší. To vieme. Ale ešte
3: takto... To je taký dôležitý. Nepotrebuje vodu.
6: Nachlazení. Kto bol v armáde, vie, že ešte v zime sa používali také štartovacie patrony s éterom. Si myslím, že tam bol éter.
3: Áno, áno.
6: Tak keď bolo pod minus 15, sa mi zdá, tak si to musel zastrčiť aj vo vetrieske a to sa prepichlo a vlastne odtiaľ ten éter fúklo do motora a to bolo na tie veľmi studené štarty. Áno, napríklad autá v našej armáde sa museli pretáčať každé 2 hodiny, keď klesla teplota pod, teraz si presne nepamätám, minus 10. Áno, takže tí, čo držali pohotovosť, tak museli nahadzovať motory každé 2 hodiny, len preto, aby bola armáda schopná výjsť, keby sa niečo stalo. Hej, v noci a v zime.
3: No ale preto to dělali tak, že jedno auto běželo celou noc bez zastávky a to roztahovalo ty další. Jinak ještě k té potřebě toho nafťáku bez chladiče. Samozřejmě chladiče se používají, ale může existovat i nafťák chlazený vzduchem. Typický příklad je teda řada nákladních automobilů Tatra.
2: Ale chlapci, vy ste boli moc rozmasnaní, lebo za mojej éry na vojne jeden rok, čo som bol, tak my sme museli dávať, čítať noviny, zapalovať pred nasávaním vzduchu noviny, aby to nasával teplý vzduch, lebo ináč to nenaštartoval tie vetriesky.
3: No, pretože ste boli bordeláři a neměli ste funkční ohřívací lampy, takhle to řekni. No pretože v každém vozidle byly dvě ohřívací lampy a pomocí těch se mělo takhle startovat, jenomže vy ste měli v bordelu jako většina útvarů, jo, takže se pak dělali kouzla s novinami.
1: Tak ale... Martin, a prečo bola nafta iného zloženia, keď štartovala vetrieska alebo jazdila vetrieska vojenská, ten smrad spálenej nafty bol iný ako u civilnej. Čo tam bolo navyše, alebo čo sa tam dialo? Aké aditíva boli v tej vojenskej?
3: Ja myslím, že to bolo v podstate to samé, ale tá vojenská mala horší kvalitu.
1: Nie, nie, aj nové smrdeli inak. Tá nafta smrdela inak.
3: No, nic říkám, ale tá nafta mala horší kvalitu.
1: Aha.
2: Asi skupovali.
3: Armáda ako vždycky... Armáda vždycky odskákala to svinstvo. Klasika.
2: Odpad doslovu naftu na to, kde vetriska povede, vieš, no. Nejaký.
7: A ropáci. No, ja ti môžu, jestli ešte môžu k tomu prihodiť trošku. Ja som skončil tady vysokou školu, tak som dělal chvíľu, práve než som našiel žlatú vojnu, tak jsem dělal tak vlastně přes kamionovou dopravu, to jako šperitéra, my jsme měli celní sklad a tak dále, my jsme u maďarské firmy tady a jedinkrát jsem jel s dvouma sklapama z Moravy, právě s těma zliaskou prostě domů a přijeli jsme do Běloruska, sice nebyl sníh, ale byl jsem minus 20 něco, já nevím kolik přesně, a jsme jeli a najednou ticho. Najednou se motor zastavil, a protože tam, protože to, jak mi to vysvětlovali chlapci zaprvé, že z nafty se de facto stalo želé. No a oni to řešili tak, že říkají, že teda dá se to řešit tak, že se buď přileje trošku benzínu nebo trošku petrole, jako aditivu de facto, aby to prostě
6: no, tam se vylučují parafíny při těch nízkých teplotách v nafty.
7: Tak,
6: no. A proto no,
7: měli jednak s sebou měli nějaký, opravdu nějaký litr něčeho, bylo to modré, to namíchali, dali tam do nádrže, no a potom klasicky staré nějaké filtry nahřívali prostě pod trubkama, nebo tam respektive tam jsou nějaké tyto sítka nebo něco takového, kde to tam vlastně prostě přesto neprojde, no. No, to je jedno. Takže prostě vím, že jako náhradní řešení mi říkali, že trošičku benzínu nebo trošičku petrole. To aditivum nebylo.
2: Tak ale petrolej máš prakticky čistú naftu bez prímesí, vieš, takže ja tu mám zo pár bandasiek ešte kerosínu, to je čistý petrolej, takže to skôr ten benzín by mohol pomôcť, jak ten kerosín je rečí, ale suchší, no. Ale dá sa na to jazdiť.
7: Takže to jenom takhle bylo. Takže, jasné.
2: Mm-hmm.
7: No, takže proste ruská zima, no a
2: ano.
7: Opravdu... Je třeba na té Sibiři, když jako se tak bavím o té zimě, tak je to třeba tak, že prostě se udělá se do zásoby plmeně, ty se dají třeba na nějaké plato, přikryje se to jenom tak decentně něčím, dá se to na balkon, kde to zmrzne a potom už celou zimu se z toho balkonu ty zmražené plmeně prostě berou a vaří se. Na jídlo.
3: A jsou ještě ty 40-stupňové zimy i v Moskvě třeba v současnosti? Určitě, já jsem určitě, do Ruska určitě. Lítával teda služebně a mě říkali Rusové, že už takové mrazy nejsou, jako bývaly.
7: No, tak 40 možná ne, ale rok 2016-17, jestli se nepletu, tak po novém roce bylo asi 4 dny nějakých 37. Takže jako tak těch 30, 32, občas těch 36 jako je. Určitě je.
3: Tak to se mají hrdinové znat teda... na co těšit.
7: No jako no, jako Rusové se na to zvykli, jako to bylo si to problémní samozřejmě. No.
3: Nebo to jestli na to budou zvyklí Francouzi a Britové, ty jsou teď takový bojechtiví.
7: No, nevím. My si to mohli vyzkoušet, já jenom, že třeba když mám kamaráda v Itálii a když mu napíšu, že tu máme minus 15, tak už se klepe v té Nápoli. Takže oni ti Žižani jsou určitě zvyklí na něco jiného.
2: No a ještě tu mám jednu otázku.
7: Ano.
2: Ještě tu mám jednu otázku takovou, čo by ma zaujímalo tak viac. Veľká téma je v Rusku aj teda migranti, ilegálni migranti alebo pracovníci, ktorí tam prišli vo veľkých množstvách a že teraz sa že začalo niečo diať ako s nejakým vyhosťovaním a tak, že jaká je tam vlastne reálna situácia?
7: Situácia, áno. Jako těch migrantů to bylo vždycky víc, jako no, určité množství je tu, protože zastávají hromadu práce, kteří jako pomocná síla nebo neúplně kvalifikovaná síla a tak dále. No, protože šli zlobit, tak prostě se vyměnilo nějaké opatření. Takže ti, kteří mají, řekněme, už občanství a zlobí, tak můžou ztratit občanství, můžou být vyhostěni a tak dále. Takže opravdu jako dělou se i takové věci, prostě, že ti lidé, když prostě se nechovají tak, jak by se měli, tak jsou prostě zbaveni občanství a jsou vyhostěni třeba. Takže takovým způsobem. V každém případě já si myslím, že asi pořádek je třeba mít a když nepomáhá dobrým slovem nebo domluvou, no tak asi se musí neudělat opravdu nějaké opatření.
8: No, ale pre poslucháčov, že tam považujú migrantov aj za bývalých.

0: Tým som mal taký plodný rozhovor, lebo bola cesta zapchatá z letiska a on mi vysvetloval, že príchodom týchto kaukazských a blízko alebo ázijských národov do Peterburgu vlastne pokazili ceny stavbárom. To znamená, že keď ruskí stavbári stavali robotníci, tak už mali platy v tom 16. okolo 1200, 1400, 1500 dolárov, lebo oni to prepočítavajú nie na eurá, ale na doláre. Rusi najradšej, áno. A on ako taxikár si vedel zarobiť na 2000, keď jazdil hodne. Ale keď prišli títo z bývalých sovietských republik, tam vo veľkom, ako migranti, hej, aj nepovolení, aj povolení, tak pokazili ceny a že mali 900, 800, zrazu to tí domáci podnikatelia využili a začali ich platiť menej, oni za menej robili, lebo pre nich doma to bol stále dobrý peniaz. Áno? A toto mali veľký problém, ruskí robotníci, že im táto emigranti, tak to vlastne z tých ázijských štátov bývalého zväzu, vlastne im kazili zárobky a nevedeli si s tým poradiť moc dobre. Takže toto ich veľmi, veľmi hnevalo tých normálnych Rusov, lebo buď museli robiť za menej, alebo nezohnali prácu.
1: Dneska je to zase inak. Dneska převládá určitý nedostatek pracovní síly. Jednak máme také roku 2006, takže je to vlastně 10 roků od toho mistrovství. Ta situace je jinak. Jednak v oblasti taxislužby je to o tom, že vlastně přišly velké firmy, které vzaly do svých rukou, třeba Yandex Taxi, a ty ceny opravdu se dostaly někam jinam. Takže ale není to jenom kvůli tomu té konkurenci, ale je to i díky tomu, že vlastně to vzali do ruky tyto velké firmy, které prostě to kontrolují prakticky 80-90% trhu a ty ceny opravdu spadly. To je, co se týče třeba toho taxíku. Co se týče nějakých takových těch profesí, ono to určitě se propadlo, ale postupně se to zase zvedá. Takže třeba takový pomocný kuchař nebo pomocná síla do kuchyně dneska za jednu směnu už jako chtějí minimálně tak 5-6 tisíc rublů, to už je minimálně, jo. Takže klidně se můžeme bavit nějak 60-70 euro, což si myslím, že je v celku pěkný peníz. I u nás.
0: Za deň. Mm-hmm.
1: Vlado, za jednu směnu. No prostě, jo.
0: U nás je 6 eur v takýchto zaměstnaních. Máš 6 euro na hodinu v takýchto zaměstnaních, a to
1: na hodinu. No tak dobře, tak. Takže tak
0: jako na Slovensku
1: to asi zhruba stejné. To možná trošku víc, tady je to třeba 10%, ale plus minus stejné to je, no. Takže a to se pořád jako mění tady tyto věci, takže vzhledem k tomu ta inflace je všude. Všude se zdražuje všecko, že jo. Vládě to Česko, Rakousko, Německo, tady Rusko, všude jdou ceny nahoru pořád. Takže teďka otázka, jak se to vlastně odrazí ta situace s tím Iránem, že? Takže, protože vlastně pohonné hmoty, logistika, dodávky a tak dále jsou základ všeho, no, takže vlastně se zdražuje, no.
2: No a ještě další otázka, takže co by tak. Mě zaujímalo ohledně té radikálního islamu, lebo v některých regionech jsou problémy, že si začínajú vyskakovať aj tie teroristické útoky tam boli, ale je to ako väčšinou importované, alebo, lebo viem, že v Rusku si moslimi s kresťanmi žijú v celku v pohode, dokiaľ nikto nezačne skákať, ale v niektorých regiónoch...
1: No, ja si myslím, áno.
2: Je to problematickejšie. No, počúvam.
1: No, ja řeknu takto, určite si myslím, že to soužití rôznych religií tady v Rusku, ať je to řekněme, prostě to křesťanství, no, křesťanské směry, jsou to židové, kteří tady také jsou, samozřejmě muslimové, a jsou tady teda ještě jak je teda jama, tady tento směr, tak to soužití podle mě málo kde je takové dobré. Co se týče nějakých těch potom problémů, já si myslím, že opravdu je to nějak od někud prostě řízené, že to třeba dopadne na nějakou trošku úrodnou, úrodnější půdu, ale obecně ta situace je, si myslím, dobrá. Občas se stane, že někde někdo zlobí. Určitě to zneužívali takové organizace, třeba jako Al-Kaida, ten Islámský stát a tak dále. Jako, takže no a bohužel poslední roky to je vlastně, jsou to tajné služby Ukrajiny. No, takže jako tyhle to opravdu jako nějakým způsobem se snaží využít, zneužít. No, asi tak bych to řekl. Obecně já třeba, když tady jedu v metru, jedu autobusem, tramvají, potkávám lidi, ženy prostě s takovým tím šátkem, chlapi nosí takové ty vousiska, absolutně nemám žádné obavy, jako když někoho takového potkám, jako si myslím, že ne, neměl jsem za tu dobu, co jsem tady, neměl jsem žádný problém, jako nikdy s nikým, dokonce i ve své době s Čečenci, úplně v pohodě, to jsem měl takovou zajímavou směšnou trošičku situaci, kdy Rusové mezi sebou hovorově nazývají Čečence Čechama.
2: Uh-huh.
1: A byl jsem na služební cestě na Kurské atomové elektrárně a tam jsem se potkal prostě ve večerním obchodu s nějakým právě Čečencem a on se ke mně jako tak přihovořil, říká, jsi kdo? A říkám, já jsem Čech. Se začne smát. A říká, já jsem Čech. Já říkám, jo, takže ty jsi čečenská, já jsem Čech, česká. Takže jako jsme se zasmáli a bylo to v pohodě. Jako, takže... A ještě jsem teda, jestli když jako takhle, tak jsem ještě historiku, mám totiž takové hobby, že občas jezdívám vařit na nějaké akce a byl jsem u jednoho známého prostě na jeho restauračním komplexu ve Stavropoli dělat dny české kuchyně. A jeden právě kuchař se mě taky jako takhle jako udělal jako v takový vtip. Říká, ty jsi Čech? Já říkám, no, já jsem Čech. A on říká, no, já znám vašeho prezidenta, on se jmenuje Ramzan. Takže jako mají smysl pro humor, kluci, jo, je to dobrý.
2: Víš, co by robila česká kaviareň, keby mali prezidenta Ramzana? Tak asi by emigrovala, polka Prahy by emigrovala, mimo Evropy, keby se také něco stalo.
0: Pepe, ako si dal to video? Ako si dal to video s tou muslimskou mešitou velikou a mešitou s tým chrámom? Také plné ulice tam boli. Chlapci, tak
1: to je Moskva.
0: Ja viem, že to je Moskva. A chcel som práve povedať, že tam bolo, to je asi 10-15 tisíc ľudí tam chodí na tie bohoslužby ich. A to sú plné ulice, presne jak to bolo na tom videu. A si predstavte, že keď išla olympiáda v Paríži, tak toto hádzali po internete a po telegramoch, že to je v Paríži. Chápete, takáto dezinformácia šla, že to sú muslimovia v Paríži, ktorí čakajú na olympiáde, aby začali rezať kresťanov. Hej. Toto normálne som zachytil v informačnom priestore, teda nie mainstreamu, ale tých všelijakých proste. A tak som rýchlo tam zachytil ten kostol, samozrejme som si to vystriol a do kostol, tú ich modlitevňu a dal som si to vyhľadať a áno, je to plná Moskva muslimov a zatiaľ tam nie je s nimi žiaden problém. Ale spomínam si, keď vytýkali Putinovi, keď vošiel do Sýrie, v tom 14. alebo kedy to bolo roku, pomáhať prezidentovi Sýrie, tak on práve toto dôvodnil tým, že my nemôžeme nechať ten štát, ktorý tam chceli tým muslimovia vytvoriť, tí medzinárodní teroristickí, áno, že nemôžu to nechať len tak, lebo v Rusku je viac ako 3 milióny muslimov, a oni majú zmluvy aj s tými svojimi stanmi, áno, kde je muslimská viera ako štátna. A on preto vravel, že nemôžu dopustiť ten teroristický muslimský svet, aby zvíťazil v tej Sýrii. No nakoniec vidíme, že sa to nepodarilo. Ale to bol jeden z dôvodov, ktorý oficiálne on uviedol, prečo tam išli pomáhať. Lebo nechceli dopustiť vlastne... tú teroristickú časť, aby tam prevzala moc. Lebo to ohrozovalo aj ruské záujmy a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sú muslimské.
1: Ano. Takže jinak mimochodem ta mešita je v Moskvě v části, kde je část sportovišť, které byly postavené pro olympiádu 1980. A je to de facto pěšky, takových lodinku pěšky od ambasády. Takže je to prakticky v centru.
2: Je to zaujímavé, že čo mám známy, čo precestovali tieto všetky stany a išli až do Mongolska, potom naspäť cez Rusko, to oni sa debateli bez problému s kopec moslimami a nemali s nimi žiadny problém a boli to úplne v pohode ľudia, ale čím to je, že sa dokážu, že o mnoho ľahšie ich dokážu radikalizovať na rôzne tieto akcie, že akože v mene toho Allaha. No
1: tak je to, zaprvé využívají především mladé, zaprvé. Uh-huh. A za druhé v tom samozřejmě, jako to jsou obrovské peníze, které jim nabízí. Pro ně jsou to obrovské peníze, jako jo, takže prostě to se myslím, jako děje všude, jako to jsou určité sociální skupiny, které se sází a je to prostě už vyzkoušená technologie a prostě
3: ano, pracuje. Za peníze Saudské Arábie a CIA.
1: Tak, přesně tak. Jinak pak musím říct, že třeba jsem měl možnost, byl jsem v Kazachstánu, byl jsem velice, velice překvapen, kdy jsem zjistil, nakolik tam má silný vliv právě, ať už ta Spojené Arabské Emiráty, tyto vlastně muslimské země, nakolik silně investují do Kazachstánu a ten Kazachstán je, pokud jim řekl, vlivem opravdu tady těchto silných muslimských států.
3: Logicky jsou tam velké zásoby uranu pro jaderné zbraně.
1: Ropy.
3: Rupy mají muslimové dost, ale urán je v Kazachstánu.
1: To je pravda. A nejenom uran, že? Tam jsou i nějaké jiné prvky, takže... No a obecně, dvě slova k té Syrii. Sýrie, kousíček od Sýrie nahoru je Kavkaz a toto všechno je vlastně podbřišek Ruska. Takže jakmile by byl nějaký problém v podbřišku, tak je to problém pro Rusko, že?
2: No tak ale to už problém je, nie? Kazachstán
1: no
2: už hrá za mikmi hru. Napríklad teraz tu bol útok v Čelabinsku a ja mám veľké podozrenie, že tie drony leteli z Ukrajiny, ale niekde z Kazachstánu to odpálili agenti.
3: Kazachstán, Arménie, Azerbajdžán, to je všechno jedna parta.
1: Prostě to je, nevylučuji ani, že to mohlo být odpálené někde z Ruska.
2: Bo je to obrovská krajina, tam, že všechno uhlídat je problém, no, že... Každou jednu halu a montovnu. Ono tam kľudne môžu prísť. Tam môžu prísť diely z Číny, ktoré tam poskladajú maníci a odpalia to a je to vybavené. To není šanca pri všetko.
1: Takže je to problém, samozrejme. No. Jak sme sa ešte bavili o tejto tematice, tak musím říct, že vlastne nejakým spôsobom je tady potlačováno GPS. Takže navigační systémy, takže já když si sednu do auta a zapnu svůj navigátor, tak prakticky vždycky jsem v Šeremetěvu, jo.
2: Kde jsi?
1: Tady už si. V Šeremetěvu, mi to ukazuje, že jsem na letišti v Šeremetěvu, ale i když tam nejsem. Ono to je potlačované, ta GPSka.
2: Ale že jak daleko jsi vlastně, jak daleko jsi v reálně? Prosím? Že ako ďaleko si reálne...
1: No reálne som, řekneme, 15 km od Šeremetěva, ale ukazuje mi to, že som v Šeremetěvu. Ale ukazuje všem. To sa ako nejak ako tak potláčí ten GPS.
2: Ono sa tomu... Ono sa tomu hovorí GPS spoofing a tam sa podhadzuje GPS-kam iná pozícia. Takže oni spoofujú a posúvajú to o 15 km, teda inám. Nejakým smerom to je jedno, náhodným Jasné. smerom.
1: No, teď dokonce Rusa už na to mají vtipy.
2: Áno, no, tak daj nejaký.
1: To bylo něco takového, že prostě, že byl nějaký farmář, který byl současně už takového současného ražení a dal těm kravám GPS markery.
2: Ano.
1: Každé ráno je měl prostě v Šeremetěvu.
2: Dobré.
3: A platí to na aký okruh, na aký teritorium platí, že stále se zobrazují v súradnice Šeremetěva?
1: Já nevím, já to jako nějak jako neskoumám, ale prostě manželka vždycky říká naštvaná, jde taky autem. Říká, člověče, já normálně ten navigátor nemůžu používat, protože jakmile vjedu, tak jsem v Šeremetěvu. A prostě je to problém. Nevím, jako to takhle to neodpovím, ne, že bych nechtěla, nevím, jako zase jsem to tak nestudoval, jo.
0: A takže... Rusi mají svoje, predsať je to navigačné GLONASS a Navstar.
1: GLONASS.
0: A predávajú aj pre automobilových užívateľov tieto stanice navigačné?
1: Ja
0: alebo mám, len na vojenské účely?
1: Ne, samozrejme, je to i pro civilní účely. Ja mám auto koupené tady, ktoré sa... Mám auto Q, Optima, ktoré bylo skládané v Kaliningrade. Tam má zabudované vlastne navigaci a tá navigace vlastne pracuje na všech třech systémech. GPS, GLONASS a třetí.
2: A Bajdu, čínske Bajdu, no.
0: Takto ešte by som pripomenul pre užívateľov našich GPS-iek. My keď sme v 97. potrebovali letieť na spojenecké cvičenia do, myslím si, že to bolo v Norsku alebo niekde, neviem prečo zrovna tam, tak my sme potrebovali zaviesť nejaké GPS-ky do našich MIG-ov. Tak sme kupovali a museli sme kúpiť, vtedy som sa tomu trošku venoval, ale aj keď nie moc, len ako v podstate amatér, ktorý mal niečo odporučiť, amatér. A vtedy som zistil vlastne, že každá GPS-ka, ktorá je pre vojenské použitie, musí mať módy P a Y. A to práve zabezpečuje to, že samotné Spojené štáty v zóne konfliktu v prípade, že je na nejakom území konflikt, tak do vlastných signálov GPS vnášajú chybu pre tých, kto nemá ten mód PY. To znamená, že GPS-ka sa vám stáva nepresnou úmyslom práve majiteľa systému. A keď chcete mať presnú navigáciu, tak musíte mať ten mód a musíte byť v tom zozname tých spriateľených GPS-iek, to nazvem, ktorej nepôjde tá chyba. To ruské odkláňanie a dokonca pre rakety oni dvíhajú aj terén, že vlastne raketa si myslí, že je vo výške, ja neviem, 5 kilometrov a ona vlastne je vo výške 7 alebo 8 kilometrov. Áno, takže toto robia už ruské systémy radioelektronického boja potom. Nie len, že odkláňajú od kurzu, ale ešte aj dvíhajú terén v podstate, aby tá navigácia bola veľmi skažená, aby ich donútili letieť vyššie, napríklad krídla tie strely, ktoré idú po GPS-ke a tým pádom ich mohli zasiahnuť. Hej, ale to už je rep. Ale samotný prevádzkovateľ GPS systému vie vnášať v dobe konfliktu chybu pre civilných užívateľov a presnosť zostáva len pre vojenských užívateľov, ktorí sú v zozname.
4: Vlado, doplním ťa. V tých rokoch, kedy sme vyrábali na simulátor terén toho cvičiska v Norsku, toho letiska kolia, ktoré bolo na mori, vlastne sme to pripravovali pre tých chlapcov s MIG-om, aby sa vedeli tam veľmi ľahko orientovať a preto tam aj preto vyhrávali tie letecké súboje a tu boja bol najlepší, tak do určitých rokov a odhaduje to minimálne do roku 2000-2003 GPS-ka mala trvale všať plávajúci mód, pokiaľ si nemal ten druhý kód Y, alebo ten denný kód, ktorý Američania dávali. A plávalo to zhruba 500 metrov kruhu dookola dvakrát denne. Fungovalo to tak, napríklad si plával na lodi v Chorvátsku nejakou úžinou, ale z nejakého mola, mal si nahrané námorné mapy, tak ty si zväčšil mapu, približil si svoju pozíciu, polo, kde si, normálne si to potvrdil, bol si tzv. Offset a vedel si, že najbližšiu pol hodinu si sa neuchýlil viac ako 10 metrov, dajme tomu. Čiže si to úkon urobil, potvrdil, okamžite si vyrazil do tej úžiny, v noci sme to urobili a normálne sme ju prešli, netrafili sme breh. Takže takto to fungovalo vtedy. Čiže vždycky si musel robiť nejaký offset v momente, keď si vedel, kde si. A potom to zrušili, keď dneska ideš autom, tak je to úplne presné. Ale je to možné, že je to dané nejakými satelitmi, že na tomto satelite to nezavidli, a napríklad nad Ruskom áno, alebo niekde inde to zavidli. Takže túto skúsenosť s tým plávajúcim, s plávajúcou polohou by som takto scharakterizoval a zažil som to na mori.
2: Máme tu otázku od Jana na nášho hostia, na Pavla, že ako vplývajú na Rusov mŕtvi a zmrzačení na Moravku a ako je postarané o invalidov a pozostalých?
5: No, to zase môžu říct jenom to, co vím ve sdělovacích prostředků, protože konkrétně jako nějaký kontakt na té oblasti nemám. Deklarovali samozřejmě určitý program, ať už léčení, pomoci, to znamená, že všichni, co se vrací vlastně z vojenské operace, by jim poskytovaná péče, co se týče léčení. V tom samozřejmě velká část jaksi nějaké té pozornosti a té činnosti se odehrává v oblasti vlastně výroby a protezování, to znamená různé protézy. Mimochodem všichni účastníci té speciální vojenské operace, jejich děti mají přednostní právo jít na vysokou školu, dostávají samozřejmě různé sociální dávky, je to celá řada věcí a všechno teďka si rychle zapadám nespomenu, protože to neřeším, takže to ani jako nevím úplně tak přesně. To má vliv na lidi, to je taková otázka. Já si myslím, že ten vliv je úplně všude stejný jako na všechny lidi všude jinde na světě. Nicméně, jestliže chceme se o tom bavit, nebo kdybychom se o tom chtěli bavit asi jak se patří, tak by bylo třeba minimálně asi, to bychom nebyli hodinu, ale byli bychom tady několik hodin, kdyby zase bylo třeba od začátku zopakovat, řekněme, co se asi na tom Donbasu dělo. Od začátku, co tam dělalo Linská strana. Ono to je, já bych do toho nějak nezabředával. Asi bych odpověděl, že asi ta reakce je stejná jako u všech lidí na světě samozřejmě, že prostě neberou to na lehkou váhu, je to prostě problém, no, jako z jedné strany, ale zase je třeba brát, že vlastně země se nachází v určité nestandardní situaci, můžeme to klasifikovat, že to opravdu není ještě válka jako taková stoprocentní, takzvaná, jak bych to řekl, kapitální nebo naplno, nebo na té krásné slovo, teď si ho nemůžu rychle vzpomenout. A je to taková prostě určitá alternativa zatím, jako takže...
4: Ohleduplná vojna.
5: No, ale je další věc ještě taková, že vlastně celá těch lidí, kteří se vrací potom z té vojenské operace, tak dostávají různé umístění. Ti nejlepší, nejschopnější jsou zařazováni, dokonce ten jeden... Určitě asi, teď si rychle zespomenu, to je ten otec jednoho toho, byl mladý takový velitel, jestli se nepletu, má příjmení Džuba, a jeho otec je snad dokonce s představitelem Putina pro nějaký federální ruský okruh na Sibiři nebo někde, takže jako ti lidé dostávají určité funkce, protože jsou, zase má to určitou logiku, že vlastně se naučili v rámci té činnosti na tom bojišti řešit rychle, efektivně a důrazně prostě vznikla situace a prostě řešit tyto situace. Takže tyto lidé dostávají prostě příležitost a přichází toto pokolení určitých lidí, kteří vlastně jsou odtud a přichází do civilního života a snaží se prostě na základě doporučení a mají tu možnost, tu příležitost vlastně využít ty poznatky a toto se naučili prostě tam v tom civilním životě.
2: Jako napríklad Putin sám hovoril, že majú málo psychológov, ktorí musia riešiť problémy tých vojakov, ktorí sa vracajú z tej operácie, lebo boli tam nasadení aj z ukrajinskej strany, aj z ruskej, aj väzni a neviem kto všetko. A tie zábery, ktoré vidíme odtiaľ, nie sú ako nejaké pohodové, takže určitě.
5: No tak je to válka, nebo válečné, je to válečná činnost, tedy bohužel jsou zranění mrtví mrzáci a tak dále, takže jako...
2: No, ale, tak to je, no. Ale že mají problémy aj s léčením psychologických problémů těch vojaků, že mají málo psychologů na to, aby to pokrývali.
5: Tak určitě, že to je problém asi, že to není, ano, asi jo, no, vlastně tak bude, protože ono není to standardní situace a těch, když se stane něco, tak tam naběhne z nějací ti psychologové, řekněme, z nějakých těch záchranných služeb, ale to není nestandardní situace, je to prostě válečný konflikt, že?
2: Chalani, jak máte nějakou otázku na našeho hosta, dajte teraz.
4: Mám.
2: Dajte teraz.
4: Poznáš otázky a odpovědi Pjakina, kanál Pjakina?
5: Slyšel jsem o něm, nesledoval jsem ho, pár lidí mi o něm říkalo. Něco jsem slyšel jednoho známého, takže ale vím, že takový je.
4: Je velmi populární aj u nás, dokonce je prekladaný, sledovaný s titulkami a trošku zabrdnem, možno nebudeš chceť odpovedať, a hovoril vlastně o oligarchizácii ruskej spoločnosti v tom, ako je šéfka Národnej banky. Národné banky sú takzvané nezávislé a patria pod, končí to desi u Fedu. To platí pre našu Česku a každú národnú banku. Čiže tá robí všetko preto, aby v Rusku sa nedarilo. Podobne je to o Kirilovi, Dimitrievovi a podobných ľuďoch. Neviem, či môžeš tomu niečo povedať, ale je tam...
5: Ja k tomu určitá... nedokážu nic říct, ne z toho dôvodu, že bych nechtiel, ale opravdu nevím. Jako jo, ja sa nepohybujú v týchto kruzích. Mm-hmm. Vím, že teda... Vím, jak sa jmenuje predsedkyně Národní banky, je Nebulina.
4: Nebulina.
5: Takže... ale jako k tomu já k tomu nedokážu nic říct, protože jako zase k těmto věcem nedostanu, jako, takže...
4: Rozumím.
6: Já by som...
5: Říkám ještě jednou, ne, že by nechtěl, ale opravdu...
6: Nevím. Dobré, já bych se chcel spýtat na jednu věc a souvisí to s ruským nacionalismem, tým, který preferuje vlastně to ruské biele etnikum a souvisí aj s neonacistickými prejavmi. A ide tu teda o to, že aj ukrajinskí nacionalisti, oni tvrdia, že v Rusku je nějaký multikulturalismus, ale tam není multikulturalismus v tom zmysle tej totalitnej ideológie západnej ideológie, ktorú presadzuje liberálna demokracia a progresivizmus a tieto politické smery, ale tam je vlastne ten mnohonárodnostný princíp. Čiže Ruská federácia vlastne zdedila po Sovietskom zväze a ešte po Ruskom impériu veľké územie, kde bolo veľa národov a veľa náboženstiev, takže pracujú s tým, čo majú. Takže majú ten mnohonárodnostný princíp, aby sa, predpokladám, že je to kvôli tomu, aby sa zachovala tá celistvosť Ruska, takže ten nacionalizmus v podstate potláčajú a nie je to ten multikulturalizmus v tom slova zmysle, ako ho poznáme tu v Európe, že by tam išlo o nadraďovanie tých cudzích etník, menšín, rás, ktoré sa sem do Európy valia v rámci migrácie, ale je to proste iný ten prístup v tom Rusku k týmto národnostiam a náboženstvám a rasám. Ale chcem sa spýtať, že či si sa s tým stretol v Rusku s nejakými nacionalistami a čo je vlastne ich cieľ, pretože pokiaľ oni bojujú teda aj na tej ukrajinskej strane mnohí, ako napríklad ten Kapustin, Bielý tesák mu hovoria White Rex, Nikitin, ktorý teraz bol slávny, že proste sa hovorilo, že zomrel, potom stal ako keby z mŕtvych a oslavovali to teda, že žije. No a je veľmi populárny, dokonca je populárny aj u ľudí, ktorí nemajú radi nejaký neonacizmus a on je práve z tej neonacistickej akejsi ruskej strany a on bojuje na ukrajinskej strane za Ukrajinu, že čo je cieľom týchto ľudí, pretože pokiaľ by sa Rusko rozpadlo, tak jednoducho bola by to iba kolónia, čiže chcú oni kolóniu, alebo akú majú oni títo nacionalisti ideu, že čo s tým Ruskom urobiť, keď bojujú vlastne proti tomu režimu, zdôvodňujú to tým, že teda ten režim a Putin a ja neviem čo, ale že aký je vlastne ich cieľ, že s tým Ruskom, že čo by sa stalo, keby takíto ľudia zvíťazili, tak si myslím, že to Rusko pravdepodobne by sa asi rozpadlo a tým pádom by sa stalo stalo z Ruska vlastne kolónia západných krajín. Presne to, čo vlastne tí americkí geopolitici aj chceli a využívajú na to tie nacionálne emócie a síly aj na tej Ukrajine trebárs proti tomu Rusku. Ale v tom Rusku samotnom sú títo nacionalisti, teda, že či si sa s nimi stretol a že aký je vlastne ich cieľ, že čo chcú s Ruskom urobiť?
7: No, ja sa mluvám, za prvé som asi minútu byl mimo, pretože mi vypadla VPN-ka. Takže ale plus minus, tak nejak som chytil ešte konec tej otázky, takže za prvé som sa s ním takovým nesetkal osobne. Samozrejme, že to sú taková, bych řekl, určitě, jak se říká, pátá kolona, která je v zahraničí především a však se de facto ani zúčastnili nějakých těch výpadů na jihu Ruska, do Ruska. A asi plně souhlasím s tím, pravděpodobně to je v plánu, aby se to eventuálně dostalo do takového stádia, aby se to opravdu to Rusko rozpadlo, dělo se to na nějaké malinké státečky, které se potom daleko lépe prostě řídí a je to takový nějaký sen nebo plán určitých lidí na tom západě.
8: No, by som proti argument.
2: Jasne.
8: To má celkom... ja som nejako, že iba takú myšlenku, že čo si myslím, že možno niektorým ľuďom akože o to môže ísť a nemyslím si, že všetci sú piata kolona. Je to, že...
7: No dobře, tak to nenazývajme to pátou kolonou, prostě celá řada lidí, kteří se scházejí to jedenkrát v Praze, po druhé se scházejí někde třeba ve Vilniusu a tak dále, mezi něma nějaký ten šachový velmistr, je tam mezi něma Chodorkovský, kteří se prostě baví o tom, co je třeba s tím Ruskem udělat a tak dále. Jestli rozumíme, jestli se jedná tady o toto, jo, třeba, jo, protože to nějaké takové určité hnutí, to jsou, jako bych řekl, zase liberálové, kteří rádo by něco s tím Ruskem prostě provedli.
8: A to nemusí být nutně liberální, myslím, či, koho si myslel, Maťo?
6: Ja som myslel skôr tých neonacistov, ktorí sú tvrdia... Neviem, či sú liberálové. Pretože aj ako sa volal, zahynul teda opozičník vo väzení Navalný bol Navalný, tiež vlastne to. Ruský nacionalista, ale uctievajú ho liberáli. Ale oni nevedia o tom, že on schvaľoval trebárs to, že Rusko získalo Krym napríklad, alebo sa vyhrážal vlastne aj smerom ku kaukazským národom volačo, takže on bol v podstate istým spôsobom nacionalista, nie je úplne liberál, ale v Rusku je aj veľa rôznych neonacistických skupín a niektoré podporujú práve Ukrajinu, trebárs ako Votaný Jugend.
3: Navalný bol obyčejný podvodník a placená kurva, nic iného.
6: O Hochstapler, to áno, to bez pochyby, ale svojím nejakým zameraním ideovým tak sa hovorí teda, že bol nacionalista.
3: No to je práve ten podvod. To je stejný ako česká súčasná vláda s podporou rôznych strán, ako sú motoristi, SPD a podobne. To sú všechno jako vlastenci, ktoré si platí globální lichva, aby se znemožnilo vytvoření skutečně vlasteneckých stran. No to je přesně ono.
4: Ty motoristi, ty sa vyfarbili, panečku.
3: Ale když jsem to vykládal ještě před volbama, přece to je strana vytvořená pro nejhloupější voliče. A přesně to se povedlo.
4: Volám to Kroutič, no to si vzpomínám.
7: Jasně. No, jediné, co tomu říct, že tady taková trošku protiváha, opravdu celá řada takových hnutí, které se, řekněme, jsou takzvané vlastenecké, patriotické hnutí. Vím, že prostě tady tito takový takzvaní vlastenci, nebo naši neofašisti svým způsobem, neonacionalisti, se zúčastnili nějakých těch výpadů prostě z Ukrajiny do Ruska, že jo? V rámci nějakých těch akcí.
2: Mm-hmm.
7: Takže jako,
2: Kursk,
7: tak. Já si myslím, že moc velkou podporu tady oni nemají určitě, si myslím.
3: A hlavně v čem je jejich nacionalismus, když útočí na vlastní zemi?
7: To je taky jedno.
9: Putinovej armádě je proti vlastní zemi.
6: Hej, oni to zdůvodňují, že bojují proti režimu.
9: Tak, tak.
0: nie proti zemi, ale proti Putinovi, ktorý ukradol Rusom ruskú zem. To tvrdia oni.
2: Pavel, ale jedna z posledných otázok. Ruská federácia, sloboda slova.
7: No, já si myslím, že ta svoboda slova je, myslím si já, lepší než v České republice. Nebo aspoň minimálně před rokem byla určitě lepší.
2: Mm-hmm.
0: Úplně souhlasím.
2: Nevíš, to nějak rozvíjí troška?
7: Prosím?
2: Či to nevíš rozvíjí trošku?
7: Haló?
2: Či nevíš rozvést tu svobodu slova?
7: Rozvést to trošku.
2: Ano.
7: Jako já si myslím, že de facto ta svoboda slova je tady dost jako veliká. Tady mají možnost lidé de facto publikovat, říkat celou věcí. Samozřejmě, že má to nějaký rámec, ale...
2: Ten rámec by mě zaujímalo, víš, proto se pýtám.
7: Jasně. No? Já třeba v celku jako se bavím s celou řadou lidí, říkám otevřeně svoje názory a nemám žádný problém. Jako já jsem samozřejmě, byl jsem svědkem někdy v roce tom 22, v nějakým březen, duben, kdy tady v jednom městečku kousek za Moskvou s plakátem byla paní, která měla tam napsané, že nechce, aby její děti byly, ježimak to tam bylo napsané, něco jako ve smyslu, že prostě jako, že se to stává ta země takovou jako nějakou špatnou. No, tak tam stála, no a tak stála, no.
4: A že to přestalo bavit?
7: No, takže jako, samozřejmě jsou různé, podle mě, jako i různé prezentace názorů, otázka, jaké to jsou názory. Pokud já si myslím, že člověk chce nějak jako dodržuje nějakou zákonnost. To dost těžko se mi o tom jako mluví, jako v nějaký ten rámec hledá, protože kam, jako já osobně s tím problém nemám. Já bavím se vcelku otevřeně, samozřejmě, že mám určitý okruh lidí, s kterýma se bavím. Je zklamu, hosto neřeknu k tomu víc.
0: Tak to, televizní relácie, je diskusné.
7: Televizní, tak jako to, samozřejmě tak. Těch relací je tady celá řada, už je to asi v Čechách a na Slovensku nejvíce známe to show Soloviova, to je jedna relace, že jo, potom je relace takzvaný Balšaja Igra, která je na prvním programu a je těch, jako je těch takových těch jako takzvaných, jak to nazvat, nevím, jestli můžu použít název talk show, jako je to celá řada na různých televizních kanálech. Jsou tam lidé z různého spektra, říkají své názory. Já to zase až tak jako přepřiznám, jako občas se na to někde něco dívám, ale že bych to permanentně sledoval, nemůžu říct. Jako.
0: Jsou tam názory proti Putinovi, ano. Jsou tam názory aj ostrejšie smerom v Ukrajine, ako má oficiálna ruská vláda. Ej? Ja keď som...
7: Proti Putinovi... Áno, prvne.
0: Keď som sledoval sen tam, dokiaľ mi to úplne nevypli, lebo aj toto je jedno, generálny štáb, napríklad nemôžem sledovať ruský už druhý rok a predtým prvé 3 roky vojny, to išlo úplne normálne, áno, tak som sledoval aj tieto relácie. A tam si v skutku mohli povedať aj proukrajinský dokonca, aj protiukrajinský, proruský a protiruský a protiputinovský, čo si myslia. A nikto ich za to neprenasledoval, tak ako tvrdí náš mainstream, že niekto len čo vystúpi, tak buď ho zatvoria, alebo zastrelia. Hej? A toto si myslím, že nie je pravda. Samozrejme, že je to do určitej miery... ako keby preosievané, ale je tam o mnoho väčšie spektrum tých názorov zachytiteľné ako u nás. U nás buď si za, alebo si proti. Hej. U nás neexistuje byť ani za, ani proti. Napríklad tak nás vnímajú ľudia. A to je veľmi zle. My prichádzame
4: do štádia. Nemôžeš byť proti. Nepustí do Český televize ani na Seznam.
0: No však áno, no. No, takže ja by som podporil Pavla v tom, že je to tam v podstate minimálne tak dobre alebo lepšie s tou slobodou slova ako u nás. Hej. A to bolo vždy. Rusi, odkedy sa zbavili vlastne Sovietskeho zväzu, tak si na tom zakladali, že dávali možnosť aj v televíziám, aj na internete potom vystupovať rôznorodým názorom. Len my tvrdíme, že to tak nie je. Hej. A my stále vyberáme toho Soloviova, ktorý je ešte radikálnejší ako je Putinová oficiálna politika. Áno, a tí jeho hostia niekedy sú tiež ešte radikálnejší. Niekedy si až myslím, že Ukrajina má šťastie v tom, že nie sú oni pri moci. Hej. Lebo to by dopadlo o mnoho rýchlejšie a o mnoho tvrdšie, ako je to teraz. Aj keď to nie je ružové, samozrejme.
2: To je ako, že chalani, ja osobne nemôžem pozerať mainstream ani ruský, ani slovenský, ani európsky, lebo ja mám koprivku z jedného aj z druhého. No, lebo ako bez urážky, ale Rusie jedna tie reportáže, to je propaganda, ako z môjho pohľadu možno sa...
9: Jasne, takhle, ja som už názoru, podľa mého názoru je to tak zhruba 50-50, možná malinko je v tom Rusku ta svoboda slova väčší, ale zase, když se podíváme, jako oni tam startujú kontrolu obyvatelstva a tak dále, mne připadá v podstate, a to som zažil už, když som tam létal, na služební i o soukromé cesty, tak musím říct, že mi to tam připadlo tak zhruba na stejno. Nakonec jsem to kdysi uváděl, možná, že i v kasus byli před nějakými 8-9 lety, že v podstatě mě Moskva připadá jako kterékoliv západní město. A ti lidé tam jsou velmi podobní. Nějaké detaily jsou rozdílné, ale připadá mi, že asi tak ta svoboda slova je přibližně plus minus, jak jde, jak co. Také jde o to, jak se který názor vysloví. Jde o to, jestli ho člověk vyslovuje kulturně, anebo se projevuje jako hovado, že což vidíme v Česku často. Tady ta sprostota, ta je neskutečná, kam jsme se dostali. Takže podle mě je to zhruba na stejno, skutečně mě jako Rusko připadá jako Evropa, ať už teda Moskva, tak Petrohrad. A ty svobody mě připadají zhruba stejné. Na to, že Rusko je země ve válečném stavu, můžeme říct, že vlastně, když to porovnáme s Evropskou unii, která oficiálně ve válečném stavu není, což sice není pravda, ale to je jedno, tak mně připadá, že to Rusko je svým způsobem je ta podpora obyvatel vůči režimu podstatně větší, to je první věc. A za druhé, že tam přece jenom, ale ten rozdíl nebude velký, je možná možnost více se projevit z hlediska kritiky. Já ruské pořady nesleduju, to, co jsem zažil, to už je pár let, ale u nás v podstatě opravdová opozice se do hlavního mainstreamu vůbec nedostane. Tam se dostávají buď komedianti, kteří hrajou opozici ve službách současné vlády a totéž ve službách té bývalé vlády nedávné. Je to všechno komedia. Opravdová opozice se vůbec do mainstreamu nedostane. Že by tam zazněla reálná fakta a ne připravené a nahrané komedie. Takže z tohoto hlediska patrně jsou na tom Rusové o něco málo lépe. Aspoň takový je můj názor.
10: Mám ještě
11: Ano?
10: Otázka, taký blok otázok asi dvoch, troch, ale tak na takú jednu tému ucelenú. No. Taká prvá otázka, kde využijem trošku aj svoje znalosti ruštiny. Som tak počul, že v Rusku je to trošku problém s určitou skupinou obyvateľstva, ktoré nazývajú oni, že bydlo. A že akým spôsobom, teda, či tá spoločnosť nejako pracuje s touto skupinou obyvateľstva, ako sa to tak sociálne rozvíja v Rusku za posledné roky?
12: Určite sa to zlepšuje. Je to asi možná spojené, že je celá řada takových programů, které třeba je zavedení internetu do každé vesnice a tak dále. To znamená, že přece jenom nic nestojí na jednom místě a postupně dochází k určitému zlepšení ze všech hledisek. Jako jo. Jsou celá řada programů, nejenom to, že se zavádí ten internet, je třeba státní program, kdy se vlastně renovují školy, nějaké objekty, nějaké náměstí, dětské hřiště po celém Rusku, prostě se na to vyděluje, nebo dává prostě celá řada prostě prostředků a ta situace se prostě tady lepší, jako určitě já vidím, když to srovnávám, nebo vždycky dávám ještě třeba příklad, trošku odbočím, že tady vlastně máme v Moskvě několik letiště, na letiště vedou přímo rychlovlaky z centra, od nádraží, říkám, pánové, proč doposud nemáme ještě železniční spojení hlavního nádraží z Ruzyní? Teď to tam je úplně takový malinký kousíček, co je třeba dostavit a dořešit a on to pořád není. No, takže
9: co se
12: jako
9: týče stavebnictví, co já jsem zaregistroval, když jsem letal do Ruska, tak Rusko je daleko, daleko před námi z hlediska stavebnictví, výstavby bytů, výstavby komunikací a tak dále. Česká republika je z tohoto hlediska úplně ubohá a zaostává.
12: My jsme zaspali, prostě absolutně jsme zaspali.
9: Ne, my jsme rozkradli peníze, takže nejsou na to, aby se dávali tam, kam jít mají. To není spánek, to je naopak velká rychlost a hbitost.
6: Možná se ještě spýtat, že čo je to ta skupina Bydlo, jak Samiro pýtal, lebo to nebolo takové, to vysvetlené.
12: Když to přeložím do českým, tak to jsou burani. Jo, svým způsobem. To jsou lidé, kteří jsou méně kulturnější.
6: Ako jsou v Amerike Renex, tak u nás jsou, tam v Rusku jsou Bydlo.
12: To jsou lidé, kteří se neumí chovat, kteří když přijdou, nemůžou přijít do restaurace, protože tam neumí chovat. Prostě taková jako nižší sociální určitá třída, nebo prostě lidé s nižším sociálním statusem.
9: Britové tomu říkají low class. Do slova a do písmene. A já někdy mám pocit, že se low class neustále rozšiřuje, jedním z typických jevů je tady milion chvílek. I když vypadají civilizovaně, tak už se tak neumí chovat.
6: Tiež mám ten dojem pri každej návšteve nejakého supermarketu alebo hypermarketu, že stále to pribúda.
12: Ja sa ešte vrátim k tomu, k tej kritice. Ja si myslím, že ako opravdu věřím, že celá řada lidí tomu nás to tomu nebude věřit, ale prostě ten Putin má obrovský kredit. Protože vlastně tu zemi opravdu dokázal v mnohých hlediscích dát dohromady a zvednout. Což je podle mě z problémů, to se celé řadě prostě zemí nelíbí, prostě, že to Rusko opravdu se stouplo na vlastní nohy a prostě jede. A to je
9: a
12: prostě
9: kromě
12: problém.
9: Toho,
12: jako,
9: no. Putin je jediná politická osobnost v celé Evropě. Nemyslím tu pitomou takzvanou Evropu, která končí někde u Ukrajiny. Myslím skutečně reálnou Evropu od Azorských ostrovů až po Ural, případně reálně až po Sachalin. Neznám jinou politickou osobnost. Nelezu nikomu do ryti, já mám i některé negativní názory na Putina, ale skutečně ukažte mi jedinou osobnost v rámci Evropské unie. Nikdo tam není.
12: Prostě
11: považovat z blokroku trilaterální komisie a Goldman Sachs zástupců, kteří vedou tuto Evropskou unii v skutečnosti, nemůžeš od nich čekat, aby to byl nějaký politik. To je riadený proces, víš?
9: A to taky nečekám. Já jenom konstatuju pro hlupáky, kteří si třeba mohou myslet, že ten duševní a morální pygmej, co sedí na hradě v Praze, že to je nějaká osobnost.
11: Preto musí byť dostatočne tupé obyvateľstvo, aby toto volilo, no čo už.
10: Ešte by som položil jednu
12: otázku. Áno, prosím.
10: Ešte by som položil teda jednu otázku, takú, že tak dajme tomu, že som radový Rus, mám nejakých 20-22 rokov, vychodil som kolíč, alebo vús, alebo niečo také, hej. Že akú ja mám vlastne perspektívu založiť si rodinu, dostať sa k bytu, či ma čaká celoživotná hypotéka, jak je to zvykom, teda v tej demokratickej Európe, alebo ako to vlastne je?
12: No tak, samozrejme, hypotéky tady sú, ako samozrejme, tie startovací pozície budú podľa mňa ako všude obtížnejší dneska, v dnešní době. Hypotéka je bohužel hodně vysoká, protože ta standardní sazba úroková je tady tak vysoká, že vlastně hypotéky jsou, řekněme, někdy na úrovni nějakých 15%. Minimálně teďka, asi ne, je trošku vyšší. Takže pro ty mladé je to vcelku problém, no tak jako zbývá jen buď ta hypotéka, nebo najít dobré zaměstnání. no a nebo pomáhají potom rodit, že? Takže ty perspektivy jsou takové, jaké jsou. V každém případě hodně nahrává mladým, že je vysoká poptávka po lidech. Takže jako toto jako, je to třeba prostě se být ve správném místě, ve správný čas, na správném místě. Už dneska je kladen důraz daleko méně zase produkovat nějakých finančních specialistů a tak dále. Zase se tady vrátilo obrovská tendence vychovávat ať už dělnické profese nebo technické profese prostě v institutech nebo na vysokých školách. Což je, já to velice kladně hodnotím, protože to je takový základ, bez toho to dost se těžko dělá.
4: Ja tejto otázky takisto mám. No, prepáč, Miro, môžeš?
10: Doplnil, že teda, neviem teda, či tá moja informácia je pravdivá, ale že v Rusku je vysokoškolstvo prevažne spoplatnené s výnimkou, teda keď ten človek má nejaký dôvod, že to za neho platí štát a že tí študenti si asi preto to štúdium trošku je viacej vážia. Neviem, či je to teda tak, ale tak som počul.
12: Tady je určitě, tady je to rozdělené, vždycky část je takzvané vlastně místa, které opravdu se neplatí, těch je méně a více se platí, takže jako tady toto, mi se to třeba konkrétně nelíbí, já jsem toho názoru, že stát by měl poskytovat všem platné vzdělání, všem oni to vysvětlují, takže vlastně tak to řeší regulaci poptávka nabídka. No, takže takhle to tady mají, že
9: to jsou právě ta negativa, která se mi nelíbí a kde Rusko kopíruje ty nejhorší možnosti ze západu. Já jsem mluvil posledně o té knize, která vlastně první díl, co vyšel u zakázaného vzdělání, o vlastně jako kritika ruského současného školství, a to je přesně ono, protože oni kopírují ty špatné trendy. Prezident Kennedy kdysi prohlásil, že Sovětský svaz, tedy v jeho době, má obrovskou převahu ve školství, no a dneska je tendence to školství ničit pomocí programu OECD a to je naprosto nepochopitelné, proč Rusko si ničí svoje školství idiotskými programy z západu.
12: Už se to mění, oni dokonce teďka prostě jsou už, se to projednávalo před třema lety, už se to zase bude vracet směrem, že už nebude zase magistratura, bakalář, magistr, zase bude jeden obor na třeba těch 5 let, takže vlastně celá věci už se změní a bude se to vracet zpátky, takže otázka, kam to přivede, jak to bude, ale v každém případě zatím, co jsem řekl, že stojím, že vlastně každý by, ano.
9: Budou mít drahé placené školství, tak vyřadí řadu talentů jenom proto, že nemají peníze. A takových lidí je stále hodně. A to se dostáváme přesně do toho svinčíku, který vidíme na takzvaném západě, hlavně ve Spojených státech, kde degenerace školství začala už v 60. letech. V slavné Evropské unii koncem 70. let a ve východních koloniích začala někdy na přelomu 80. a 90. let. To znamená, že se vyřazují celé skupiny obyvatel jenom na základě majetku z možnosti studia. A to je nebezpečné plýtvání talenty, protože to, že má někdo peníze díky tatínkovi, ještě neznamená, že to není idiot, který bude mít 2-3 tituly a bude mít stejně prázdnou hlavu. Takových vidíme dneska plno. Bohužel.
12: Ano, bohužel. Ano.
0: Ano, aj u nás. Povedal by som vám jeden príklad z Británie. Moja dcéra študovala v Londýne, lebo chcela. Ano, a ja som na to nejak mal. Takže keď ona končila v 2012, keď bola olympiáda, tak tesne pred olympiádou končila. Pre 3 ročníky som platil školné 3600 libier. V tom nebolo ubytovanie, v tom nebola strava, nič. Ako školné tej univerzite v Londýne, a to mala ako člen Európskej únie znížené školné. 3600 libier, 3 roky. A potom mala ten rok a pol približne to, na toho mástra, hej, a to už stálo 5500. Ale mali sme obrovské šťastie, lebo hneď ako dokončila, tak ďalší ročník už stál 10 000. A to miesto tých 3 000 Áno, tie prvé tri roky. Ustal každý rok 10 tisíc. Británia vtedy spravila rovnaké ceny pre členov Európskej únie aj pre celý svet. Hej? Lebo tí mimo Európskej únie platili tých 10 tisíc od začiatku. Hej? A takže ja som zaplatil 3x3600 škola plus raz 5 tisíc aj čosi.

0: potom už to bolo vlastne 4 alebo 5 krát 10 tisíc. Hej, po roku 2012. Takže my sme vystihli, že keď ešte v Británii to nebolo až tak moc drahé. Áno? A teraz ma napadlo, že ten náš jeden slovenský politik, čo sa oháňa titulom tiež z Británie, ale ešte z prestížnejšej univerzity, najprestížnejšej asi na svete, že jak tam prišiel ako Slovák k tomu štipendiu. Hej? Lebo to štipko samozrejme nepokrývalo ani len školné. Áno? Takže...
1: No, niekoho štipko, že pokrie i to ubytovanie.
0: No áno.
1: Jak ale to správne politicky zaměřený podpis spolupráce s dotyčnou tajnou službou, podepsané nějaké dluhové závazky a ejhle, a může studovat úplně zadarmo a žít si na úrovni.
2: Já jsem alebo je to tak, že dostať takú tému, ktorú mu ešte zaplatí so všetkým aj navyše, napríklad ako položiť režim, ako robiť prevraty. Vieme asi, na ktorého politika myslíme, ktorý takúto diplomovú prácu mal. Takže ak je takto zameraný, tak ho tam všetkými desiatimi budú ťahať, aby sa vrátil domov a pokračoval v činnosti.
1: No ja bych doplnil ešte...
3: A ja som mal takú diplomovú prácu.
1: Moji sousedi mají dva syny a oba studovali v Británii a když se vrátili, tak říkali, že to byla hrůza. Žádná slavná úroveň studia a naprosto katastrofální rozpad britské společnosti.
4: Tomáš, nechajte chlání Tomáša.
5: Jestli bych mohl?
4: Moment, len to Tomáš mal nejakú pripomienku a potom môže špeť.
3: A to bola len poznámka, že ja som mal takú diplomovku presne na tú tému ohľadom práva na odpor a revolúcii a ako to organizovať a tak ďalej.
2: A tak právne, asi som teba nemyslel.
3: A právne aspekty toho, takže...
5: Ja som chcel, jestli bych mohol, tak bych to uzavřel trošku bych to, jak si by řekl, zvolnil, je krásný takový na toto téma vtip, kdy zajíček sedí na mezi, má notebook a píše něco na notebooku. A přijde k němu liška a ptá se zajíčku, co to děláš. A zajíček říká, píšu diplomovou práci. A jaké téma? Jak zajíci žerou lišky? Říkám, že se zblázne zajíčku. A zajíček říká, jestli ti to není jasné, tak běž do nory a tam ti to vysvětlí. Tak liška jde do nory, tam to zahučí, hřítají chlupy a z jako tam prostě odpádí pryč. Za chvíličku to samé se stane s vlkem a po 10 minutách, co odběhne vlk, tak z nory vyleze medvěd a říká zajíčkovi, ještě nikdo nechápe téma tvé diplomové práce. Pozor, jaký z toho plyne závěr?
0: Ano. Mně je důležité
5: závěr
0: téma,
5: následující. Ale... Není důležité téma, ale důležité, kdo je konzultant.
4: Jasné. Takže chalani, já bych som poděkoval našemu hostovi.
2: Prepoň, ještě jednu otázku, rychle jednu dám.
5: Ano.
2: Týká se přesně toho, co se Miro pýtal. Niekde som zachytil vo videách, že v Rusku je dosť vážna podpora pôrodnosti a väčšej rodiny. Že keď má rodina, neviem, 3 deti, že jej prispejú na auto.
5: Áno.
2: Keď má 4 deti, tak jej prispejú aj na bývanie a tak ďalej. Je to pravda?
5: Je takzvané, to sa jmenuje materský kapitál. Takže při narození víc jak dvou dětí se dostávají takové, jak kdyby obligace určité cené. A ty obligace lze použít různým způsobem. Buď jako základní vklad při hypotéce, nebo se tady tímto dá platit nějaké věci spojené se studiem dítěte a tak dále. Takže ano, ta podpora je dost veliká. Dělá se to tady tímto způsobem, takže není to jako tak, že... A samozřejmě jsou určité jako takové, bych řekl, dary, když má třeba ta rodina hodně dětí, tak potom třeba dostanou auto nebo dostanou něco jiného. Takže určitě ta podpora je tady na místě.
2: A je to aj selektivné voľa okruhov, či je to Moskva, či je to nějaká Sibír a podobně?
5: Ne, ta otázka toho, mateřského kapitálu, to je všude stejné. To je v celém Rusku.
2: Díky.
5: Takže je tady celá řada věcí, které opravdu, to bychom se když tak mohli říct příště, obrovských plusů, které tady jsou. Dobře. Dobře.
4: Pavel, takže díky mu za tvoj čas a